každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

na Rádio Praha. Pražákům, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude herec Josef Trojan a prozradí třeba to, že se chystá do Londýna, kde bude natáčet.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: A začneme rovnou Londýnem. To bych řekla, že je velká novinka ve vašem životě. V lednu 2027 se tam chystáte odjet. Tak jo. Co tam budete dělat?
2: Nevím. Plány jsou takový, ta možnost odjet do Londýna mě prostě velmi lákala. Už delší dobu, je to Evropský centrum herectví a myslím si, že stojí za to se s ním nějakým způsobem jako konfrontovat s tímhle s tím centrem a uvidět, co to prostě hodí nebo nehodí, no. Takže
1: uvidíme. Budete studovat nebo pracovat?
2: Ne, nebudu studovat, mám tam zastoupení herecký, což je úplně alfa omega v západním hereckým trhu, takže bez toho se jinak člověk jako neodrazí tam vůbec, takže mám tam poměrně fajn herecký zastoupení, agentku a pojedu tam a uvidím, co se stane.
1: Ale to nám vysvětlete, jak se schání agentka v zahraničí? Jak to funguje?
2: Měl jsem velký štěstí, že jsem pracoval na těch dvou filmech s Agněškou Holland a oba filmy v podstatě měly producenský nějakou koprodukci nebo produkci i v Anglii, Irsku a v dalších jiných zemích. A jeden z producentů hlavních, jak Šarlatána, tak France, byl Mike Downey, což je teď už pár týdnů bývalý prezident Evropské filmové akademie. A zároveň prostě skvělý producent a můj kamarád, mentor, tak ten mě vlastně jako trošku namotal na tenhle nápad vůbec jako zkusit Londýn a zahraničí a tak mě v tom začátku takhle pomohl.
1: A přemýšlel jste třeba i o Americe?
2: Ne.
1: Vůbec?
2: Ne. Mně vlastně není potřeba vůbec. Ten trh je srovnatelný. Londýn, Amerika. Londýn je hezčí město, evropská mentalita mi přece jenom je blížší než ta americká, takže Amerika ne. Ale tak kdyby se ozval Hollywood, tak se bránit nebudu.
1: Jasně, vezmete to. A v rámci Londýna máte představu, kde tam budete žít, kde budete bydlet? Máte vybranou čtvrť?
2: Mám nějaký čtvrti, které by mě jako zajímaly, bavily, ale zatím to ještě vůbec neřeším, protože teď by vám někdo jako ještě úplně nepronajal byt asi. Je to přece jenom za dlouho a já tam nebudu zas tak dlouho, já tam budu v tom prvním turnusu asi 5-6 měsíců a pak se musím vrátit zpátky, protože tady točím nějaký věci, tak pak až dotočím, tak uvidíme, jestli se vrátím zase dál.
1: Jak jste na tom s angličtinou?
2: Dobře.
1: Dobře, takže zvládnete natáčet v pohodě třeba i s akcentem, s různým přízvukem.
2: No, jasně, ale ne úplně s britským akcentem, že? To je prostě to. Neznám v podstatě nikoho, kdo by tohle dokázal hrát jako opravdu rodilýho Brita. Pakliže to není jako člověk, který tam opravdu žije 20 let a ty svaly v pusy se mu prostě přešel tvého úplně jako na britskou výslovnost. Takže já vůbec jako necílím na to, že bych tam měl hrát jako role, který jsou rodilí Britové. To vůbec, to ne. Ten trh je tak hrozně globalizovaný už, že v podstatě, když se člověk podívá na soudobou britskou televizní filmovou tvorbu, tak to, že tam je nějaký člověk ze zahraničí, je prostě úplně běžná praxe a hraje svůj akcent normálně, nebo hraje takový ten neutrální prostě akcent.
1: Díky čemu máte dobrou angličtinu?
2: Asi generace už jsme taková, že v podstatě nám to padlo do klína, tak to je jako jedna věc, že
1: sledujete seriály a filmy v angličtině?
2: Jasně, to jo. Jako většinu obsahu vlastně v mém životě je jako to je tvořený vlastně asi anglický obsah prostě v mém životě přítomný už leta letoucí, no a nějaký seriály a tak tam jako byly největší zvraty, když se člověk jako zamotá do těch nekonečných seriálů anglických, který jsou hodně konverzační, tak člověk jede a tam jsou prostě ty fráze neustále opakujou v těch konverzačních seriálech a jsou to takový ty fráze z toho běžného života, tak když člověk v tom jede už 8 sérií, tak se to udělá posun nějaký tam, no.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan. A já jsem na Instagram vyhodila takovéto otázkové okno, že přijdete a že se mohou ptát. A přišlo tady pár otázek a jedna mě zaujala, jestli bude Josef Trojan hrát také v Davidském divadle jako jeho táta. Hmm. A tak ten posluchač nebo divák vlastně neví, že tam teď máte novinku. 31. března byla premiéra inscenace Služebnictvo. A mimochodem malá vsu i pro naše diváky a posluchače. Byla tady herečka Anička Prášilová-Fialová, která tam taky hraje a ta už vás naprášila, že tam hrajete pána. Nehrajete Služebnictvo, ale jste pánem. Tak můžete nám říct něco víc o téhle hře?
2: Velmi rád. Služebnictvo je inscenace, která je autorskou inscenací Wayna Jordana, což je irský režisér a dramatik, který takhle už nějaký delší čas má poměrně úzký kontakt s Prahou, protože se tady rozhodl ve druhé části svého života se vrátit studovat tady. Takový zajímavý krok, protože on opravdu jako režisér, který režíruje v Jirském národním divadle. Velký režisér.
1: Pardon, a jak mluví česky, anglicky?
2: Anglicky.
1: Takže režíroval v angličtině.
2: Režíroval v angličtině a tak.
1: Příprava na Londýn.
2: Příprava

0: pana Procházky, majitele panství, a tahle role připadla mně. Byl jsem do té inscenace oslovený takhle a pro mě se tak jako uzavřela symbolicky jeden takový malý kroužek nebo taková jako kapitola, nebo uzavřela. No vlastně jo, tím, že člověk, já jsem prostě vyrůstal na Davidském divadle, já jsem se tam narodil v podstatě do toho divadla, takže já jsem na těch lidech jako vyrůstal a v podstatě jsou to jako mý kamarádi a říkám prostě s oblibou, že Klára Milíčková s Lenkou Krobotovou jsou moje tetky takový, takže takový
1: říkáte
0: jako náhradní tety. Občas jo. Když jsou moc zvědaví, tak jo.
1: A kdo vás oslovil? Jirka Havelka?
0: Jirka Havelka mě oslovil, no.
1: A vy jste vlastně, teď to rychle nespočítám, ale zažil jste všechny ty tři umělecké šéfy?
0: Mm-hmm.
1: Zažil jste je všechny?
0: Mirka Krobota, Vajdíčku a no vlastně ne, tak vlastně já jsem zažil čtyři.
1: Čtyři?
0: No, Mirek Krobot pak byl na, nevím jak dlouho, byl Michal Vajdíčka.
1: Na dva roky, myslím. Mm-hmm.
0: A pak byl Martin Mišička, Vajdíčka Mišička a teď máme Jirku Havelku.
1: A jak to bude s tou inscenací Služebnictvo, když budete v Londýně?
0: Naskočí do toho Vašek Neužil, se kterým se budeme alternovat, takže po dobu, co budu v Londýně, tak to bude hrát Vašek a pak se vrátím a pak se budeme alternovat, takže jednou já, jednou Vašek, nebo prostě budeme se v té roli střídat, na což se velmi těším, protože to prostě dostane úplně nějaký nový, jiný náboj. Myslím si, že to bude super, no.
2: V sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan. A ještě malinko propojíme tu vaši práci a Londýn, protože když tam odjedete v lednu 2027, tak vlastně už teď musíte si tak jako manažovat tu přicházející práci. Takže když vám zavolá nějaká castingová režisérka nebo režisér, tak řeknete, bohužel nemůžu točit, v téhle době jsem v Londýně, nebo jak si teď manažujete ten čas?
2: Takhle.
1: Přesně takhle, teď nemůžu.
2: Jo, člověk to musí udělat, protože musí být fakt jako důsledný v tomhle.
1: Protože zase nemůžete lítat sem a tam, to by nedávalo smysl.
2: Nedávalo. Kdybych tam jel na 2 roky, nebo věděl, že tam jedu na 2, na 3 roky, tak se klidně budu lítat tam a zpátky, protože ta příležitost prostě, nebo ta zkušenost by byla intenzivní, jako tím, že tam budu 3 roky. V tomhle případě, kdy tam jedu na ten první, tomu říkám první turnus, protože uvidíme, kam mě to hodí, jestli pak budu chtít vrátit ještě, ale v téhle fázi tam jedu fakt na 5 měsíců jenom, takže chci být tam, jenom tam, být koncentrovaný absolutně. S tím, že na tom budu prostě finančně strašně krvácet, protože Londýn je úplně, oni dělají všechno podle mě v Londýně proto, aby tam nikdo nežil, jako no, takže Londýn je fakt opravdu neúprosný město, absolutně, no. Takže chci být tam, chci se koncentrovat a v moment, kdy mi teď někdo jako zavolá, jestli bych něco dělal v tomhle období konkrétně, tak to musím odmítnout, protože to je takový, že člověk se proto rozhodne a když si to neustojí, tak pak přijdou ale opravdu jako věci do toho života, který vám znemožní pak už takovýhle výlet na 5 měsíců, rodina, nějaký jiný závazky. Jako. Takže tomu, když to neudělám teď, tak už to neudělám nikdy.
1: Ale když jsme u výběru a případném odmítání práce, tak zatím to, co máte za sebou i v rámci toho filmu a divadla, tak mám pocit, že jste si vybral takové to nejšťavnatější ovoce. Bylo tam něco, co jste třeba odmítl?
2: Jo.
1: Odmítl.
2: Spoustu věcí. A hlavně já jsem ještě ve fázi, kdy tak jako můžu odmítat ještě. Tím myslím jako, že opravdu nemám zatím ty děti doma, takže, nebo no, rodinu.
1: Ale zase šetříte na Londýn.
2: To je pravda, ale ne, tak víte co, to je prostě, já si myslím, že dokud člověk opravdu nemá jako velkou potřebu nějakou, jako finanční prostě a má zodpovědnost primárně jenom sám za sebe, tak je vlastně fajn si dopřát ten luxus toho, že dobře, třeba nebudete mít tolik peněz, ale zároveň budete dělat jako věci opravdu, které vám dávají smysl, bude se vám tak hezky jako tříbit ten váš vkus a no, jako nepřijde mi vlastně úplně nosný jako chodit do všeho, když člověk nemá tu potřebu. No.
1: A kdy řeknete ne?
2: No, když vůbec nevím, proč bych tam měl být, jako co vlastně tam dělám. Jako,
1: takže to souhra více okolností, třeba režisér, scénář, nebo když je to třeba komerční?
2: Režisér ani ne, protože i režiséři třeba, který jako v minulosti dělali věci, které mě třeba jako nebaví, nebo nejsou můj šálek kávy, tak prostě pak ale udělají něco, že v tomhle já jako nejsem, jako takhle, takhle to pak udělají něco, co mi vlastně úplně vybočuje a mě to přijde úplně skvostný třeba, jo, takže to ne, je to scénář, no, to je ve výsledku to jediný prostě, co tam je, takže scénář.
1: A stalo se někdy, že jste odmítl nějaký scénář, protože vás prostě neoslovil, to se může stát, ale pak jste to viděl třeba na filmovém plátně? Ne.
2: Já jsem fakt v tom pečlivý a vím přesně, proč to nedělám. Ale
1: takže zpětně nelitujete?
2: Ne. Ne, nelituju a musím opravdu říct, že mám poměrně cit na to, že když mám pocit, že to nefunguje z toho scénáře, tak jsem si skoro jistý, že to nebude fungovat ani pak na tom plátně.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan a teď film Nepela. Premiéra už je za námi, ale kdo je Ondrej Nepela? Protože já se přiznám a stydím se za to, ale já jsem to nevěděla.
2: Mám udělat takový jako, že tak jako wikipedický jako úvod, protože...
1: Šla bych víc do hloubky.
2: Tak já nevím vlastně, kde je Ondrej Nepela, že jo? To je takový, že my o tom Ondrovi za stolik věcí nevíme, my víme jako, nebo takhle víme.
1: Krasobruslář? Tak to, fenomenální.
2: Tak to je ten wikipedický úvod, ale že jo?
1: Jasně.
2: Jestli jste se ptala na to, jak, co to bylo za člověka jako vnitru, tak to, je, to jsou domněnky jenom. Máme takový domněnky a ty jsme se snažili tu esenci jako nacítit a dát jí na to plátno, ale ano, byl to krasobruslař, mimořádný, několikanásobný mistr světa Evropy, zlatý olympionik, no, takže sportovec století vlastně slovenský vyhlášený a no, sportovní ikona Slovenska a krasobruslařského sportu.
1: Ale strana ho trošičku potlačila.
2: Strana ho potlačila, ona na něj upletla takovou boudu, v podstatě já nechci úplně prozrazovat, co přesně udělala, aby divák nepřišel o jednu z takových jako menších, ale důležitých zápletek toho filmu, ale tak, jak to tak bývá s lidmi, kteří jsou prostě úspěšní, tak ano, ta strana určitě prostě byla zapojená v jeho životě.
1: A jenom pro kontext, on zemřel v roce 1989. Uhum. A když jste se bavil o tom jeho, nebo mluvil jste o tom jeho nějakém vnitřním životě, tak pro tu roli jste si vybral jakou cestu? Jaký byl? Jak jste si ho představoval?
2: Já jsem si ho představoval tak, že to byl člověk, který v podstatě, kdyby mu ta strana nezamezila v tom jediném, co on vlastně po ní chtěl za celý svůj život, jako za celou svou kariéru, což bylo vlastně odejít do západního Německa, do jeho oblíbený show krasobruslařský, kde on chtěl pak jako být v druhé části své kariéry, tak v podstatě on by úplně zůstal takhle étericky takový hodný, poslušný kluk, obyčejný, v podstatě pracovitý neuvěřitelně, no. A pak se stal takový moment, jako kdy se tohohle éterického hodného kluka stál na nějaký čas jako velmi zraněný člověk, no, protože prostě mu někdo ublížil a zase bych se nechtěl dostávat do detailu, kdo, proč, co a jak, ať to diváci se na to podívají, ale je to zajímavý tohle to sledovat, no, když se jako z lidí, kteří opravdu jsou takový nekonfliktní a dělají si tu svoji věc a jsou prostě hodný a jsou no, taky éterický prostě, tak je to zajímavý sledovat tohle, co se s tím lidem dokáže stát v moment, kdy opravdu někdo jako píchne na nějaký velmi citlivý místo.
1: A jak pracoval ve své době s tím, že byl homosexuál?
2: Nepracoval,
1: takže to potlačoval.
2: Jasně, to se muselo taky, ono už to nebylo trestný, netrestný čin už to nebyl v tu dobu, ale bylo to samozřejmě absolutně jako nepochopený, nepřípustný, jako no, takže to neexistovalo vůbec. Nikdo takdy nemohl být otevřeně, opravdu otevřeně jako homosexuál.
1: A on měl venezuelskou ženu. A dokonce její dítě, řekněte, jak to je, protože...
2: Do toho bych se hrozně nerad pouštěl.
1: Dobře.
2: Já vlastně nevím.
1: Jasně. A dokážete si ho představit, kdyby žil v současné době?
2: Jo.
1: Všemu by dal průchod, protože byl neskutečně talentovaný a vlastně v současné době by to mohl všechno projevit?
2: Tak jste to vlastně teďkon řekla, že to vlastně, to by byla největší změna. To bych hrozně chtěla, aby se jako stalo. Takže já si myslím, že by byl furt stejný. Akorát by mohl vejít jako úplně otevřeně tím, kým on je. Takže bych řekl, že by byl o pár coulů šťastnějším člověkem a plnějším člověkem. Tak, no.
0: Dejte si viny. Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the People. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Hanky Vahalové.
1: Se mnou je stále Josef Trojan a já se chci ještě malinko vrátit do minulosti a zmínit Šarlatána, protože pro mě třeba jste na tomhle filmu vyrostl, nebo tam jste se pro mě objevil. Nevím, jak to třeba vnímáte vy, jak to vnímají ostatní média a tak dále, ale tam prostě tenhle film udělal Josefa Trojana tím hercem svébytným. A pamatuju si, že v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ale když jste to sdělil doma tátovi, tak ta reakce nebyla úplně, jo, super, skvělý. Protože vy tam hrajete vlastně Jana Mikuláška, když byl mladý a váš otec ho hraje, když potom byl dospělý,
2: jo.
1: Nebo starší.
2: Jo.
1: Tak co je na tom pravdy?
2: No pravda to je, no, tak táta jako...
1: Jak to, že nejásal.
2: Jak to, že nejásal, to no. Jsem si taky říkal v ten moment, no, to jsem si taky říkal, trošku jsem s tím počítal, tak mě to zarazilo. Ne, tak to si dělám srandu, jako táta byl šťastný z toho. To byla jen taková situační jako věc, kdy jsem mu to vlastně oznámil, protože já jsem mu neřekl tehdy, že jdu na ten casting, jako na tuhle roli, takže táta se to tak nějak jako vlastně dozvěděl, asi když jsem byl v posledním kole, nebo možná když jsem tu roli dostal, nebo nevím vlastně. No, takže byl z toho překvapený a jo, je fakt, že asi možná byl nervózní trošku, no, protože to je velký jako, to je velký kus tohle práce byl před náma, jako to jako jo, no, takže táta už v tu dobu věděl, protože on v tom projektu už byl jako zakomponovaný několik let, takže táta věděl, co to je za kládu ta role, že to je prostě náročná role, velmi. Ten příběh je prostě náročný strašně, takže možná byl jako jenom vyplašený z toho, ne, ale abych já byl v pohodě, jo, tak. No.
1: No ale když potom tu práci viděl, když to viděl už hotové?
2: Jo, v pohodě, prošel
1: tak
2: jsem.
1: Tak už v pohodě, tak to už bylo v pořádku.
2: Jo, byl jsem pochválen.
1: A teď doplníme ten trojlístek, protože já chci zmínit i France. Franz Kafka, ale vy nehrajete France, co tam hrajete?
2: Jeho alter ego a pak ještě jednu takovou roli takového židovského herce, Izáka Lévyho, což byl jako skutečný herec tehdy. Takže já hraju takhle dvě postavy. Je to taková jako zajímavý tah Agněšky zase.
1: Že? A toho France hraje německý herec.
2: Idan Weiss, ano. Idan Weiss, německý herec. A tam vlastně Agněška s Markem Epsteinem se scénaristou se chtěli vydat nějakou cestou. Těžký jako navnímat vlastně Kafku nějakým způsobem. Takže pro ně byla ta cesta taková, pojďme udělat jednu linku, která se pohybuje jako v realitě, pojďme takhle si držet toho Kafku jako na blízko, ale pak potřebujeme nějakým způsobem se dostat ještě jako z jiného pohledu k němu, úplně jako odinut vlastně. A jak se dostat nejblíž ke Kafkovi? No tak, že prostě půjdeme do těch, do té práce jeho, do těch děl. Jinak člověk nemá šanci jako navnímat vlastně nějakou osobnost Kafky a stejně bude tápat vždycky. Takže udělali tuhle tu druhou linku, kdy v podstatě se jako vydávali na takový výlety, exkurze, obrazový, surreální výjevy do jeho románů a tak.
1: A je pravda, že jste ho četl už v 15.
2: Jo.
1: Kafku.
2: Mm-hmm.
1: A rozuměl jste tomu tehdy?
2: Ne. Vůbec, já jsem ho četl, abych se zalíbil. A pak jsem se k tomu jako s postupem let třeba jako znovu vracel.
1: A zalíbil jste se? Zafungovalo
2: jo, pak
1: to?
2: Jo, pak vlastně jo, mě to vlastně... Jo, takhle jsem se zalíbil.
1: No, jestli to zafungovalo.
2: Už to ani neví. Já nevím, jestli mi vůbec vlastně šlo o to, abych se jako... jestli jsem se nechtěl zalíbit hlavně sám sobě, jako... Jestli vlastně nešlo o tohle. To nevím, to si nepamatuju. Nebylo to zase tak jako nějak jako zásadní, že bych se potřeboval tehdy někomu zalíbit, to ne, ale pamatuju si, že jsem ho četl a myslím si, že to úplně jako nebylo z toho, že bych fakt chtěl číst Kafku.
1: A řekla vám Agněška Holland, proč se rozhodla pro tuhle osobnost? Neřekla.
2: Jo, vlastně řekla.
1: Čím jí imponuje?
2: Jo, vlastně řekla. Těch důvodů bylo hodně. Zrovna teď vlastně jsme spolu byli v Londýně s Agněškou. Takže ona to teďkom vlastně říkala a ještě k důvodu bylo mnoho, ale jeden z nich byl, že ona taky četla Kafku v mladém věku, ale ona ho opravdu pochopila. Agněška je prostě Agněška. Takže to je nějaký vztah prostě z minulosti hluboký. Zároveň to, že tady studovala, taky vlastně jako tahle Praha, kterou Kafka popisoval, taky velmi imponovala. A ona o něm mluvila, jako že jí byl hrozně blízký, jako kdyby to byl její kamarád vlastně. Jakože jí opravdu byla jako tak nablízku skrze ty knihy.
0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8. Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále herec Josef Trojan a teď se budeme zdánlivě bavit na takové obecnější rovině, ale mě to zajímá a vezmu si klidně příklad, protože vy máte na bundě koně, takový ano. Obrázek dvou koní.
2: Ano.
1: A když srovnáte přístup k herectví třeba v Americe a v Česku, tak v Americe je známé, že pokud herec dostane hlavní roli, tak má prostor a finance se na to dlouhodobě připravovat. Že mu řeknou prostě přibereš, zhubneš, cokoliv a on se do toho úplně ponoří. Tady v Česku na to úplně podmínky nejsou. A ten kůň třeba, kdyby vám řekli, potřebujeme, abyste zahrál žokej, to znamená, musíte ještě víc zhubnout, musíte teďka jezdit 2 roky na koni a tak dále a tak dále a tak dále, dostat se do toho. Jak to v Česku zařídit tak, abyste dosáhl toho výkonu maximálního bez té přípravy, která je třeba v Americe? Víte, jak to myslím?
2: Já si myslím, že dokážem dosáhnout jako maximálních výkonů i tady, že když prostě srovnám nějaký... to záleží asi. Tohle je hrozně komplexní otázka a vlastně vůbec nevím, jako, kde jako s ní začít. Jako, ale vlastně... to je jeden styl přípravy na roli, ten metodický, že opravdu člověk má nějakou ustálenou metodu a potřebuje na ní poměrně velké množství času a hlavně koncentrace. A tu koncentraci mu zajistí to, že nemusí dělat třeba jinou hereckou práci, což mu zajistí to, že dostane zaplaceno tak, aby nemusel dělat jinou hereckou práci. To se tady nestane. Nebo možná někomu, jo, nevím o to, o těch případech. Ale... pak je druhý styl přípravy na roli a to je, že na to člověk jde prostě jinýma cestama, nepotřebuje se takzvaně stát tou postavou, ale potřebuje ji nacítit skrze nějaký prostě velmi jako jemný niance, jakým způsobem si jako navazbit na sebe tu postavu, ale ne se stát tou postavou a v ten moment pak jako, ale myslím si, že oba ty přístupy jsou velmi jako opravdový, když jsou pravdivě vlastně dělaný, tak jsou velmi opravdový a ryzí. A že to není jako vlastně vůbec rozdíl na tom plátně, ať každý dělá úplně co chce, jenom ať to prostě jako prospěchu věci. Takže tohle se v Česku nedá udělat, podle mě dokovat ta věc, to umění, to filmový a divadelní řemeslo bude prostě financovaný tak, jak je. A to bych si jako nechtěl ani nějak jako stěžovat zásadně.
1: Prostě tak to je. A úplně poslední otázka musím mi položit, ale napadlo mě, proč jste šel na konzervatoř? Nebo potom na DAMU?
2: Já jsem pracoval už hodně, tak jsem byl v praxi. Kdysi, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl jít na DAMU a pak se nějak stalo, že jsem začal pracovat hodně. A pracoval jsem fakt hodně už tehdy, tak nebo hodně. Na ten věk jsem pracoval už jako hodně, takže už jsem nechtěl, já jsem vždycky jako si myslím, že ta praxe je to nejlepší, co vás může potkat úplně a vy se tam naučíte.
1: Takže pro vás škola skončila v 15?
2: Ne, v 18. Já jsem šel na Gimpl. Já jsem šel na Gimpl a ve třeťáku jsem odešel z Gimplu před maturitou. Jo, tak to je jako známá historka tohle, už to už je věc, to bych se k tomu znova vracel a vracel. Prostě jsem odešel, protože, no to ať se to dohledají lidi. to člověk opakuje už to leta letoucí, ale no, pracoval jsem a byl jsem šťastný, tak jak a dodnes jsem vlastně, že jsem to
1: Ne, je to v pořádku, já jsem se jenom chtěla zeptat a tím pádem tou cestou, kterou jste se vydal, není úplně standardní, tak zpětně jste spokojený, tak jak jste to udělal, tak jak jste to zvolil. Bylo to dobré rozhodnutí.
2: Nejsem ani spokojený, ani nespokojený. Nebyla to pro mě vůbec nějaká taková... To pro mě nebylo zásadní rozhodnutí vlastně vůbec. Já jsem přesně... Pro mě bylo velmi racionální v ten moment. Já jsem věděl, že... proč jsem šel na Gimpl? Já jsem šel na Gimpl proto, že jsem chtěl se dotknout vlastně nějakých témat a nějakých odvětví, který bych se normálně nedotknul, abych si trošku obrousil ten mozek ještě, abych si trošku dopomohl do budoucna k nějakým jako jiným zájmům v podstatě, abych nebyl tak strašně jako jednolitý člověk, což to herectví k tomu trošku svádí, že to je tak specifická profese, no. A takže jsem dodělal třeťák a pak vlastně se člověk dozví, že ve čtvrťáku by opakoval první 3 roky kvůli vysvědčení maturitnímu, aby udělal maturitu. No a v ten moment já jsem si řekl, tak počkej, ale proto jsem sem nešel, ale už to jako, to už ne, to už jde jako mimo teďkon trošku. A když jsem jako pracoval už, tak fakt nebyl důvod se trvávat.
1: Ale i když jste vyzkoušel různé práce, tak to herectví bylo vždycky na prvním místě.
2: Mhm, tam já jsem srdcem.
1: Se mnou byl Josef Trojan, moc děkuju.
2: Taky děkuju.

0: Je před námi 6. hodina ranní, přejeme krásný sobotní den, taky jsou před námi zprávy v 6 hodin a Anna Hašková ve studiu, ahoj.
1: Pěkné ráno. Policisté v Praze budou dohlížet na rizikový zápas pražské Dukly s Baníkem Ostrava. V Česku zemřel předškolák na záškrt, hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Uvězněné námořníky v Perském zálivu trápí nedostatek jídla a pitné vody. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Desítky policistů dnes budou v pohotovosti kvůli fotbalovému utkání mezi FK Duklou Praha a Baníkem Ostrava. To bude na pražské Julisce od 14 hodin. Policisté budou dohlížet i na pochod hostujících fanoušků, kterých má být několik set. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
3: Pražská policie připravuje bezpečnostní opatření ohledně pochodu příznivců Baníku, kteří mají vyrazit okolo poledne z Flemingova náměstí v Praze 6 na stadionu Dukly. Na místě budou policisté z pořádkových jednotek, budou tam i kriminalisté a kolegové z antikonfliktního týmu.
1: V době pochodu bude provoz v okolí Flemingova náměstí omezený, dopravu budou řídit policisté. V Panenských Břežanech u Prahy si dnes lidé připomenou operaci Antropoid. Tamní památník národního útlaku a odboje připravil Dan Jana Kubiše, který s dalšími parašutisty provedli v květnu 1942 atentát na Reinharda Heydricha. Zájemci budou moci výjimečně navštívit i Dolní zámek, kde krátce zastupující říšský protektor žil. Kromě toho návštěvníci uvidí přelet transportního vrtulníku a ukázky leteckého modelářství. Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra nebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání také před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný kvůli povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které už se téměř nevyskytují.
4: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
1: V Perském zálivu zůstává uvězněno přes 20 tisíc námořníků na přibližně 2000 plavidlech. Írán totiž blokuje Hormuzský průliv kvůli americkým a izraelským útokům. Mnozí z uvízlých lidí nemohou opustit lodě, trpí nedostatkem potravin a pitné vody. Navíc není jasné, jak dlouho bude blokáda ještě trvat. Mezinárodní federace pracovníků v dopravě, která námořníky zastupuje, varuje před katastrofálními podmínkami a tvrdí, že majitelé lodí odmítají svým posádkám pomoci. Golfistka Sára Kousková figuruje před dnešním finálovým kolem turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Aktuální česká jednička si včera výrazně polepšila oproti úvodnímu kolu. Výkonem 69 ran o 4 údery pokořila normu hřiště a má skóre minus 4. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Dnes v sobotu ráno je na silnicích poměrně klid v Praze a okolí, nicméně jsou místa, kde byste měli zpozornit. Je to třeba ulice Prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8. Tady počítejte s omezením a je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská, a to ve směru k Ruské ulici. Průjezd ve směru z centra vede jednosměrně ulicemi Korunní a Vlašimská. Omezení tady potrvá ještě do 21. června. A ještě doplním Olšanskou ulici v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha.
5: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Sobotní ranní Praha je s vámi a ze studia vás zdraví Vláďa Malošík. Máme 6 hodin a téměř 5 minut a užíváme si 23. květnový den a tradičně s těmi nejlepšími songy. Je s nimi připravená třeba Zara Larsson. Je skupina Bell, Book and Candle. Přeji vám příjemný poslech.

6:15, tak už je to tady, historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud vysíláme my, tedy Rádio Praha, a taky Český rozhlas Střední Čechy, se dnes a zítra opět otevírá veřejnosti, a to v rámci festivalu Open House Praha od 10 do 18 hodin. Tak se přijďte podívat, odkud pro vás vysíláme. Zpřístupněné bude taky legendární hudební studio A i činoherní studio B, kde se točí rozhlasové hry, pohádky a zvukové efekty. Průvodci vám budou jak vedoucí programu, tak taky moderátoři, zprávaři a další kolegové, kteří se podílejí na přípravě vysílání. Tak moc se na vás těšíme. No a pokud byste chtěli znát další podrobnosti, najdete je i na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Objízdná trasa vede ulicemi na Balkáně, na Hlídce, pod Vrcholem a v Domovdě a s omezením tady počítejte do 27. května. A ještě připojíme Vinohradskou ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší.

0: Lenek Kravec nás na Rádiu Praha dovedl až ke zprávám v 6:30 a přináší je Anna Hašková.
1: Stát uvažuje o prodeji pardubické společnosti Explosia, která vyrábí výbušniny a střelivo. Po návštěvě firmy to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj o podnik projevili zájem francouzské i další evropské společnosti. Výnosy z případného prodeje by stát podle Babiše mohl využít například na plnění závazků vůči NATO. Ministerstvo dopravy vybralo podobu dálničního mostu přes Vltavu v pražském Suchdole. Centrální komise rezortu schválila vítězný návrh Sdružení architektonických ateliérů Strásky, Hustý a partneři a Studia Acht. Nový most by měl stát podle odhadů zhruba 3,5 miliardy korun. Bude součástí pražského okruhu. Vedení pražské Vinoře nechalo u tamního supermarketu vykopat takzvané svejly. Jde o travnaté příkopy navržené tak, aby zachytávaly dešťovou vodu z přilehlého parkoviště. Cílem je snížit zatížení kanalizace při silných deštích a zároveň udržet vodu v krajině. Radnice na místě nechala vysázet také několik stromů. Irsko chce, aby Evropská komise zakázala dovoz produktů z židovských osad na západním břehu Jordánu. Před jednáním ministrů zodpovědných za zahraniční obchod to řekla irská ministryně zahraničí a obchodu Helen McEntirová. Některé další země se během jednání přidali k jejímu názoru. Náměstek českého ministra obchodu Jan Sechter řekl, že jde o formu sankcí. Podle něj by se tak téma nemělo řešit na jednání ministrů pro zahraniční obchod, ale v jiném formátu. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Na silnicích v Praze a okolí je celkem klid, přesto jsou místa, kde byste měli projíždět se zvýšenou opatrností. Například v ulici Olgy Havlové v Praze 3, tam neprojedete pravým místním pruhem. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A v Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Jeďte opatrně. A dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké sobotní jitro na Rádiu Praha. Knihovna Václava Havla čelí největší krizi za dobu své existence. Odcházejí zaměstnanci, sponzoři i členové správní rady. Co přesně se v jedné z nejvýznamnějších českých kulturních institucí děje, řekneme už za chvíli. Máme pro vás další vybrané hudební kousky, nechybí White Town. A taky kapela Činesky. Hezký poslech.

0: Je téměř 6:45, přejeme pěkné sobotní ráno. Běžně by v tuto dobu chystali oslavy nedožitých 90. Václava Havla. Teď ale musí řešit úplně jiné problémy. Knihovnu Václava Havla opouští téměř celý její tým. Výpověď podali dlouholetí zaměstnanci, včetně dramaturga Jáchyma Topola. A odešli taky klíčoví dárci nebo členové správní rady. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ekonomem Tomášem Sedláčkem.
1: Tady Havel, slyšíte mě, čím dřív začneme, tím líp, mohl bych jen maličkost.
2: Debaty o společenském dění, křty knih nebo školní projekty, budoucnost i těchto akcí v knihovně Václava Havla je nyní v ohrožení.
3: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
2: Říká pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z Hnutí Stan.
3: Peníze, ať už jsou od velkého strategického partnera či od kohokoliv jiného, je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen.
2: Ze správní rady knihovny rezignovali na posledním zasedání 4 z 5 členů. Ti řediteli instituce Tomáši Sedláčkovi vytkli porušování povinností nebo špatnou pracovní docházku. Proti stylu jeho vedení se vymezili i všichni zaměstnanci, kteří vydali společné prohlášení, shrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
4: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální a chaotický způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný. Silně a důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že knihovna Václava Havla konzervuje, mrtvuje nebo oprašuje odkaz Václava Havla.
2: Sedláček kritiku odmítá a tvrdí, že chtěl jenom knihovnu otevřít mladé generaci a moderním tématům. Kromě zaměstnanců ale odchod oznámil i největší sponzor instituce miliardář Zdeněk Bakala a podobný krok zvažuje také další velký donor Karel Komárek. Důvody Bakalova odchodu ale zástupce správní rady David Dušek nezná.
3: Já tomu nerozumím, myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. Oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci. Myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. Mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí, protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
2: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. To David Dušek ale komentovat nechce.
3: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit.
2: Stávající zaměstnanci instituce, která pečuje o odkaz ex-prezidenta Václava Havla, by měli podle dopisu, který směřovali Dagmar Havlové, ukončit svou práci k poslednímu srpnovému dni. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A sledujeme stále aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme na D10, pokud jedete z Prahy směrem na Turnov, tak opatrně mezi 31,5 až 32,5 kilometrem je tam sražená srna ležící na vozovce dálnice, projíždějte proto velmi opatrně. No a komplikace jsou také v pražských ulicích, například v Praze 3, v ulici Na Balkáně, tam je kvůli práci na silnici uzavřený pravý jízdní pruh a to mezi křižovatkami ulice Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, Na Hlídce, Pod Vrcholem a v Domově. S omezením tady počítejte do 27. května. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. A ještě připojím Olšanskou ulici v Praze 10, tady se pracuje na vozovce, konkrétně Olšanská ulice v Praze 3, počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra a to až do 30. června. A dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: Je 7 hodin, s vámi Rádio Praha, teď se zprávami, které přináší Anna Hašková. Aničko, ahoj.
1: Pěkné ráno. Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. V Praze se dnes lidé budou moci podívat na rekonstrukci atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Izrael navzdory příměří opět útočil v různých částech Libanonu. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz hospitalizace nemocnice lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Lidé v Praze si dnes připomenou 84 let od atentátu na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Organizátoři připravili přednášky nebo výstavu dobových předmětů a oblečení. V Hloubětině návštěvníci uvidí i rekonstrukci samotného atentátu, říká za pořadatele Helena Filipská.
3: Bude tady auto i s Heydrichem, bude tady Gabčík s Kubišem a bude se fázovat s výkladem historika kompletní atentát na Heydricha a pak se to projede v rychlosti v kuse. Dnes jsme vlastně to natáčeli do filmu a kulisy tady zůstanou a to tady zopakujeme pro veřejnost.
1: Výročí atentátu připadá na 27. května. Dostupnost bydlení na svém území chce zlepšit Praha 12. V Modřanech nechá postavit dům z 29 byty. Radnice je plánuje nabízet vybraným profesím, jako jsou lékaři, učitelé, policisté nebo hasiči. V přízemí budou i 3 prostory pro obchody nebo služby. Městská část nově vybrala stavební firmu, která práce provede, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
4: Náklady na stavbu jsou necelých 92 milionů korun včetně DPH. A během několika dnů dojde k předání staveniště, samotná stavba začne v polovině června a potrvá 15 měsíců.
1: Izraelská armáda provedla 5 leteckých útoků ve východním Libanonu. Zasáhla také 2 budovy na jihozápadě země. Uvedla to agentura AFP. Izrael útočí na libanonské hnutí Hizbalah navzdory příměří z poloviny dubna. Zástupci obou zemí se minulý týden ve Washingtonu dohodli na jeho prodloužení. Hizbalah se jednání nezúčastnil a k příměří se nikdy oficiálně nepřihlásil. Podle Izraele hnutí klid zbraní porušuje. Libanonská vláda naopak upozorňuje na každodenní izraelské útoky v různých částech země. České hokejisty dnes čeká 5. zápas ve skupině mistrovství světa. V 16:20 nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. D10, tady máme stále problém mezi 31. a půltým až 32. a půltým kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. Je tady hlášená sražená srna na dálnici, tak projíždějte velice opatrně. No a komplikace zůstávají také například v Chorvatské ulici v Praze 10. Tady se pracuje na vozovce v místě neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská a omezení tady potrvá do 21. června. A ještě připojím Vrchlického ulici a následně Duškovu v Praze 5, kde je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, je sobota, tak je 23. května. Na historii tohoto data se v příštích minutách zaměříme s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze se k nám přidá i Sam Fender. také Milky Chance. Je 7 hodin 5,5 minuty. Já jsem Vláďa Malovšík a přeji vám nerušený poslech.

0: Bernarden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
4: Ano, jsem to já.
3: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611. To je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Skotský pirát a bukamír William Kidd byl popraven v roce 1701. Byl oběšen až na druhý pokus. Při prvním se lano přetrhlo. Od té doby mnoho hledačů hledá na některém z ostrovů u amerických břehů legendární poklad kapitána Kidda. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926.

0: 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
1: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka České Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A přidáme také aktuální dopravní informace. Začneme na D10, kde máme problém ve směru z Prahy na Turnov mezi 31. až 32. kilometrem. Je tam hlášená překážka na vozovce, jedná se o sraženou srnu ležící na vozovce dálnice, projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace máme také na D11, a to na 19. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Připojím taky omezení či uzavírky, například v Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Naša France a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská a omezení tady potrvá ještě do 21. června. Projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: 7 hodin 30 minut, Rádio Praha vám přináší zprávy a ve studiu už je připravená Anna Hašková.
1: Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy můžou vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Přijímací řízení si nastavují školy samotné a ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Téměř polovina veřejných vysokých škol v Česku využívá jednotné testy společnosti SCIO. Podle České konference rektorů i firmy SCIO mají uchazeči výhodu, protože je můžou využít při přihláškách na více fakult. O případných změnách chce ministerstvo jednat přímo se školami. Prostranství kolem Butovického rybníka v Praze 5 dostane novou podobu. Městská část plánuje obnovit park a vybudovat dětská hřiště i sportoviště. Budova z 19. století, která se u rybníka nachází, bude sloužit jako občasná kavárna. Radnice projekt veřejnosti představí ve středu 27. května. Praha 1 opravuje historické vodní prvky v centru města. Technici už vyčistili Vimerovu kašnu na Uhelném trhu a připravují výměnu čerpadla. Restaurátoři opraví také kašnu svatého Klementína a Krenerovu kašnu na Smetanově nábřeží, kdyby práce měly přesáhnout 37 milionů korun. Ruský prezident Vladimír Putin obvinil Ukrajinu z úmyslného útoku na internát ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. Následně vyzval ministerstvo obrany, aby připravilo možnosti odvety. Při útoku podle Putina zemřelo nejméně 6 mrtvých, 39 lidí je zraněných a 15 je nezvěstných. Ukrajina toto prohlášení odmítá. Generální štáb ukrajinské armády označil ruská tvrzení o zásahu internátu za manipulaci. Tvrzení žádné ze stran není možné nezávisle ověřit. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, přidáme aktuální dopravní informace. D10, tam máme stále komplikaci mezi 31. a 32. a 32. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. Je tady sražená srna na dálnici, leží na vozovce mezi jízdními pruhy, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na D11, a to na 19. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. A ještě přidám uzavírky či omezení. Například v Praze 3 v ulici Na Balkáně. Kvůli práci na silnici je tady uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, na hlídce pod Vrcholem a v Domově. A s omezením tady počítejte do 27. května. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné sobotní jitro. Zlatodůl Roudný na Benešovsku byl za Rakouska-Uherska jedním z nejvýnosnějších v Evropě. Připomíná to naučná stezka a ode dneška taky geolokační hra. Představíme vám ji už v příštích minutách. A další songy nabídne Charlotte Gott. Nebo Rachel Platten. Na Rádiu Praha vám přeji pohodový poslech.

0: přejeme nádherné sobotní ráno. V bývalém Zlatém dole Roudný na Benešovsku můžete ode dneška hrát novou geolokační hru nazvanou Důl nad Zlato. Zájemce provede po místech, kde se od středověku těžil tento drahý kov. Hra v mobilním telefonu je součástí projektu Skryté příběhy, který je v celém Česku kolem 400.
1: Teď stojíme v Roudném před budovou, kde je přímo uvnitř šachta Aleška. Je to jedno z důlních děl, která tady vznikla v poslední etapě dobývání toho ložiska.
2: Michal Nekl, geolog Geoparku kraje Blanických rytířů, nám jde tedy představit novou geolokační hru.
1: Je to tak. Je to hra, která patří mezi Skryté příběhy, to už je poměrně zavedená značka. A my jsme připravili nový skrytý příběh, který se váže k lokalitě Roudný u Vlašimi.
2: A my máme pro ty, kteří sem dorazí, i malou ochutnávku toho, co se jim bude ozývat při té hře na jednotlivých zastávkách. Hrou provází náš nejvýznamnější geolog František Pošepný, který žil v 19. století a byl prý známý svojí trochu nerudnou povahou.
3: Vedeme s kolegy spor, tedy spíše já, s celou geologickou obcí. Já totiž nesouhlasím s všeobecně uznávanou teorií, že zlato... Ale co zas budu ztrácet čas?
4: No toto profesor Pošepný netuší, že jsme zde proto, abychom mu pomohli.
2: Víc už prozrazovat nebudeme, ale pro ty, kteří neznají geolokační hry Skryté příběhy, bychom měli asi vysvětlit, jak přesně to funguje. A to nám řekne autorka hry Důl nad Zlato Lucie Palonciová.
5: Ta aplikace funguje celkem jednoduše, vy si ji zdarma stáhnete a ta se vám spustí až na tom místě, kam dojedete. Poslechnete si ten aktuální problém té postavy. Tady si myslím, že je velký rozdíl mezi třeba průvodci nebo jiným typem her, kdy vy vlastně prožíváte ten příběh s tou postavou teď a tady. Není to zpětné vyprávění o minulosti, ale ta postava teďka řeší nějaký problém a vy jako hráči jste vlastně její parťáci.
2: A my s Michalem Neklem se teď ještě vydáváme dál po stezce.
1: Nacházíme se u šachty Václav a také v blízkosti laboratoře. Přímo na místě byla testovaná zlatonosná ruda, aby věděli, jaký obsah tam je a jak mají tu rudu dál upravovat.
2: A tady jsou tak volně položené různé střepy.
1: Tady v okolí staré laboratoře se dají najít zbytky takových keramických kalíšků, kterým se říká kapelky. A ty sloužily právě při rozborech k těm analýzám. A pak jsou tady také k vidění keramické tyglíky, ve kterých se odpařoval amalgám. Takže návštěvník si může tady zkusit nějaký ten tyglík nebo kapelku vykopat.
2: Klasická naučná stezka v lokalitě Roudný má 4 kilometry, geolokační hra je o něco kratší. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace, stále je problém na D11 na 19. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto, projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor taky v Praze v ulici Prvního ploku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská, je to Praha 8 konkrétně. Tady počítejte s omezením a je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. A ještě doplníme, ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách.

0: Osmá hodina je tady. S ní na rádiu Praha další zprávy a taky ve studiu Anička Hašková. Ahoj.
1: Pěkné ráno. Podmínky pro status dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. Dešťovou vodu v Praze vinoři nově zachytávají speciální travnaté příkopy, mají ušetřit kanalizaci i pomoci přírodě. Filmový festival v Cannes dnes končí, večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázaná na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
3: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
1: Návrh v pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měl by platit od ledna 2027. Vedení pražské vinoře nechalo u tamního supermarketu vykopat takzvané svejly. Jde o travnaté příkopy navržené tak, aby zachytávaly dešťovou vodu z přilehlého parkoviště. Cílem je snížit zatížení kanalizace při silných deštích a zároveň udržet vodu v krajině. Radnice na místě nechala vysázet také několik stromů, říká místostarosta městské části Martin Mach ze Sdružení pro vinoř.
4: Svejly jsou příkladem takzvané modrozelené infrastruktury. Na rozdíl od klasického šedého řešení, jako jsou podzemní retenční nádrže nebo kanalizace, pracuje s přírodními procesy a zároveň přináší přidanou hodnotu pro okolní prostředí.
1: Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
5: S podkrušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech a společně jsme vyváželi zubry do Španělska nebo Nizozemí.
1: Dnes ve francouzském Cannes končí 79. ročník jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř dvoutýdenní přehlídku, na které letos své filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy. V hlavní soutěži letos soutěžilo 22 snímků. Porotu zaujali třeba režiséři Pedro Almodóvar, Asghar Farhadí nebo Pavel Pavlikovsky. Festival v Cannes každoročně určuje směr světové kinematografie a často předznamenává i favority příštích Oscarů. Mezi fotbalisty Dukly Praha a Baníku Ostrava se v přímém souboji rozhodne o sestupujících z šance ligy. Pražané skončili v tabulce lépe po základní části a tak jim stačí i remíza. Baník musí k udržení šance na záchranu vyhrát. Poslední tým rovnou sestoupí, předposlední půjde do baráže. Zápas začne ve 14 hodin, stejně jako duely Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko a také odveta finále play-off o umístění Olomouc Karviná. Hanáci úvodní duel vyhráli 3-1. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Hybernské ulici v Praze 1. Tady probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února příštího roku. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A ještě doplním Chorvatskou ulici v Praze 10, kde se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké sobotní ráno, máme 6 minut po 8 hodině a v příštích chvílích se k nám na rádiu Praha připojí se svým songem taky Alex Warren. I Dermot Kennedy. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

Tohle byly Roxette na rádiu Praha, je 8 hodin 16,5 minuty. V pražské zoologické zahradě dnes můžete objevovat fascinující svět želv. Od jejich pradávné historie až po současné výzvy v ochraně. Zároveň se seznámíte s významem mokřadů, které patří mezi biologicky nejrozmanitější ekosystémy a poskytují domov široké škále rostlinných a právě i živočišných druhů. A jako každý víkend se v zoo můžete zúčastnit komentovaných krmení.

0: patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu art deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Na silnicích je poměrně klid, přesto opatrně jsou místa, kde máme uzavírky nebo omezení. Je to třeba ulice Prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8. Tady počítejte s omezením, je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. V Praze 3 v ulici Na Balkáně je kvůli práci na silnici uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikma. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, na Hlídce, pod Vrcholem a v Domovině. S omezením tady počítejte do 27. května. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Korunní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. A ještě doplním Olšanskou ulici v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak je 8.30, znamená to, že na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy a přináší je Anna Hašková.
1: Dny soukromých hradů a zámků pokračují ještě dnes a v neděli. Nabízejí přístup i do běžně uzavřených částí památek v soukromém vlastnictví. Můžete vyrazit například na zámek Neústupov, Karlovu Korunu nebo hrad Houska, kde je budou provázet samotní majitelé. Program doplňují večerní prohlídky, koncerty a výstavy. Na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava v Praze dohlednou stovky policistů. Utkání o záchranu v nejvyšší soutěži začne na Julisce ve 14 hodin. Policie očekává příjezd tisíců fanoušků Baníku a chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. V Praze dnes končí bezpečnostní konference Globsec. Diskutují na ní desítky politiků a odborníků především ze zemí Evropské unie. Na dnešním programu je vystoupení ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy. Třídenní bezpečnostní konferenci uzavře diskuze na téma vítězství Ukrajiny v pokračující válce s Ruskem. Dalším řečníkem bude například polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky. Pakistánský premiér Shahbaz Sharif zahajuje čtyřdenní návštěvu Číny. Během ní plánuje jednání s čínským prezidentem Xi Jinpingem a také s premiérem Li Qiangem o politické, ekonomické a strategické spolupráci obou zemí. Islamabad i Peking se snaží působit jako mediátoři v rámci konfliktu na Blízkém východě, který vyvolali americké a izraelské útoky na Irán koncem února. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je čas se doplnit aktuální dopravní informace. Pozor, v ulici Olgy Havlové v Praze 3, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská a omezení tady potrvá ještě do 21. června. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Herec Josef Trojan se rozhodl zkusit štěstí v zahraničí. Našel si agentku a příští rok míří do Londýna. Jakou má angličtinu a jak těžké je uspět v zahraničí? Řeč bude o jeho výrazných postavách ve filmech Šarlatán nebo Franz i o působení v Davidském divadle. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Ranní Praha je stále s vámi i na frekvenci 107,1 FM. A pokud potřebujete trochu inspirace, žádný problém. Pár tipů pro vás máme už za chvíli. A taky další songy přináší je kapela Imagine Dragons. A taky Lady Gaga. Přeji vám nerušený poslech.

0: 8.45 a ranní Praha pokračuje. V sobotní ranní Praze teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: O víkendu se můžete podívat do běžně nepřístupných budov, a to díky festivalu Open House. Ten vám letos otevře třeba kancelářský komplex Sport 7, zákulisí divadla Image, Palác Dunaj nebo rezidenční projekt Fragment. Vydat se můžete i k nám do Českého rozhlasu. Podíváte se do historické budovy v Karlíně, odkud vysílá právě Rádio Praha. Těšíme se na vás v sobotu i v neděli. Na Pražském hradě zase bude dětský den. Po celý den vás budou provázet desítky dětských a neziskových organizací pestrým programem. Budou tam soutěže, kvízy i vzdělávací aktivity. V malebném prostředí Horního Jeleního příkopu se můžete setkat tváří v tvář s vojáky hradní stráže, vyzkoušet si pravé zálesácké aktivity a prohloubit své tábornické znalosti. A program pro celou rodinu společně se záchranáři si pro vás na sobotu připravili ve Žlutých lázních. Dáte si tam něco dobrého k jídlu a těšit se můžete i na živou muziku. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor v Chorvatské ulici v Praze 10, kde se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh a mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. V ulici prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezení. Je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. A v Praze 3 v ulici Na Balkáně, tady máme také problém, kvůli práci na silnici je uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, na Hlídce, Pod Vrcholem a v Domově. S omezením tady počítejte do 27. května. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze.

0: Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolné očkování, ukázal to průzkum pro Český rozhlas. Stát vybral podobu nového mostu v Suchdole, bude součástí Pražského okruhu. Úřady v kalifornském Los Angeles evakuovaly 40 000 lidí, hrozí únik nebo výbuch hořlavé chemikálie. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolné očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém v polovině května odpovídala více než tisícovka lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejně 83%, říká za agenturu Median Vojtěch Dufek.
2: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů, 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
0: Pro podporu očkování jsou také častěji lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním, než lidé se základní školou nebo středním vzděláním bez maturity. Ministerstvo dopravy vybralo podobu dálničního mostu přes Vltavu v pražském Suchdole. Centrální komise rezortu schválila vítězný návrh Sdružení architektonických ateliérů Stráský, Hustý a partneři a Studia Acht. Nový most by měl stát podle odhadu zhruba 3,5 miliardy korun. Bude součástí Pražského okruhu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Plánovaná délka Suchdolského mostu, který bude umístěn mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem řeky v Zámcích, bude přesně 606 metrů. Bude mít 6 jízdních pruhů plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely.
0: V Panenských Břežanech u Prahy si dnes lidé připomenou operaci Antropoid. Tamní památník národního útlaku a odboje připravil Den Jana Kubiše, který s dalšími parašutisty provedl v květnu 1942 atentát na Reinharda Heydricha. Zájemci budou moci výjimečně navštívit i dolní zámek, kde krátce říšský protektor žil, říká zástupce vedoucího památníku Jan Boris Uhlíř.
4: Je to příležitost pro ty, kteří se zajímají o moderní české dějiny, aby se podívali do prostor, kde krátkou chvíli pobýval rad českého národa zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich.
0: Kromě toho návštěvníci uvidí i originální dopis Jana Kubiše, přelet transportního vrtulníku a ukázky leteckého modelářství. Kalifornské úřady kvůli úniku nebezpečných chemikálií evakuovaly asi 40 000 lidí z jižní části Los Angeles. Z nádrží letecké firmy uniká vysoce hořlavá a toxická kapalina. Kvůli stoupající teplotě hrozí přehřátí a výbuch, upozorňuje vedoucí hasičů Craig Covey. Podle něj bude lepší, když toxická kapalina postupně vyteče. Zatím není jasné, kdy se evakuovaní budou moci vrátit domů. Golfistka Sára Kousková figuruje před dnešním finálovým kolem turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Aktuální česká jednička si včera výrazně polepšila oproti úvodnímu kolu. Výkonem 69 ran o 4 údery pokořila normu hřiště a má skóre minus 4. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Pozor, v Českobrodské ulici v Praze 9. Tady se pracuje na silnici. Neprojedete tady pravým jízdním pruhem ve směru do centra u křižovatky s ulicí Horní Hrdlořezská. Práce tady potrvají do 27. května. Komplikace máme také v ulici Ostrovského v Praze 5, kde se pracuje na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického neprojedete levým jízdním pruhem. A to až do 31. května. A ještě připojíme Solickou ulici v Praze 4, tady je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. V Solické ulici mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá ještě do 30. června. Projíždějte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné sobotní ráno, dnes je 23. května a to nejzajímavější z historie tohoto data za chvíli připomene Petr Jungmann. A na Rádiu Praha vás čeká taky Luis Capaldi. Je skupina Rolling Stones. Je 9 hodin 6 minut, skvělý den i poslech vám přeje Vláde Malošík.

0: Bernie Den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
4: Ano, jsem to já.
3: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze.

0: amerických břehů legendární poklad kapitána Kidda. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzínského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
1: 100 000 lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. V výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
0: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A stále sledujeme aktuální dění na silnicích. Pozor, v Hybernské ulici v Praze 1 tady probíhají mezi křižovatkami ulic Stenovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy, omezení tady potrvá do 23. února 2027. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v Solické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. V Solické mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a Přednádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Dejte si vinyl.
6: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
5: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Je 9:30, na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy, přináší je Anna Hašková.
1: Stát uvažuje o prodeji pardubické společnosti Explosia, která vyrábí výbušiny a střelivo. Po návštěvě firmy to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj o podnik projevili zájem francouzské i další evropské společnosti. Výnosy z případného prodeje by stát podle Babiše mohl využít například na plnění závazků vůči NATO. Dostupnost bydlení na svém území chce zlepšit Praha 12. V Modřanech nechá postavit dům z 29 byty. Radnice je plánuje nabízet vybraným profesím, jako jsou lékaři, učitelé, policisté nebo hasiči. V přízemí budou i 3 prostory pro obchody nebo služby. Městská část už vybrala stavební firmu, která práce provede. Středověké slavnosti plné dobových turnajů se dnes konají na pražských Hradčanech. Centrem dění je park s Maxe van der Stula. Program začíná v 9:30 ráno a potrvá do 7:00 večer. Irsko chce, aby Evropská komise zakázala dovoz produktů z židovských osad na západním břehu Jordánu. Před jednáním ministrů zodpovědných za zahraniční obchod to řekla irská ministryně zahraničí a obchodu Helen McIntyrová. Některé další země se k ní během jednání přidaly. Náměstek českého ministra obchodu Jan Sechter řekl, že jde o formu sankcí. Podle něj by se tak téma nemělo řešit na jednání ministrů pro zahraniční obchod, ale v jiném formátu. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Začneme v Praze 3 v ulici Na Balkáně. Kvůli práci na silnici je tady uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulice Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, Na Hlídce, Pod Vrcholem a v Domově. S omezením tady počítejte do 27. května. V ulici Ostrovského v Praze 5 se pracuje na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického neprojedete levým jízdním pruhem. A to až do 31. května. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objízdné trase ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček žije od svého dětství tancem. Už je zanedlouho uvede v Praze první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění důležité a proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Sobotní ranní Praha pokračuje i teď po 9:30. Už za chvilku vás pozveme na prohlídku naší rozhlasové budovy v Karlíně. I ta je totiž součástí letošního festivalu Open House, který veřejnosti nabízí prohlídky běžně nepřístupných budov. A je tady Billie Eilish. Nebo Our City s Adamem Levinem. Přeji vám nerušený poslech.

0: 9 hodin 45 minut, téměř. No a víc než stovku běžně nepřístupných do budov můžete dnes a zítra navštívit v rámci festivalu Open House Praha. Mezi budovami, které si můžete prohlédnout, je i ta naše rozhlasová v Karlíně, odkud vysíláme. No a co všechno vás tu dnes čeká, tak to řekne už naše létající redaktorka Sabina Vosecká, která se pohybuje po chodbách naší budovy. Sabino, zdravím tě. Halo, halo, slyšíme se? Tak vypadá to, že jsme se nějakým způsobem odpojili. Vyzkoušíme, jestli se nám nepodaří spojení obnovit. Ne, tak spojení se zatím nedaří. Ne, vypadá to, že se nám spojení přerušilo. Zkusíme to ještě jednou za pár minut, dáme si ještě jednu písničku a přejeme vám v této chvíli tedy dobrý poslech. No a samozřejmě krásný den.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: Doplníme zatím počasí, jak to vypadá, tedy dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Stihneme taky aktuální informace z dopravy. A tam to zatím vypadá následovně. Máme tady čerstvou nehodu na jižní spojce, a to ve směru na Prahu 9. Před sjezdem do Rabakovské havarovala 4 osobní vozidla, takže je to hromadná nehoda. Neprojedete kvůli tomu středním jízdním pruhem, tak opatrně na silnicích. Já ještě doplním další místa, kde máme hlášené komplikace. Je to třeba v Praze 3 v ulici Na Balkáně, tam je kvůli práci na silnici uzavřený pravý jízdní pruh, a to mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, Na Hlídce, Pod Vrcholem a v Domově. S omezením tady počítejte do 27. května. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte

0: Tak, 9 hodin a téměř 50 minut, s vámi je Rádio Praha. Před chvilinkou jsme se snažili spojit s kolegyní Sabinou Seckou, což se teda kvůli technice nepodařilo. Nicméně Sabča je absolutně neoblomná, takže přímo z Pekingu se vrátila do Prahy. Já tě zdravím ve studiu, ahoj.
1: Hezké ráno, já jsem se stihla přesunout z té předbudovy, naštěstí jsem nebyla daleko přímo do studia, protože skutečně i tohle se stává, to je vlastně kouzlo toho vysílání, že nám občas ta technika vypoví službu. Nicméně, já dnes pozvu na Open House, protože o tom jsme spolu chtěli mluvit a to je vlastně věc, na kterou bych chtěla pozvat všechny posluchače a návštěvníky a taky milovníky architektury, protože v rámci Open House Praha máme otevřenou i naší budovu, Karlínské rozhlasové budovy, a to dnes a zítra. Já jsem tady byla před chvilkou před budovou samotnou, už tam jsou první návštěvníci, takže zveme vás všechny, kteří nás teď posloucháte, a řekneme si jenom v rychlosti něco k té historii toho našeho národního domu, protože byl postavený v letech 1910 až 1911, a to architektem Josefem Sakařem, což byl žák Josefa Zítka, stavitele Národního divadla. Ta budova představuje postsecesní klasicismus, dřív tu taky fungovala zahradní restaurace, dokonce s neuvěřitelnou kapacitou až 2000 míst. My máme opravdu velkou zahradu, takže tolik lidí se vešlo k nám sem před budovu. Jinak pro veřejnost sloužila budova až do konce první republiky, těsně před druhou světovou válkou, ji pak tedy koupil Český rozhlas, ale vysílat se tady začalo až po válce. No a dnes tu sídlí dvě rozhlasové stanice, to naše, Rádio Praha a taky Střední Čechy, kolegové, právě tam také zdravím. No a do těchto vysílacích studií se dnes a zítra tady lidé budou moct podívat, no a vidět to vysílání za plného provozu. Můžete se potkat tady s mým kolegou Vláďou, dalšími kolegy, s moderátory, s redaktory, budou se moct lidé na cokoliv zeptat. No a ta trasa prohlídky v podstatě povede od sklepa až po půdu, a protože je budova protkaná studii, jsme v rozhlasovém domě, tak je tu dokonce i slavné studio A, kam se vejde celý symfonický orchestr a kde taky třeba nahrával své slavné hity Karel Gott a řada dalších osobností.
0: Ano, a můžete se potkat taky se Sabinou, protože Sabina tady bude lítat po chodbách, baráku. Protože je to naše letající redaktorka. Nicméně u nás v budově taky vzniká řada rozhlasových her. Máš k tomu nějakou zajímavou historku třeba?
1: Máš naprostou pravdu, těch historek je spousta, na to bychom neměli úplně v našem vstupu teď čas, ale já vyberu jen jednu, která se shodou okolností odehrála vlastně nedávno, před pár dny, kdy jeden náš nejmenovaný kolega šel si vypít svoji ranní kávu na naší zmiňovanou zahradu, která tady k budově přilehá, no a v tom slyší, jak někdo zvučným hlubokým hlasem říká větu, a teď budu citovat: "Nevíte, kde se tady stala ta vražda?" Načež se kolega začal zděšeně rozlížet v domnění, že se teda kolem naší budovy nebo dokonce na naší zahradě udál tenhle hrůzný čin. No a přiběhnul do redakce a stejně s tím vyděšeným výrazem se začal nám vlastně tu celou situaci líčit. No a protože my novináři jsme zvědaví a taky zvídaví, tak jsme se začali pídit po tom, co se vlastně stalo. No a ukázalo se, že na té mezistřeše, kterou tady vlastně máme, protože ta budova má taková dvě křídla, která jsou vysunutá do zahrady, tak na střeše toho křídla se najednou pohyboval Ondřej Vetchý a David Novotný, kteří si tady nahlas přeříkávali texty, protože se tady právě nahrávala jedna z rozhlasových her.
0: Tak to říká naše letající redaktorka Sabina Vosecká, se kterou se dnes můžete potkat, pokud přijdete dnes nebo zítra. Sabi, díky, a já už jen dodám, že se na vás moc těšíme a že jsme to stihli ještě před zprávami. Ty si dáme už za pár minut, ale ještě předtím stihneme nějakou muziku. Díky.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Je 10 hodin, ve studiu Rádia Praha je už připravená Anna Hašková se zprávami a já jsem za to rád.
1: Hezké dopoledne. Policisté v Praze budou dohlížet na rizikový zápas pražské Dukly s Baníkem Ostrava. Podmínky pro statut dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš změní. Výbuch plynu v dole na severu Číny zabil desítky lidí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Desítky policistů dnes budou v pohotovosti kvůli fotbalovému utkání mezi FK Duklou Praha a Baníkem Ostrava. To bude na pražské Julisce od 14 hodin. Policisté budou dohlížet i na pochod hostujících fanoušků, kterých má být několik set. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
3: Pražská policie připravuje bezpečnostní opatření ohledně pochodu příznivců Baníku, kteří mají vyrazit okolo poledne z Flemingova náměstí v Praze 6 na stadionu Dukly. Na místě budou policisté z pořádkových jednotek, budou tam i kriminalisté a kolegové z antikonfliktního týmu.
1: V době pochodu bude provoz v okolí Flemingova náměstí omezený, dopravu budou řídit policisté. V Praze 8 se dnes koná historická a vzdělávací akce Antropoid a odboj. Společně ji pořádají Praha 8, Kulturní dům Ládví a pivovar Cobolis. Chtějí tak připomenout československý odboj za druhé světové války nebo tragické osudy obcí zničených nacistickým režimem. Program nabídne například veřejnou rekonstrukci atentátu na Reinharda Heydricha, výstavu dobových předmětů, filmové projekce, představení nových knih nebo tematické diskuze. V sobotu bude před Kulturním domem Ládví k vidění historický vůz Mercedes, který podle organizátorů patřil Heydrichovi, a replika britského stíhacího letounu Spitfire. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navazná na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dní. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
4: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry, a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
1: Návrh v pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měl by platit od ledna 2027. Výbuch plynu v černouhelném dole ve městě Changchun na severu Číny nepřežilo nejméně 90 lidí. Uvedla to čínská státní televize. Záchranáři z dolu evakuovali přes 200 dalších. Zatím není známé, kolik dalších lidí ještě zůstává uvězněných pod zemí. Severočínské město, kde se neštěstí stalo, je klíčové pro uhelný průmysl v zemi. Podle zpravodajské stanice CNN je zároveň také známé pro špatné bezpečnostní podmínky v tamních dolech. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16:20 nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme na jižní spojce ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské ulice. Tady neprojedete středním jízdním pruhem kvůli hromadné nehodě 4 osobních aut. Tak opatrně. Opatrně i na D4 ve směru z Prahy na Strakonice mezi 43. a 5. až 44. kilometrem. Na vozovce je tady sražená srna. Komplikace máme taky v Českobrodské ulici v Praze 9, kde se pracuje na silnici. Neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru do centra u křižovatky s ulicí Horní Hrdlořezská. Práce tady potrvají do 27. května. A v Praze 3 v ulici Na Balkáně je kvůli práci na silnici uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, Na Hlídce, Pod Vrcholem a v Domovině. S omezením tady počítejte do 27. května. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nádherný sobotní den vám všem, je s vámi víkendová Praha s datem 23. května. Skládací lehátka, termosky a legendární české chaty. Nová výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze připomíná fenomén chataření a ukazuje, jak odlišně vypadala v minulém století víkendová rekreace v Česku a v Alpách. Podrobnosti nabídneme už za necelou půl hodinu. A blíží se další vybrané songy a s nimi Olivia Rodrigo. Kapela Činasky. Neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zrada. A taky The Offspring. Je 10 hodin 6 minut, já jsem Vláda Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 10 hodin 15 minut s vámi Radio Praha, přejeme krásný víkendový den, je sobota, dnes 23. května a v parku na Pankráci je dnes připravené sportovně zábavné odpoledne s názvem Běhám pro děti. Už 11. ročník této akce znamená nejenom běžecké závody, ale také možnost si vyzkoušet další sportovní disciplíny a především pomáhat. Čeká vás i bohatý doprovodný program pro malé i velké, malování na obličej, skákací hrad, kouzelnice, show, ukázka bojového umění, dětská zóna pro ty nejmenší a mnoho dalšího. Součástí akce jsou hudební vystoupení profesionálů i dětí z dětských domovů. Veškerý výtěžek je totiž určený právě na podporu dětí a mladých lidí z dětských domovů. Více se dozvíte taky v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice. Jižní spojka v Praze, tam máme stále problém ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské ulice. Neprojedete tady středním místním pruhem kvůli nehodě 4 osobních vozidel. Opatrně také na D4 ve směru z Prahy na Strakonice mezi 43. a 5. a 44. kilometrem je na vozovce sražená srna. Komplikace máme taky v ulici Ostrovského v Praze 5. Tady se pracuje na vodovodním potrubí mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického. Neprojedete levým místním pruhem a to až do 31. května. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio
2: Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Umělecko-průmyslové muzeum, tam se vydáme právě teď, je 10 hodin 29,5 minuty a s vámi je Rádio Praha. Atmosféru někdejší víkendové rekreace si můžete připomenout i v Praze. A právě nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu představuje proměny nejen českého chataření ve 20. století. Od honosných letních domů až po malé tramské sruby.
1: Návštěvník se ocitne v krajině, vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců a vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
2: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
1: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad, chatařských a podobně, vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
2: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
1: Přesně tak.
2: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. Vidíme tady ukázky tedy architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
1: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
2: Součástí výstavy je také typické vybavení chat v minulém století. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě. A o kus dál je i originální nábytek z některých chat a letních domů.
1: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pešánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
2: Vidíte, že oba ty kousky už mají něco za sebou?
1: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
2: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Maloší.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Na jižní spojce ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské ulice dejte pozor. Havarovala tady 4 osobní auta a neprojedete kvůli tomu středním místním pruhem. Problémy zůstávají i na D4 ve směru z Prahy na Strakonice. Na 43. a půltém až 44. kilometru je sražená srna na vozovce. A opatrně i na D5 na 12. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli odstavené porouchané dodávce. Připojíme ještě Chorvatskou ulici v Praze 10. Tady se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Naše France a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Korunní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. A ještě připojím Olšanskou ulici v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT 2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
7: Host Lenky Vahalové. Herec Josef Trojan se rozhodl zkusit štěstí v zahraničí. Našel si agentku a příští rok míří do Londýna. Jakou má angličtinu a jak těžké je uspět v zahraničí? Řeč bude o jeho výrazných postavách ve filmech Šarlatán nebo Franz i o působení v Davidském divadle. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: se rodiny 45 minut, Rádio Praha stále s vámi přejeme nádhernou sobotu. Program tohoto víkendu v Praze je opravdu pestrý, dnes můžete vyrazit třeba na festival létajících a malých pivovarů. Od 11 do 22 hodin se koná na venkovním prostranství před klubem Cross v Holešovicích. Rumfest se dnes zase koná mezi 12 a 21 hodinou ve vnitrobloku, taky v Holešovicích. A v neděli, tedy zítra, vás čeká na Karlínském náměstí od 10.30 do 20.30 hodin pivo a burger festival. Více informací pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na Barandovském mostě v Praze. Tady máme problém ve směru od Smíchova na Prahu 9. Havarovala tady 3 osobní auta, projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na jižní spojce ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské ulice. Je tady hromadná nehoda 4 osobních vozidel a neprojedete středním jízdním pruhem. Komplikace ty zůstávají i na D4, konkrétně mezi 43. a půltým a 44. kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice. Je tady sražená srna na vozovce a problémy zůstávají i na D5, a to na 12. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Tady neprojedete pravým místním pruhem, je tady odstavená porouchaná dodávka. Tak na silnicích opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: 11 hodin, čas na další zprávy na Rádiu Praha. Nám je přináší Anna Hašková. Aničko, vítám tě.
1: Pěkné dopoledne. Přibývá podvodných webů spojených s fotbalovým mistrovstvím světa. Praha 5 chystá obnovu prostranství kolem Butovického rybníka, vybuduje nové dětské hřiště, sportoviště a park. Úřady na severovýchodě Konga kvůli ebole zakázaly velká shromáždění a smuteční obřady. Odpoledne čekejte jasno, postupně skoro jasno s teplotami do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kyberzločinci už teď využívají zájmu o blížící se mistrovství světa ve fotbalu. Zakládají nejrůznější webové stránky s falešnými obchody, se suvenýry, podvodnými sázkovými platformami a podobně. Cílem je ukrást peníze i osobní údaje lidí. Varuje předtím společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní je každá 41. registrovaná doména s tématikou mistrovství velmi podezřelá nebo přímo škodlivá, dodává za společnost Miloslav Lujka.
3: Checkpoint odhalil například podvodnou stránku, která byla vytvořena v březnu a napodobuje oficiální obchod FIFA se suvenýry. Láká na dresy, šály, merch, figurky a další zboží, na které nabízí slevu až 80% s dopravou zdarma. Profesionální design a použití oficiálního brandingu má vyvolat dojem legitimity a přimět uživatele k nákupu a sdílení osobních a finančních údajů.
1: Fotbalové mistrovství světa začne v Americe za necelé 3 týdny. Češi v jeho základní skupině budou hrát postupně s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a s jednou z pořadatelských zemí s Mexikem. Prostranství kolem Butovického rybníka v Praze 5 dostane novou podobu. Městská část plánuje obnovit park a vybudovat dětské hřiště i sportoviště. Budova z 19. století, která se u rybníka nachází, bude sloužit jako občasná kavárna. Radnice projekt veřejnosti představí ve středu 27. května. Práce mají začít v příštím roce a stát budou asi 10 milionů korun. Pokračuje radní Prahy 5 Lubomír Brož z hnutí ANO.
4: Náves by se měla proměnit v příjemné pobytové místo pro trávení volného času i pro pořádání různorodých sousedských akcí.
1: U obce Roudný na Benešovsku můžete ode dneška hrát v dole geolokační hru Důl nad zlato. Vede po místech, kde se od středověku těžil tento drahý kov. Hra je součástí projektu Skryté příběhy, kterých už je kolem 400 po celé republice. Ke hře více informací přidává její autorka Lucie Palonciová.
5: Ta aplikace funguje celkem jednoduše, vy si ji zdarma stáhnete a ta se vám spustí až na tom místě, kam dojedete. Poslechnete si ten aktuální problém té postavy. Tady si myslím, že je velký rozdíl mezi třeba průvodci nebo jiným typem her, kdy vy vlastně prožíváte ten příběh s tou postavou teď a tady.
1: Úřady na severovýchodě Demokratické republiky Kongo zakázaly smuteční obřady a shromáždění nad 50 osob. Chtějí tak zpomalit šíření eboly. Děje se to po čtvrtečním útoku na léčebné centrum. Rozhněvaný dav tam zapálil několik izolačních stanů potom, co jim zdravotníci nevydali tělo příbuzného k tradičnímu pohřbu. Světová zdravotnická organizace eviduje téměř 750 podezřelých případů a skoro 180 úmrtí. Situaci komplikují také ozbrojené konflikty v regionu nebo nedostupná zdravotní péče. Na kmen eboli, který se v Kongu rozšířil, navíc neexistuje vakcína ani cílená léčba. Mezi fotbalisty Dukly Praha a Baníku Ostrava se v přímém souboji rozhodne o sestupujících z šance ligy. Pražané skončili v tabulce lépe po základní části a tak jim stačí i remíza. Baník musí k udržení šance na záchranu vyhrát. Poslední tým rovnou sestoupí, předposlední půjde do baráže. Zápas začne ve 14 hodin, stejně jako duely Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko a také odveta finále play-off o umístění Olomouc Karviná. Hanáci úvodní duel vyhráli 3-1. Odpoledne bude v Praze a okolí jasno, postupně skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, později severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na jižní spojce ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské ulice. Dejte pozor, je tady nehoda, hromadná nehoda 4osobních aut, neprůjezdný je střední jízdní pruh. Ještě jednou jižní spojka ve směru na Prahu 9 za nájezdem ze Spořilovské havarovalo nákladní auto s osobním. Tvoří se dlouhé kolony, projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně také na Barandovském mostě ve směru od Smíchova na Prahu Prahu 9. Tady je nehoda 3 osobních aut a připomínám D5 a 12. kilometr ve směru z Prahy na Rozvadov, kde je odstavená porouchaná dodávka a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Komplikace máme taky v Chorvatské ulici v Praze 10, kde se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská a omezení tady potrvá do 21. června. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 11 hodin a téměř 6 minut a sobotní víkendová Praha je stále s vámi. Už kolem 11:30 společně vyrazíme do Libně, kde v tamním bývalém pivovaru vzniká divadelní prostor studia Alta. A přidáme i další hity. V příští chvíli se k nám přidá kapela Miraj.

Zayn Assia. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám příjemný poslech.

0: Jste vámi stále Rádio Praha, užíváme si sobotu, dnes 23. den měsíce května a dnes můžete v Praze vyrazit od 13 hodin na 15. ročník multižánrového sousedského festivalu Žižkovské mezidvorky. Letos vše proběhne nejenom na osvědčených, ale i z brusu nových místech. Zajímavou novinkou jsou třeba zálohované kelímky v unikátním designu Žižkovských mezidvorků. Informace a mapky ke konkrétním místům konání a taky program festivalu najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a přidáme další aktuální dopravní informace. Jižní spojka ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské. Tady stále neprojedete středním jízdním pruhem, je to kvůli hromadné nehodě 4 osobních aut. Jižní spojka ve směru na Prahu 9 za nájezdem ze Spořilovské. V tomto místě se tvoří kolony a je to kvůli nehodě nákladního auta s osobním. Projíždějte proto velmi opatrně. Pozor také na Barandovském mostě ve směru od Smíchova na Prahu 9. Tady havaroval 3 osobní auta a připojím ještě D5, 12. kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tady odstavené porouchané vozidlo, jedná se o dodávku a neprojedete pravým jízdním pruhem. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce ve směru z centra, je kvůli tomu neprojezdný střední jízdní pruh křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. A stejně dlouho potrvá i další problém, a to v ulici Ostrovského v Praze 5. Tady se pracuje na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického neprojedete levým jízdním pruhem. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: The Cure na rádiu Praha je 11 hodin téměř 32 minuty. Přejeme krásné ještě stále sobotní dopoledne. Na kulturní scéně působí už od roku 2008. Studio Alta, které dává prostor umělcům realizovat své projekty, původně sídlilo v Holešovicích, potom v budově Invalidovny. A dnes je najdete v pražské Libni. V bývalém pivovaru teď pracují na rekonstrukci divadelního sálu. Otevřít by chtěli už letos na podzim.
1: My jsme teď vstoupili do toho velkého prostoru budoucího divadla. Tady je slyšet, že se tu pracuje.
2: Je opravdu slyšet, že rekonstrukce je v plném proudu. Všechny stěny jsou odkryté až na cihlu. Podlaha ještě není položená.
1: Budovou bývalého pivovaru v Libni mě provází Orin Rodriguez.
2: Ještě nás čeká docela dlouhá cesta, než tady ten prostor bude v takovým tvaru, v jakým toužíme, aby byl, až to divadlo otevřem.
3: Ta budova vlastně byla především zvenku zrekonstruovaná po povodních. Plánujeme z té přední části udělat kavárnu a foyer, takže vlastně to by měl být prostor, který je přístupný i mimo program.
1: My jsme se společně přesunuli z toho vnitřního prostoru ven na vaší krásnou zahradu. Sedíme tady pod vzrostlým, možná už stoletým tím kaštanem, který tu tak jako hezky nad námi tvoří stín. Jak vám vlastně můžou lidé nebo všichni ti, kteří vám fandí a chodí sem do Alty, do Libně pomoct?
3: Úplně nejjednodušší a nejrychlejší k tomu, aby jsme do té rekonstrukce došli, je naše crowdfundingová kampaň. Pořád vlastně, jelikož samozřejmě každá rekonstrukce je vždycky delší a dražší, než člověk čeká. Jsme rádi za to, když nám lidi přispějí, nebo když se najde nějaký bohatý sponzor, kterých nevím, jestli je v téhle době hodně, ale třeba to někoho osloví. Jednou za čas pořádáme v Altě takové dny brigád, kdy vlastně ty prostory různě opečováváme, ať už tu zahradu, kterou se vlastně snažíme nějak zkrášlovat simultánně s tou rekonstrukcí, nebo naopak právě ty vnitřní prostory.
1: Studio Alta i přes aktuální rekonstrukci plánuje na léto řadu kulturních akcí. Vyrazit sem můžete třeba na Storytelling u ohně. Podrobnosti najdete na webových stránkách. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Malošík.
0: Dnes máme ve studiu Rádia Praha veselo, je tady den otevřených dveří, přijít se můžete podívat také, ale teď doplníme aktuální dopravní informace, abyste mohli dorazit bezpečně. Barandovský most, tady máme problém ve směru od Smíchova na Prahu 9, havárovala tady 3 osobní auta a projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně také na jižní spojce ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské ulice. V místě je hromadná nehoda 4 osobních aut a neprojedete střední místním pruhem. Ještě jednou jižní spojka ve směru na Prahu 9 za nájezdem ze Spořilovské jsou kolony. Srazilo se tady nákladní auto s osobním. A doplním ještě problémy týkající se uzavírek či omezení. V Ostrovského ulici v Praze 5 se pracuje na vodovodním potrubí. Mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického neprojedete levým místním pruhem. A to až do 31. května. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček žije od svého dětství tancem. Už je zanedlouho uvede v Praze první ročník Mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění důležité? A proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 11:49 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásnou sobotu. Hostem Lenky Vahalové dnes bude herec Josef Trojan, který se rozhodl zkusit štěstí v zahraničí, našel si agentku a příští rok míří do Londýna. Jakou má angličtinu a jak je těžké uspět jako herec právě zahraničí? Řeč bude taky o jeho výrazných postavách ve filmech jako Šarlatán či Franz, nebo o působení v Davidském divadle. Vše se na Rádio Praha dozvíte už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Dobrý poslech i chuť k dnešnímu sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. Podíváme se ještě na silnice. Jižní spojka ve směru na Prahu 9. Dejte pozor, za nájezdem ze Spořilovské máme hlášené kolony, je tam nehoda nákladního auta s osobním, projíždějte velice opatrně. Komplikace jsou taky na Barandovském mostě ve směru od Smíchova na Prahu 9. Tam havarovala 3 osobní auta, i tady opatrně. A ještě doplním omezení v Olšanské ulici v Praze 3. Počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen, a to ve směru do centra. Omezení v tomto místě potrvá do 30. června. V Soulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Je poledne, na rádiu Praha pro vás máme další zprávy. Ve studiu už vítám Anu Haškovou.
1: Dobré poledne. Stovky policistů dnes dohlédnou na zápas pražské Dukly s Baníkem Ostrava. Ještě do neděle jsou dny soukromých hradů a zámků zpřístupní i běžně uzavřené prostory. Ukrajina by podle prezidenta Zelenského měla být plně začleněná do Evropské unie. Návrh na přidružené členství označil za nespravedlivý. Odpoledne bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava dnes v Praze dohlédnou stovky policistů. Přímý souboj o záchranu v nejvyšší soutěži začne na Julisce ve 14 hodin. Podle odhadu policie by na zápas měla dorazit až tisícovka fanoušků Baníku, říká její mluvčí Jan Daněk.
3: Pražská policie připravila standardní bezpečnostní opatření. Budou to standardně jak policisté z kriminální služby, pořádkové služby, tak i z dopravní. Na místě budou i kolegové z antikonfliktního týmu. Jejich hlavním úkolem je předcházet případným problémům.
1: Praha 1 opravuje historické vodní prvky v centru města. Technici už vyčistili Vymerovu kašnu na Uhelném trhu a připravují výměnu čerpadla. Restaurátoři opraví také kašnu svatého Klementa a Krenerovu kašnu na Smetanově nábřeží, kde by práce měly přesáhnout 37 milionů korun, říká nezávislá místostarostka Kateřina Klasnová.
4: Naším cílem samozřejmě je, aby byly vodní prvky funkční. V případě Krenerovy kašny, kromě technologií, by měla projít rekonstrukcí také celá tato významná památka.
1: Ještě dnes a v neděli mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které běžně nejsou přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Houska, na kterých budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou také večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského měla mít možnost získat plnohodnotné členství v Evropské unii. Uvedl to v dopise reagujícím na německého kancléře Friedricha Merce. Ten navrhl, aby Ukrajina dostala status přidruženého členského státu. Ukrajinští zástupci by mohli zasedat v evropských institucích, neměli by ale hlasovací práva. Unie by také měla možnost přidružené členství Ukrajiny zrušit v případě, že by země neprovedla potřebné reformy. Zelenský to označil za nespravedlivé. Kyjev by podle něj neměl uvnitř bloku hlas. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední čtyři vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
5: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Čekám skvělý zápas, samozřejmě hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
1: Zápas Československo začne v 16 hodin a 20 minut. Odpoledne čekejte jasno, později skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, později severní až severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Na jižní spojce ve směru na Prahu 9 za nájezdem ze Spořilovské ulice dejte pozor. Je tam nehoda nákladního auta s osobním, projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace máme taky na 12. kilometru Pražského okruhu na trase Ruzyně-Modletice. Jsou tady dlouhé kolony a blokové odbavování tunelů. Připomínám také problémy na Barandovském mostě, a to ve směru od Smíchova ve směru na Prahu 9. Havarovala tady 3 osobní auta, tak dejte pozor. A ještě připojím Vinohradskou ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Jeďte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Vahalové.
6: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude herec Josef Trojan a prozradí třeba to, že se chystá do Londýna, kde bude natáčet.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: A začneme rovnou Londýnem, to bych řekla, že je velká novinka ve vašem životě. V lednu 2027 se tam chystáte odjet, tak jo. Co tam budete dělat?
2: Nevím. Plány jsou takový, ta možnost odjet do Londýna mě prostě velmi lákala. Už delší dobu je to Evropský centrum herectví a myslím si, že stojí za to se s ním nějakým způsobem jako konfrontovat s tímhle s tím centrem a uvidět, co to prostě hodí nebo nehodí, no. Takže
1: uvidíme. Budete studovat nebo
2: ne,
1: pracovat?
2: Nebudu studovat, mám tam zastoupení herecký, což je úplně alfa omega v západním hereckém trhu, takže bez toho se jinak člověk jako neodrazí tam vůbec, takže mám tam poměrně fajn herecký zastoupení agentku a pojedu tam a uvidím, co se stane.
1: Ale to nám vysvětlete, jak se schání agentka v zahraničí? Jak to funguje?
2: Měl jsem velký štěstí, že jsem pracoval na těch dvou filmech s Agněškou Holland a oba filmy v podstatě měly producenský nějakou koprodukci nebo produkci i v Anglii, Irsku a v dalších jiných zemích. A jeden z producentů hlavních, jak Šarlatána, tak France, byl Mike Downey, což je teď už pár týdnů bývalý prezident Evropské filmové akademie. A zároveň prostě skvělý producent a můj kamarád, mentor, tak ten mě vlastně jako trošku namotal na tenhle nápad vůbec jako zkusit Londýn a zahraničí a tak mi v tom začátku takhle pomohl.
1: A přemýšlel jste třeba i o Americe?
2: Ne.
1: Vůbec?
2: Ne. Mně vlastně není potřeba vůbec. Ten trh je srovnatelný. Londýn, Amerika. Londýn je hezčí město, evropská mentalita mi přece jenom je blížší než ta americká, takže Amerika ne. Ale tak kdyby se ozval Hollywood, tak se bránit nebudu.
1: Jasně, vezmete to. A v rámci Londýna máte představu, kde tam budete žít, kde budete bydlet? Máte vybranou čtvrť?
2: Mám nějaký čtvrti, který by mě jako zajímaly, bavily, ale zatím to ještě vůbec neřeším, protože teď by vám někdo jako ještě úplně nepronajal byt asi. Je to přece jenom za dlouho a já tam nebudu zas tak dlouho, já tam budu v tom prvním turnus asi 5-6 měsíců a pak se musím vrátit zpátky, nebo chci vrátit zpátky, protože tady točím nějaký věci, tak pak až je dotočím, tak uvidíme, jestli se vrátím zase dál.
1: Jak jste na tom s angličtinou?
2: Dobře.
1: Dobře, takže zvládnete natáčet v pohodě třeba i s akcentem, s různým přízvukem.
2: No, jasně, ale ne úplně s britským akcentem, že? To je prostě to. Neznám v podstatě nikoho, kdo by tohle dokázal hrát jako opravdu rodilýho Brita. Pakliže to není jako člověk, který tam opravdu žije 20 let a ty svaly v pusy se mu prostě přešaltují úplně jako na britskou výslovnost. Takže já vůbec jako necílím na to, že bych tam měl hrát jako role, který jsou rodilí Britové. To vůbec, to ne. Ten trh je tak hrozně globalizovaný už, že v podstatě, když se člověk podívá na soudobou britskou televizní filmovou tvorbu, tak to, že tam je nějaký člověk ze zahraničí, je prostě úplně běžná praxe a hraje svůj akcent normálně, nebo hraje takový ten neutrální prostě akcent.
1: Díky čemu máte dobrou angličtinu?
2: Asi generace už jsme taková, že v podstatě nám to padlo do klína, tak to je jako jedna věc, že
1: sledujete seriály a filmy v angličtině?
2: Jasně, to jo. Jako většinu obsahu vlastně v mém životě to je tvořený vlastně asi anglický obsah prostě v mém životě přítomný už leta letoucí, no a nějaký seriály a tak tam jako byly největší zvraty, když se člověk jako zamotá do těch nekonečných seriálů anglických, který jsou hodně konverzační, tak člověk jede a tam jsou prostě ty fráze neustále opakujou v těch konverzačních seriálech a jsou to takový ty fráze z toho běžného života, tak když člověk v tom jede už 8 sérií, tak se to udělá posun nějaký tam, no.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan. A já jsem na Instagram vyhodila takovéto otázkové okno, že přijdete a že se mohou ptát. A přišlo tady pár otázek a jedna mě zaujala, jestli bude Josef Trojan hrát také v Davidském divadle jako jeho táta. A tak ten posluchač nebo divák vlastně neví, že tam teď máte novinku. 31. března byla premiéra inscenace Služebnictvo. A mimochodem malá vsuvka i pro naše diváky a posluchače, byla tady herečka Anička Prášilová-Fialová, která tam taky hraje a ta už vás naprášila, že tam hrajete pána. Nehrajete Služebnictvo, ale jste pánem. Tak můžete nám říct něco víc o téhle hře?
2: Velmi rád. Služebnictvo je inscenace, která je autorskou inscenací Wayna Jordana, což je irský režisér a dramatik, který takhle už nějaký delší čas má poměrně úzký kontakt s Prahou, protože se tady rozhodl ve druhé části svého života se vrátit studovat tady. Takový zajímavý krok, protože on byl opravdu jako režisér, který režíruje v Jirském národním divadle. Velký režisér.
1: Pardon, a jak mluví česky, anglicky?
2: Anglicky.
1: Takže režíroval
2: v angličtině. Režíroval v angličtině a tak.
1: Příprava na Londýn.
2: Příprava na Londýn. Ano, přišlo to vhod docela. Napsal tuhle hru, která se jmenuje Služebnictvo, která vychází z textu nebo je inspirovaná komedií dell'arte od Piera Marivose, toto dramatika slavného, který se zabýval komedií dell'arte. A Wayne Jordan vychází z těchto jako textů, který se velmi často odehrávají na nějakém pozadí vztahu služebnictva a vrchnosti a spodnosti a tak dále a tak dále. Takže udělal takovouhle jako inscenaci, která je tímhle inspirovaná a je tam postava pana Procházky, majitele panství, a tahle role připadla mně. Byl jsem do té inscenace oslovený takhle a pro mě se tak jako uzavřela symbolicky jeden takový malý kroužek nebo taková jako kapitola, nebo uzavřela. No vlastně jo, tím, že člověk, já jsem prostě vyrůstal na Davidském divadle, já jsem se tam narodil v podstatě do toho divadla, takže já jsem na těch lidech jako vyrůstal a v podstatě jsou to jako mý kamarádi a říkám prostě s oblibou, že Klára Melíčková s Lenkou Krobotovou jsou moje tetky takový, takže takový jako náhradní tety.

0: a velkou.
1: A jak to bude s tou inscenací Služebnictvo, když budete v Londýně?
0: Naskočí do toho Vašek Neužil, se kterým se budeme alternovat, takže po dobu, co budu v Londýně, tak to bude hrát Vašek a pak se vrátím a pak se budeme alternovat, takže jednou já, jednou Vašek, nebo prostě budeme se v té roli střídat, na což se velmi těším, protože to prostě dostane úplně nějaký nový, jiný náboj. Myslím si, že to bude super, no.
2: Dejte si viny. Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

Když byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan. A ještě malinko propojíme tu vaši práci a Londýn, protože když tam odjedete v lednu 2027, tak vlastně už teď musíte si tak jako manažovat tu přicházející práci. Takže když vám zavolá nějaká castingová režisérka nebo režisér, tak řeknete, bohužel nemůžu točit, v téhle době jsem v Londýně, nebo jak si teď manažujete ten čas?
3: Takhle.
2: Přesně takhle, teď nemůžu.
3: Jo, člověk to musí udělat, protože musí být fakt jako důsledný v tomhle.
2: Protože zase nemůžete lítat sem a tam, to by nedávalo smysl.
3: Nedávalo. Kdybych tam jel na 2 roky, nebo věděl, že tam jedu na 2, na 3 roky, tak se klidně budu lítat tam a zpátky, protože ta příležitost prostě, nebo ta zkušenost by byla intenzivní, jako tím, že tam budu 3 roky. V tomhle případě, kdy tam jedu na ten první, tomu říkám první turnus, protože uvidíme, kam mě to hodí, jestli pak budu

0: chtít vrátit ještě, ale v téhle fázi tam jedu fakt na 5 měsíců jenom, takže chci být tam, jenom tam, být koncentrovaný absolutně. S tím, že na tom budu prostě finančně strašně krvácet, protože Londýn je úplně, oni dělají všechno podle mě v Londýně proto, aby tam nikdo nežil, jako no, takže Londýn je fakt opravdu neúprosný město absolutně, no. Takže chci být tam, chci se koncentrovat a v moment, kdy mi teďko někdo jako zavolá, jestli bych něco dělal v tomhle období konkrétně, tak to musím odmítnout, protože to je takový, že člověk se proto rozhodne a když si to neustojí, tak pak přijdou ale opravdu jako věci do toho života, který vám znemožní pak už takovýhle výlet na 5 měsíců, rodina, nějaký jiný závazky. Jako. Takže tomu, když to neudělám teď, tak už to neudělám nikdy.
1: Ale když jsme u výběru a případném odmítání práce, tak zatím to, co máte za sebou i v rámci toho filmu a divadla, tak mám pocit, že jste si vybral takové to nejšťavnatější ovoce. Bylo tam něco, co jste třeba odmítl?
0: Jo.
1: Odmítl.
0: Spoustu věcí. A hlavně já jsem ještě ve fázi, kdy tak jako můžu odmítat ještě. Tím myslím jako, že opravdu nemám zatím ty děti doma, takže, nebo no, rodinu.
1: Ale zase šetříte na Londýn.
0: To je pravda, ale ne, tak víte co, to je prostě, já si myslím, že dokud člověk opravdu nemá jako velkou potřebu nějakou, jako finanční prostě a má zodpovědnost primárně jenom sám za sebe, tak je vlastně fajn si dopřát ten luxus toho, že dobře, třeba nebudete mít tolik peněz, ale zároveň budete dělat jako věci opravdu, které vám dávají smysl, bude se vám tak hezky jako tříbit ten váš vkus a no, jako nepřijde mi vlastně úplně nosný jako chodit do všeho, když člověk nemá tu potřebu. No.
1: A kdy řeknete ne?
0: No, když vůbec nevím, proč bych tam měl být, jako co vlastně tam dělám. Jako,
1: takže to souhra více okolností, třeba režisér, scénář, nebo když je to třeba komerční?
0: Režisér ani ne, protože i režiséři třeba, který jako v minulosti dělali věci, které mě třeba jako nebaví, nebo nejsou můj šálek kávy, tak prostě pak ale udělají něco, že v tomhle já jako nejsem, jako takhle, takhle to pak udělají něco, co mi vlastně úplně vybočuje a mě to přijde úplně skvostný třeba, jo, takže to ne, je to scénář, no, to je ve výsledku to jediný prostě, co tam je, takže scénář.
1: A stalo se někdy, že jste odmítl nějaký scénář, protože vás prostě neoslovil, to se může stát, ale pak jste to viděl třeba na filmovém plátně? Ne.
0: Mm-mm. Já jsem fakt v tom pečlivý a vím přesně, proč to nedělám. Ale...
1: Takže zpětně nelitujete?
0: Ne. Ne, nelituju a musím jako opravdu říct, že mám poměrně cit na to, že když mám pocit, že to nefunguje z toho scénáře, tak jsem si skoro jistý, že to nebude fungovat ani pak na tom plátně.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan a teď film Nepela. Premiéra už je za námi, ale kdo je Ondrej Nepela? Protože já se přiznám a stydím se za to, ale já jsem to nevěděla.
2: Mám udělat takové jakože tak jako wikipedický jako úvod, protože...
1: Šla bych víc do hloubky.
2: Tak já nevím Wikipedia vlastně, kde je Ondrej Nepela, že jo? To je takový, že my o tom Ondrovi za stolik věcí nevíme, my víme jako, nebo takhle víme.
1: Krasobruslař? Tak to, fenomenální.
2: Tak to je ten wikipedický úvod, ale že jo?
1: Jasně.
2: Jestli jste se ptala na to, jako, co to bylo za člověka jako vnitru, tak to je... To jsou domněnky, jenom. Máme takový domněnky a ty jsme se snažili tu esenci jako nacítit a dát jí na to plátno, ale ano, byl to krasobruslař, mimořádný, několikanásobný mistr světa Evropy, zlatý olympionik, no, takže sportovec století vlastně slovenský vyhlášený a no, sportovní ikona Slovenska a krasobruslařského sportu.
1: Ale strana ho trošičku potlačila.
2: Strana ho potlačila, ona na něj upletla takovou boudu, v podstatě, já nechci úplně prozrazovat, co přesně jasně. Udělala, aby divák nepřišel o jednu z takových jako menších, ale důležitých zápletek toho filmu, ale tak, jak to tak bývá s lidmi, kteří jsou prostě úspěšní, tak ano, ta strana určitě prostě byla zapojená v jeho životě.
1: A jenom pro kontext, on zemřel v roce 1989. Mm-hmm. A když jste se bavil o tom jeho, nebo mluvil jste o tom jeho nějakém vnitřním životě, tak pro tu roli jste si vybral jakou cestu? Jaký byl? Jak jste si ho představoval?
2: Já jsem si ho představoval tak, že to byl člověk, který v podstatě kdyby mu ta strana nezamezila v tom jediném, co on vlastně po ní chtěl za celý svůj život, jako za celou svou kariéru, což bylo vlastně odejít do západního Německa, do jeho oblíbený show krasobruslařský, kde on chtěl pak jako být v druhé části své kariéry, tak v podstatě on by úplně zůstal takhle étericky takový hodný, poslušný kluk, obyčejný, v podstatě pracovitý, neuvěřitelně, no. A pak se stal takový moment, jako kdy se tohohle éterického hodného kluka stál na nějaký čas jako velmi zraněný člověk, no, protože prostě mu někdo ublížil a zase bych se nechtěl dostávat do detailu, kdo, proč, co a jak, ať to diváci se na to podívají, ale je to zajímavý tohle to sledovat, no, když se jako z lidí, kteří opravdu jsou takový nekonfliktní a dělají si tu svoji věc a jsou prostě hodný a jsou, no, taky éterický prostě, tak je to zajímavý sledovat tohle, co se s tím lidem dokáže stát v moment, kdy opravdu někdo jako píchne na nějaký velmi citlivý místo.
1: A jak pracoval ve své době s tím, že byl homosexuál?
2: Nepracoval,
1: takže to potlačoval.
2: Jasně, to se muselo taky, ono už to nebylo, netrestný čin už to nebylo v tu dobu, ale bylo to samozřejmě absolutně jako nepochopený, nepřípustný, jako no, takže to neexistovalo vůbec. Nikdo tak kdy nemohl být otevřeně jako homosexuál.
1: A on měl venezuelskou ženu. A dokonce její dítě, řekněte, jak to je, protože...
2: Do toho bych se hrozně
1: nerad pouštěl, dobře.
2: Já vlastně nevím.
1: Jasně. A dokážete si ho představit, kdyby žil v současné době?
2: Jo.
1: Všemu by dal průchod, protože byl neskutečně talentovaný a vlastně v současné době by to mohl všechno projevit?
2: Tak jste to vlastně teď řekla, že to vlastně, to by byla největší změna. To bych hrozně chtěla, aby se jako stalo. Takže já si myslím, že by byl furt stejný. Akorát by mohl vejít jako úplně otevřeně tím, kým on je. Takže bych řekl, že by byl o pár coulů šťastnějším člověkem a plnějším člověkem. Tak no.
0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Pražský update. To

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Josef Trojan a já se chci ještě malinko vrátit do minulosti a zmínit Šarlatána, protože pro mě třeba jste na tomhle filmu vyrostl, nebo tam jste se pro mě objevil. Nevím, jak to třeba vnímáte vy, jak to vnímají ostatní média a tak dále, ale tam prostě tenhle film udělal Josefa Trojana tím hercem svébytným. A pamatuju si, že v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ale když jste to sdělil doma tátovi, tak ta reakce nebyla úplně, jo, super, skvělý. Protože vy tam hrajete vlastně Jana Mikuláška, když byl mladý a váš otec ho hraje, když potom byl dospělý,
2: jo.
1: Nebo starší.
2: Jo.
1: Tak co je na tom pravdy?
2: No pravda to je, no, tak táta jako...
1: Jak to, že nejásal.
2: Jak to, že nejásal, to no. Jsem si taky říkal v ten moment, no, to jsem si taky říkal, trošku jsem s tím počítal, tak mě to zarazilo. Ne, tak to si dělám srandu, jako táta byl šťastný z toho. To byla jen taková situační jako věc, kdy jsem mu to vlastně oznámil, protože já jsem mu neřekl tehdy, že jdu na ten casting, jako na tuhle roli, takže táta se to tak nějak jako vlastně dozvěděl, asi když jsem byl v posledním kole, nebo možná když jsem tu roli dostal, nebo nevím vlastně. No, takže byl z toho překvapený a jo, je fakt, že asi možná byl nervózní trošku, no, protože to je velký, jako, to je velký kus tohle práce byl před náma, jako, to jako jo, no, takže táta už v tu dobu věděl, protože on v tom projektu už byl jako zakomponovaný několik let, takže táta věděl, co to je za kládu, ta role, že to je prostě náročná role, velmi. Ten příběh je prostě náročný strašně, takže možná byl jako jenom vyplašený z toho. Ne, ale abych já byl v pohodě, jo, tak. No.
1: No ale když potom tu práci viděl, když to viděl už hotové?
2: Jo, v pohodě, prošel jsem.
1: Tak už v pohodě, tak to už bylo v pořádku.
2: Jo, byl jsem pochválen.
1: A teď doplníme ten trojlístek, protože já chci zmínit i France.
2: Mm-hmm.
1: Franz Kafka, ale vy nehrajete France, co tam hrajete?
2: Jeho alter ego a pak ještě jednu takovou roli takového židovského herce, Izáka Lévyho, což byl jako skutečný herec tehdy. Takže já hraju takhle dvě postavy. Je to taková jako zajímavý tah Agněšky zase.
1: A že? Toho France hraje německý herec.
2: Idan Weiss, ano, Idan Weiss, německý herec. A tam vlastně Agněška s Markem Epsteinem se scénaristou se chtěli vydat nějakou cestou. Těžký jako navnímat vlastně Kafku nějakým způsobem. Takže pro ně byla ta cesta taková, pojďme udělat jednu linku, která je, se pohybuje jako v realitě, pojďme takhle si držet toho Kafku jako na blízko, ale pak potřebujeme nějakým způsobem se dostat ještě jako z jiného pohledu k němu, úplně jako odinut vlastně. A jak se dostat nejblíž ke Kafkovi? No tak, že prostě půjdeme do těch, do té práce jeho, do těch děl. Jinak člověk nemá šanci jako navnímat vlastně nějakou osobnost Kafky a stejně bude tápat vždycky. Takže udělali tuhle tu druhou linku, kdy v podstatě se jako vydávali na takový výlety, exkurze, obrazový, surreální výjevy do jeho románům a tak.
1: A je pravda, že jste ho četl už v 15.
2: Jo.
1: Kafku.
2: Mm-hmm.
1: A rozuměl jste tomu tehdy?
2: Ne. Vůbec, já jsem ho četl, abych se zalíbil. A pak jsem se k tomu jako s postupem let třeba jako znovu vracel.
1: A zalíbil jste se? Zafungovalo
2: jo, pak
1: to?
2: Jo, pak vlastně jo, mě to vlastně... Jo, takhle jsem se zalíbil.
1: No, jestli to zafungovalo.
2: Už to ani nevím. Já nevím, jestli mi vůbec vlastně šlo o to, abych se jako... Jestli jsem se nechtěl zalíbit hlavně sám sobě, jako... Jestli vlastně nešlo o tohle. To nevím, to si nepamatuju. Nebylo to zase tak jako nějak jako zásadní, že bych se potřeboval tehdy někomu zalíbit, to ne, ale pamatuju si, že jsem ho četl a myslím si, že to úplně jako nebylo z toho, že bych fakt chtěl číst Kafku.
1: A řekla vám Agněška Holland, proč se rozhodla pro tuhle osobnost?
2: Mm-mm.
1: Neřekla.
2: Jo, vlastně řekla.
1: Čím jí imponuje?
2: Jo, vlastně řekla. Těch důvodů bylo hodně. Zrovna teď vlastně jsme spolu byli v Londýně s Agněškou. Takže ona to teď vlastně říkala a ještě k důvodu bylo mnoho, ale jeden z nich byl, že ona taky četla Kafku v mladém věku, ale ona ho opravdu pochopila. Agněška je prostě Agněška. Takže to je nějaký vztah prostě z minulosti hluboký. Zároveň to, že tady studovala, tak jí vlastně jako tahle Praha, kterou Kafka popisoval, tak jí velmi imponovala. A ona o něm mluvila, jako že jí byl hrozně blízký, jako kdyby to byl její kamarád vlastně. Jakože jí opravdu byl jako tak na blízku skrze ty knihy.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále herec Josef Trojan a teď se budeme zdánlivě bavit na takové obecnější rovině, ale mě to zajímá a vezmu si klidně příklad, protože vy máte na bundě koně, takový ano. Obrázek dvou koní.
2: Ano.
1: A když srovnáte přístup k herectví třeba v Americe a v Česku, tak v Americe je známé, že pokud herec dostane hlavní roli, tak má prostor a finance se na to dlouhodobě připravovat, že mu řeknou prostě přibereš, zhubneš, cokoliv a on se do toho úplně ponoří. Tady v Česku na to úplně podmínky nejsou. A ten kůň, třeba kdyby vám řekli, potřebujeme, abyste zahrál žokej, to znamená, musíte ještě víc zhubnout, musíte teďka jezdit 2 roky na koni a tak dále, a tak dále, a tak dále, dostat se do toho. Jak to v Česku zařídit tak, abyste dosáhl toho výkonu maximálního bez té přípravy, která je třeba v Americe? Víte, jak to myslím?
2: Já si myslím, že dokážem dosáhnout jako maximálních výkonů i tady, že když prostě srovnám nějaký... To záleží asi. Tohle je hrozně komplexní otázka a vlastně vůbec nevím, jako, kde jako s ní začít. Jako, ale vlastně... To je jeden styl přípravy na roli, ten metodický, že opravdu člověk má nějakou ustálenou metodu a potřebuje na ní poměrně velké množství času a hlavně koncentrace. A tu koncentraci mu zajistí to, že nemusí dělat třeba jinou hereckou práci, což mu zajistí to, že dostane zaplaceno tak, aby nemusel dělat jinou hereckou práci. To se tady nestane. Nebo možná někomu, jo, nevím o to, o těch případech. Ale... Pak je druhej styl přípravy na roli a to je, že na to člověk jde prostě jinýma cestama, nepotřebuje se takzvaně stát tou postavou, ale potřebuje ji nacítit skrze nějaký prostě velmi jako jemný niance, jakým způsobem si jako navazbit na sebe tu postavu, ale ne se stát tou postavou a v ten moment pak jako, ale myslím si, že oba ty přístupy jsou velmi jako opravdový, když jsou pravdivě vlastně dělaný, tak jsou velmi opravdový a ryzí. A že to není jako vlastně vůbec rozdíl na tom plátně, ať každý dělá úplně co chce, jenom ať to prostě jako prospěchu věci. Takže tohle se v Česku nedá udělat, podle mě dokovat ta věc, to umění, to filmový a divadelní řemeslo bude prostě financovaný tak, jak je. A to bych si jako nechtěl ani nějak jako stěžovat.
1: Prostě tak to
2: zásadně.
1: Je.
2: Prostě tak to je. Je.
1: A úplně poslední otázka musím ji položit, ale napadlo mě, proč jste šel na konzervatoř? Nebo potom na DAMU?
2: Já jsem pracoval už hodně, tak jsem byl v praxi. Kdysi, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl jít na DAMU a pak se nějak stalo, že jsem začal pracovat hodně. A pracoval jsem fakt hodně už tehdy, tak nebo hodně. Na ten věk jsem pracoval už jako hodně, takže už jsem nechtěl, já jsem vždycky jako si myslím, že ta praxe je to nejlepší, co vás může potkat úplně a vy se tam naučíte.
1: Takže pro vás škola skončila v 15?
2: Ne, v 18. Já jsem šel na Gimpl. Já jsem šel na Gimpl a ve třeťáku jsem odešel z Gimplu před maturitou. Jo, tak to je jako známá historka tohle, to už je věc, to bych se k tomu znova vracel.
1: Jasně.
2: Prostě jsem odešel, protože, ať se to dohledají lidi. to člověk opakuje už to leta letoucí, ale pracoval jsem a byl jsem šťastný, tak jak a dodnes jsem vlastně, že jsem to
1: ne, je to v pořádku, dělal. Já jsem se jenom chtěla zeptat a tím pádem tou cestou, kterou jste se vydal, není úplně standardní, tak zpětně jste spokojený, tak jak jste to udělal, tak jak jste to zvolil. Bylo to dobré rozhodnutí.
2: Nejsem ani spokojený, ani nespokojený. Nebyla to pro mě vůbec nějaká taková... To pro mě nebylo zásadní rozhodnutí vlastně vůbec. Já jsem přesně... Pro mě bylo velmi racionální v ten moment. Já jsem věděl, že... proč jsem šel na Gimpl? Já jsem šel na Gimpl proto, že jsem chtěl se dotknout vlastně nějakých témat a nějakých odvětví, kterých bych se normálně nedotknul, abych si trošku obrousil ten mozek ještě, abych si trošku dopomohl do budoucna k nějakým jako jiným zájmům v podstatě, abych nebyl tak strašně jako jednolitý člověk, což to herectví k tomu trošku svádí, že to je tak specifická profese, no. A takže jsem dodělal třeťák a pak vlastně se člověk dozví, že ve čtvrťáku by opakoval první 3 roky kvůli vysvědčení maturitnímu aby udělal maturitu. No a v ten moment já jsem si řekl, tak počkej, ale proto jsem sem nešel, ale už to jako, to už ne, to už jde jako mimo teďkon trošku. A když jsem jako pracoval už, tak fakt nebyl důvod se trvávat.
1: Ale i když jste vyzkoušel různé práce, tak to herectví bylo vždycky na prvním místě.
2: Mhm, tam já jsem srdcem.
1: Se mnou byl Josef Trojan, moc děkuju.
2: Taky děkuju.

0: Zpívala na Rádiu Praha, teď máme 13 hodin a zprávy s Aničkou Haškovou. Krásné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal to průzkum pro Český rozhlas. Dešťovou vodu v Praze vinoři nově zachytávají speciální travnaté příkopy, mají ušetřit kanalizaci i pomoci přírodě. Úřady v kalifornském Los Angeles evakuovaly 40 000 lidí, hrozí únik nebo výbuch hořlavé chemikálie. Zbytek nebude jasno až skoro jasno s teplotami do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém v polovině května odpovídala více než tisícovka lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejné. 83% říká za agenturu Median Vojtěch Dufek.
3: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů, 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
1: Pro podporu očkování jsou také častěji lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním než lidé se základní školou nebo středním vzděláním bez maturity. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí, obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už v únoru, březnu a dubnu. V minulosti už kvůli němu platila i smogová situace. Vedení pražské vinoře nechalo u tamního supermarketu vykopat takzvané svejly. Jde o travnaté příkopy navržené tak, aby zachytávaly dešťovou vodu z přilehlého parkoviště. Cílem je snížit zatížení kanalizace při silných deštích a zároveň udržet vodu v krajině. Radnice na místě nechala vysázet také několik stromů, říká místostarosta městské části Martin Mach ze Sdružení pro vinoř.
4: Svejly jsou příkladem takzvané modrozelené infrastruktury. Na rozdíl od klasického šedého řešení, jako jsou podzemní retenční nádrže nebo kanalizace, pracuje s přírodními procesy a zároveň přináší přidanou hodnotu pro okolní prostředí.
1: Kalifornské úřady kvůli úniku nebezpečných chemikálií evakuovaly asi 40 000 lidí z jižní části Los Angeles. Z nádrží letecké firmy uniká vysoce hořlavá a toxická kapalina. Kvůli stoupající teplotě hrozí přehřátí a výbuch, upozorňuje vedoucí hasičů Craig Covey. Podle něj bude lepší, když toxická kapalina postupně vyteče. Zatím není jasné, kdy se evakuovaní budou moci vrátit domů. Fotbalisté pražské Dukly a Baníku Ostrava budou hrát v posledním kole ligové nadstavby o udržení šance na záchranu v nejvyšší soutěži. Baník k tomu, aby přímo nesestoupil z ligy, potřebuje zvítězit. Pražanům k jistotě baráže stačí i remíza. Pokračuje kapitán Ostravy Michal Fridrich.
5: Uvědomuji si, v jaké jsme situaci, jsem kapitán a chci prostě ten tým v těch těžkých situacích táhnout, takže snažím se dělat to, co můžu, aby jsme byli úspěšní v tom závěru sezóny, takže pokud můžu vystřelit, tak vystřelím. Když můžu dát gol, tak se snažím dát gol a snažím se samozřejmě hlavně bránit, skákat do střel, a to jsou pro nás ty nejdůležitější věci.
1: Zápas Dukla Ostrava začne ve 14 hodin, stejně jako další souboje Mladá Boleslav Teplice a Zlín proti Slovácku. V odvetě finále play-off o umístění bude domácí Olomouc hrát proti Karviné Výhru z původního zápasu 3-1. Během odpoledne bude jasno, postupně skoro jasno, teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý, později severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne a teď se vracíme na silnice. V centru Prahy čekejte potíže Věčné ulici. Kousek před odbočkou do Legerovy blokují levý pruh. Následky střetu dodávky s osobním autem. V tuhle chvíli je tam zdržení 5 až 10 minut. A na výjezdu z Prahy směrem na dálnici D7, směrem tedy na Slaný, čekejte zdržení do 10 minut z odbočky na Horoměřice. Provoz z opačné strany, tedy od Slaného, už se uklidnil a klona se rozjela.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Posloucháte Rádio Praha, teď s Lenkou Vahalovou, máme 5 minut po 13. Dnes je sobota 23. května a vy ještě stále můžete vyrazit sem k nám na Hybešovu 10 do Karlína v rámci akce Open House Praha. A já mám pro vás další dobrou muziku, bude tu Bruno Mars. Kygo a Imagine Dragons. Jason Derulo. And the trumpets, they go. And the trumpets, they go. Nebo teď Ellie Goulding, krásné odpoledne.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, tohle byl Bruno Mars, teď máme přesně minutu před 1:45 a nás čeká za chvíli živá reportáž, živý vstup s naším redaktorem. Za chvíli si připomeneme 84 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Výročí bude 27. května už na dnešek, ale v Praze připravili rekonstrukci operace Anthropoid. Podrobnosti už za pár minut.
1: Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů, znamenalo to, že už tu další kočár jednoduše nezaparkuje.
2: Praha je nej. Praha je nej. Radio Praha.
0: Ještě se vracíme na silnice. V centru Prahy čekejte potíže Věčné ulici. Kousek před odbočkou do Legerovy blokují levý pruh následky střetu dodávky s osobním autem. Místo je zatím označené světelnou šipkou a trojúhelníkem. Fronta je od křížení se Štěpánskou a stále je to až na 10 minut. Na výjezdu z Prahy směrem na dálnici D7 na Slaný čekejte zdržení do 10 minut z odbočky na Horoměřice. Pojďme ještě na dálnici D1 z Prahy do Brna. Je kolona před omezením u Osové Bytýšky. Výrazně se brzdí v obou pruzích za sjezdem na Velké Meziříčí na 147. kilometru a do zúžení na kilometr 150 pojedete půl hodiny.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Krásné odpoledne, Jason Derulo dospíval na Rádiu Praha přesně minutu před 1:30. Lidé v Praze si dnes připomínají 84 let od atentátu na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Organizátoři připravili přednášky nebo výstavu dobových předmětů a oblečení. V Hloubětíně před chvílí ve 13 hodin začala veřejná rekonstrukce samotného atentátu spojená s filmovým natáčením. A na místě je už náš reportér Mikuláš Vochoska. Zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Tu rekonstrukci dnes uspořádali filmaři, kteří tady včera ten samotný atentát natáčeli. Film nebude sledovat pouze akci Antropoid, ale také vypálení obce Ležáky. Tady u vozovny Hloubětín vystavili kulisy, které připomínají Prahu za druhé světové války. Chodí tady herci v dobových kostýmech, viděl jsem nejen každodenní dobové oblečení, ale také německé uniformy. Ještě připomenu, že útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se stal na křižovatce ulic v pražské Libni, jenže podoba celého toho místa se od roku 1942 zásadně změnila a ta původní ostrá otáčka dnes již neexistuje. Podle filmařů je právě tato ulice na obrátce nejpodobnější té, kde k útoku skutečně došlo.
0: A Mikuláši, jak přesně rekonstrukce vypadá?
1: Tak organizátoři ten dnešní program rozdělili do několika částí. Nejprve historici vysvětlí okolnosti atentátu a jeho význam, potom pro lepší představu herci udělají rekonstrukci zpomaleně a historici budou postupně popisovat, v jak složité situaci tehdy parašutisté byli a k jakým chybám došlo. Připomenu třeba, že Heydrich byl zasažen v Libni granátem po tom, co Gabčíkovi selhala zbraň. Připravená je potom také rychlá rekonstrukce útoku jako celek, a to hlavně, aby lidé viděli, jak ten atentát ve skutečnosti nejspíše vypadal.
0: Tolik náš reportér Mikuláš Vochoska. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Praha živě.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích v centru Prahy. Čekejte potíže Věčné ulici, kousek před odbočkou do Legerovy blokují levý pruh následky střetu dodávky s osobním autem. Místo je zatím označené pouze výstražným trojúhelníkem a fronta je na 5 až 10 minut. A na výjezdu z Prahy směrem na dálnici D7, tedy směrem na Slaný, stále čekejte zdržení do 10 minut z odbočky na Horoměřice. Ještě dálnice D1 z Prahy do Brna je výrazné zdržení mezi 147. a 150.5 kilometrem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, Jelly Roll, zpěvák na rádiu Praha, dospíval přesně minutu po 14:45. A pokud chcete navštívit Hybešovu 10 a Karlín, naši rozhlasovou budovu, máte šanci dnes a zítra v rámci akce Open House Praha. Těšíme se na vás. Na silnice na dálnici D8 z Ústí do Prahy po pojíždí fronta od sjezdu na Kralupy z 9. kilometru. Na 8. máme nehodu, tak buďte velmi opatrní, je tu zdržení. A na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna na úrovni Velkého Meziříčí se dojíždí do kolony zhruba na 147. kilometru. Tady to zdržení až na kilometr 150,5 je téměř na půl hodiny. A novinku mám v Praze, v Liberecké směrem do centra se sune kratší fronta aut od nájezdu z Letňan a je to kvůli a zavřenému levému jízdnímu pruhu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Dospívali na rádiu Praha, teď pro vás máme zprávy na 14. hodinu a ve studiu už je Václav Miller. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Praha 12 vybuduje v Modřanech bytový dům za 92 milionů korun. Součástí budou i prostory pro obchody. Soud zpochybnil rozhodnutí fotbalové asociace v případu exhráče Hladíka. Ruské údery na Ukrajinu nepřežili 3 lidé. V okupované Luhanské oblasti narostl počet obětí pátečního útoku. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, později zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dostupnost bydlení na svém území chce zlepšit Praha 12. V Modřanech nechá postavit dům z 29 byty. Radnice je plánuje nabízet vybraným profesím, jako jsou lékaři, učitelé, policisté nebo hasiči. V přízemí budou i 3 prostory pro obchody nebo služby. Městská část nově vybrala stavební firmu, která práce provede, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
3: Náklady na stavbu jsou necelých 92 milionů korun včetně DPH. A během několika dnů dojde k předání staveniště, samotná stavba začne v polovině června a potrvá 15 měsíců.
1: Prostranství kolem Butovického rybníka v Praze 5 dostane novou podobu. Městská část plánuje obnovit park a vybudovat dětské hřiště i sportoviště. Budova z 19. století, která se u rybníka nachází, bude sloužit jako občasná kavárna. Radnice projekt veřejnosti představí ve středu 27. května. Práce mají začít v příštím roce. Start budou asi 10 milionů korun. Pokračuje radní Prahy 5 Lubomír Brož z Hnutí ANO.
4: Náves by se měla proměnit v příjemné pobytové místo pro trávení volného času i pro pořádání různorodých sousedských akcí.
1: Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy. Zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 tisíc korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný. Fotbalová asociace se proti němu odvolala. Případem se aktuálně zabývá vrchní soud v Praze. Celou kauzu podrobně popisujeme na serveru irozhlas.cz. Ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 5 lidí, přes 60 dalších utrpělo zranění, informovala o tom zpráva Chersonské oblasti. Ruské úřady zase informovaly o dalších mrtvých ve městě Starobylsk v okupované Luhanské oblasti. Páteční útok na tamní internát nepřežilo 10 lidí a dalších 38 je zraněných. Podle okupačních úřadů záchranáři v troskách pátrají po dalších 11 pohřešovaných. Ruský prezident Vladimír Putin z umysleného útoku na civilisty obvinil Ukrajinu a označil to za teroristický čin. Podle Kyjeva jde o manipulativní výroky a ukrajinská armáda prý na budovu nezaútočila. Britský závodník George Russell vyhrál kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 na Velké ceně Kanady. Hned za ním skončil jeho spolujezdec z Mercedesu a lídr šampionátu 19-letý Kimi Antonelli. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu loňský mistr světa Lando Norris ze stáje McLaren. Sprint odstartuje v Montrealu v 18 hodin našeho času. A v Praze bude zítra jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice, dálnice D10 je s komplikacemi směrem z Turnova do Prahy, opatrně těsně za nájezdem od Brandýsa na 10. kilometru je nepojízdný autobus a dálnice D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Turnova, tak tady máme kolonu z 5. kilometru k omezení u Brandýsa a je to téměř na půl hodiny. Další komplikace na dálnici D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy na 8. kilometru je po nehodě zabraný pravý pruh. V koloně z 10. kilometru se zdržíte 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha a další dobrá muzika. Sam Fender a Olivia Dean. Bude tu i Callum Scott. Opět a Radeček. Dokud mladenou nebo teď Tata Voice, Radio Amatér.

0: Krásné odpoledne, jsem Fender a Olivia Dean dospívala krátce po 14:15 na Rádiu Praha. Přírodní udržitelný materiál, který navíc díky předem vyrobeným částem urychluje výstavbu. Dřevostavby dnes firmy v Česku využívají hlavně pro rodinné domy. Jejich dlouhodobě kolem 15%. Proč se víc nevyužívají třeba i u bytových domů? O tom budeme mluvit už za chvíli. Zpátky na silnice mám novinku z dálnice D11. Z Prahy do Hradce opatrně za sjezdem na Pečky. V okolí 37. kilometru se na vozovce válí kusy blatníku.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Radeček, tahle kapela dozněla na rádiu Praha přesně o 14:30 a teď už slíbené dřevostavby. Podle dat Českého statistického úřadu je podíl dřevostaveb od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů kolem 15%. Právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhody dřeva, hlavně udržitelnost tohoto materiálu a také možnost rychlé výstavby.
1: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavěný. Lukáš Weiser, dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital.
2: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
1: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantů. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky.
2: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
1: Panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií za 6 měsíců.
3: Právě díky možnosti vyrobit dřevěné součástky předem je i financování výstavby levnější, říká ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů Blanka Nováčková.
4: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Kdežto u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
3: I přesto je celková cena dřevostavby po jejím dokončení podobná jako třeba u cihlového domu. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky u dřevostaveb otázkou jejich životnost.
5: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobýho charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
3: Firmy podle Nouzy spíš častěji kombinují dřevo s dalšími materiály. Čistě dřevostavby jsou v Česku hlavně rodinné domy. Třeba v posledních 3 letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000. Bytových domů je výrazně méně díky loňské úpravě stavebních norem, ale můžou dřevostavby vznikat až do 22,5 metru výšky. Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek proto očekává jejich rozmach až v dalších letech.
6: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti.
3: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, nejen k výstavbě bytů, ale třeba i škol a školek. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Praha žije trendy.
8: Praha žije trendy.
0: Na rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Pozor stále na výjezdu z Prahy ve směru na dálnici D7, tedy směrem na Slaný. Tady čekejte zdržení do 10 minut od bočky na Horuměřice. A zdržení zůstává také na dálnici D10, a to jak na příjezdu do Prahy, tak ven z Prahy. Kolony jsou v okolí 5. kilometru. A ještě se dívám na dálnici D1 z Prahy do Brna. Buďte opatrní, stále je tu výrazné zdržení, a to mezi 145. a 150. kilometrem.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Topíte se v reklamách.
8: V reklamách.

0: odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme 3:15 a dnes večer v 21 hodin můžete poslouchat pořad Zóna 90. To znamená to nejlepší z muziky z 90. let. Na Rádiu Praha samozřejmě i nadále sledujeme situaci na silnicích a komplikace jsou i v Praze v tuhle chvíli. V Liberecké směrem z dálnice D8 do centra je 10-minutová kolona, sune se z úrovně Letňan do omezení až k nájezdu z Davídkovy ulice. Tady je průjezdný pouze jeden pruh. Na výjezdu z metropole směrem po dálnici D7 na Slaný naberete 5 až 10 minut navíc ve frontě z odbočky na Horoměřice, pomalej se jede do zúžení u letiště a pokud vyrážíte z Prahy po dálnici D10 na Turnov. Připravte se na půlhodinové popojíždění v koloně od sjezdu na Horní Počernice z 3. kilometru. Omezení je totiž před Brandýsem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Rádio Praha.

0: Krásné odpoledne, kapela Jelen za tebou. Teď už pro vás máme zprávy na 15. hodinu a ve studiu je Václav. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Stát vybral podobu nového mostu Suchdole, bude součástí Pražského okruhu. Česko musí podle zmocněnce Landovského v NATO ukázat konkrétní plán, jak chce navýšit obranné výdaje. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, později zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy vybralo podobu dálničního mostu přes Vltavu v Pražském Suchdole. Centrální komise rezortu schválila vítězný návrh Sdružení architektonických ateliérů Strásky, Hustý a partneři a Studia Acht. Nový most by měl stát podle odhadů zhruba 3,5 miliardy korun. Bude součástí Pražského okruhu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Plánovaná délka Suchdolského mostu, který bude umístěn mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem řeky v Zámcích, bude přesně 606 metrů. Bude mít 6 jízdních pruhů plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely.
1: Vedení Vinoře nechalo u tamního supermarketu vykopat takzvané svejly. Jde o travnaté příkopy navržené tak, aby zachytávaly dešťovou vodu z přilehlého parkoviště. Cílem je snížit zatížení kanalizace při silných deštích a zároveň udržet vodu v krajině. Radnice na místě nechala vysázet také několik stromů, říká místostarosta městské části Martin Mach ze Sdružení pro Vinoř.
4: Svejly jsou příkladem takzvané modrozelené infrastruktury. Na rozdíl od klasického šedého řešení, jako jsou podzemní retenční nádrže nebo kanalizace, pracuje s přírodními procesy a zároveň přináší přidanou hodnotu pro okolní prostředí.
1: Situace Česka v Severoatlantické alianci je vážná, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Podle něj musí kabinet ukázat konkrétní plán, jak navýšit obranné výdaje. Jako prioritu vidí taky nábor nových vojáků. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře. Účast prezidenta je stále ještě otázkou. Vládní koalice jeho účast zatím odmítá a chce vyslat premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů a ministra obrany Jiřího Zunu za SPD. Podle Landovského je jednou z možností, že se jednání zúčastní i on jako zmocněnec.
5: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci, aby ten obraz, který si z Aliance Česká republika přiveze, byl úplný, a už teď vám mohu říci, že v současné době ten obraz není úplně nejlepší.
1: Česko se podle Landovského drží v NATO mezi zeměmi s nejnižšími výdaji na obranu. Kolem spodní povinné hranice 2% HDP se pohybuje společně se Slovinskem a Albánií. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo musí kvůli epidemii eboli ve své zemi do 3týdenní izolace, aby mohli odcestovat na mistrovství světa do USA. Sportovní stanici SPNE to řekl šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědný za průběh šampionátu. Reprezentace Konga se připravuje v Belgii. Přípravný program v rodné zemi kvůli ebole zrušila. Epidemie krvácivé horečky v Kongu vypukla v květnu. V souvislosti s aktuálním ohniskem nákazy zemřelo už nejméně 177 lidí. České hokejisty čeká po dvoudenní pauze pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovákům. Souboj s tradičním rivalem ve vyprodané hale ve švýcarském Friburgu přinese více emocí. Podle kapitána Romana Červenky ale spíš na straně soupeře.
6: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
1: Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Vracíme se na silnice, výrazné zdržení je na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna před omezením u Osové Bytýšky. Ta kolona postupně narůstá, čekejte zdržení mezi 145. a 150. kilometrem a to zdržení je až na půl hodiny.
2: Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, 5:15, Rádio Praha stále s vámi a samozřejmě další dobrá muzika. Alex Veren.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme 4:15 a za chvíli nás čeká další reportáž. Jaké byly osudy obyvatel Liberce za druhé světové války a jak se po ní změnilo město Odry na Novojičínsku? Tak to jsou příběhy, které nám vypráví Česká muzea. A za ty nejlepší výstavy a publikace získala tento týden v prostorách Ministerstva kultury ocenění Gloria Musealis. Podrobně o tom už za pár minut. Vracíme se na silnice, dálnice D10 a trasa z Prahy na Turnov je s výrazným zdržením. Dlouhá kolona od sjezdu na Horní Počernice vás z 3. kilometru zdrží bezmála půl hodiny, a to až na 15. kilometr. Tolik dálnice D10, teď D1. Tady zůstává dlouhé zdržení z Prahy do Brna. Popojíždět budete mezi 145. a 150. kilometrem a na výjezdu z Prahy směrem po dálnici D7 na Slaný zpomaluje provoz omezení u letiště. Z odbočky na Horoměřice se zdržíte 5 až 10 minut. A Praha ještě jednou teď na mě vyskočila. Příjezd ze severu. Liberecká ulice směrem do centra a za nájezdem od Letňan je víkendové omezení a to vás zdrží dalších 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Odpoledne Metallica dozněla na Rádiu Praha přesně o 15:30. A teď už do muzea vytáhnout jména lidí z zaprášených archivů a dát jim tvář. I to je úkol pracovníků českých muzeí. Ti nejlepší z nich dostali tento týden v prostorách Ministerstva kultury ocenění s názvem Gloria Musealis.
1: Je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
2: Sdílí první dojmy z vítězství v kategorii Výstava roku historik Ivan Rous. Získat ocenění se podle něj Severočeskému muzeu povedlo díky výtvarnici Toybox, která se do výstavy zapojila.
1: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je, nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda. Měli jsme tam třeba německého pilota, který měl obrovské úspěchy, ale zároveň to byl nepřítel a jinak to byl také kluk, syn, který zemřel ve 24 letech. Stejně tak tam byla židovská zpěvačka, byly tam osudy Romů, které se odehrály a byly děsivé za druhé světové války.
2: Cenu za publikaci získala monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo Muzeum Oderska. Pokračuje oceněný historik Zdeněk Orlita.
3: To město je samozřejmě zajímavý mimo jiné i tím, že v roku 1945 z velké části, skoro 95%, bylo teda tvořeno německým, sudetoněmeckým obyvatelstvem. Takže vlastně i z toho důvodu jsem rád, že se nám podařilo zpracovat i dějiny 20. století, které vlastně vyšly česky nebo pro českého čtenáře poprvé od roku 1945.
2: Muzejním počinem je pak nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Slovo má jeho ředitel Jiří Junek.
4: Pardubický kraj je kolébkou letectví, takže i jedna z těch expozic právě věnovaná letectví, kde začínáme osudy Jana Kašpara, ale jdeme přes různé snílky a vynálezce až po slavnou firmu Orličan, která ve svých slavných letech vyráběla velice zajímavé letouny.
2: Další ročník muzejní soutěže Gloria Musealis se bude konat nejdříve za 2 roky. Asociace galerií a muzeí České republiky totiž chce, aby vláda změnila nařízení z roku 2003, které podle nich neodpovídá aktuálním potřebám soutěže, ať už z hlediska kapacity nebo financí. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 15:30 na Rádiu Praha. Stále sledujeme situaci na silnicích. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k dálnici D1 teď opatrně na výjezdu z Lochovského tunelu. Na Radotínském mostě zhruba na 11. kilometru máme v pravém pruhu nebezpečnou překážku. A na dálnici D10 na výjezdu z Prahy směrem na Turnov vjedete do kolony těsně za sjezdem na Horní Počernice na 3. kilometru. Popojížděte budete až na 15. kilometr a to zdržení je v tuhle chvíli snad bezmála hodinové.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
8: Někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček žije od svého dětství tancem. Už je zanedlouho uvede v Praze první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění důležité a proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme minutu před 3:15 a dnes a zítra můžete stále vyrazit sem k nám do Karlína na Hybešovu 10. Stále probíhá akce Open House Praha a můžete nás vidět při práci. Budeme se na vás těšit. Teď na silnice na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k dálnici D1 velice opatrně na vjezdu z Lochkovského tunelu na Radotínském mostě. Zhruba na 11. kilometru máme nebezpečnou překážku v pravém pruhu a brzdí se do kolony. Výrazné zdržení zůstává i na dálnici D10 na vjezdu z Prahy směrem na Turnov. Vjedete do kolony u 3. kilometru. Popojíždět budete až na 15. kilometr a teď se dívám, že to zdržení je minimálně na hodinu. Takže dálnice D10 a výjezd z Prahy je s výrazným zdržením. Praha ještě jednou, výjezd ze severu Liberecká ulice směrem do centra a za nájezdem od Letňan je víkendové omezení. Průjezdný zůstává jeden pruh a popojíždí se v koloně, která vás zdrží 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8. Rádio.

0: Krásné odpoledne, Enrique Iglesias, Lionel Richie na Rádiu Praha. Teď máme další zprávy, tentokrát na 16. hodinu a ve studiu už je Václav Miller. Krásný den.
1: Dobré odpoledne. Ke splnění cílu NATO by Česko potřebovalo 40 000 vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řehka. Podmínky pro statut dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. Izraelský minister národní bezpečnosti nesmí vstoupit na francouzské území. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, později zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 000 vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 000 příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 000 vojáků z povolání. Ukazují to data Ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
3: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
1: Premiér Andrej Babiš ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázaná na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
4: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
1: Návrh v pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měla by platit od ledna 2027. Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, roztaje letos rekordně brzy. Poslední zbytky sněhu by měly zmizet ještě v květnu. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Nejvíc sněhu na mapě republiky zaznamenala správa Krkonošského národního parku na přelomu let 1999 a 2000, a to téměř 16 metrů. Tehdy sněhové pole otálo až začátkem srpna. Francie se rozhodla zakázat izraelskému ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup na francouzské území. Informoval o tom šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot na platformě X. Dodal, že se přidává ke svému italskému protějšku a vyzval Evropskou unii, aby uvalila sankce na Ben-Gvira. Barrot tak reagoval na přístup izraelského ministra k členům flotily, kterou zadržela izraelská armáda při cestě do pásma Gazy. Ben-Gvir zveřejnil video, kde prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou nebo na ně pokřikuje. Ben-Gvirovi zakázalo na 5 let vstup i Polsko. Informoval o tom polský rozhlas. Basketbalista Oklahoma vyhráli San Antonio 123-108 a vedou tak ve finále západní konference NBA 2-1 na zápasy. Kdo v sérii na 4 vítězství postoupí, zahraje si o celkový titul proti lepšímu z dvojice New York Knicks a Cleveland. Oklahoma se pokouší trofej obhájit. NBA v posledních 7 ročnících vyhrál po každé jiný tým. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Po zprávách zpátky na silnice, na dálnici D10 na vjezdu z metropole směrem na Turnov silničáři odklízejí dopravní značení po končícím omezení mezi Své Myslicemi a Starou Boleslaví. Přetrvává kvůli tomu dnes extra dlouhé zdržení od sjezdu na Horní Počernice z 3. kilometru. Pokud můžete, jeďte po silnici 610. A v Praze zůstaneme. Liberecká do centra zůstává ucpaná od nájezdu z Letňan, je to kvůli zúžení vozovky a průjezdný zůstává pouze jeden pruh.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme 5 minut po 16. Je sobota 23. května a já mám pro vás další dobrou muziku. Avril Lavigne. Bude tu i Eva Farná.

0: Pro vás pravidelné tipy, počkejte si na ně.
1: Praha je nej. Praha je nej. Uvidíš ho z Letné, z Karlína i z dálnice. To je Žižkovský vysílač. Naše nejvyšší stavba v Praze. Měří totiž 216 metrů. Dílo architekta Václava Aulického vzniklo na přelomu 80. a 90. let a jeho stavba se neobešla bez komplikací. Část tehdejší společnosti byla totiž proti. Věděli jste, že vysílač

0: startující vesmírnou raketu je dnes dominantou Prahy a my jsme rádi, že ji máme. Díky ní totiž můžete poslouchat Rádio Praha v DABu.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Připomínám dálnici D1 z Prahy do Brna, výrazné zdržení mezi 147. a 150. kilometrem. A na dálnici D10 na výjezdu z metropole směrem na Turnov silničáři odklízejí dopravní značení po končícím omezení mezi Svémyslicemi a Starou Boleslaví, ale stále přetrvává kvůli tomu kolona. Ta začíná u 3. kilometru.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Odpoledne, minuta nás dělí od 4:30, je tu Jirka Štefl, má pro vás pár tipů. Jirko, co se děje na výstavišti?
1: Víkend plný fantazie a popkulturních zážitků, přesně taková je akce For the Love of Fantasy na výstavišti v Letňanech. Čekají na vás hvězdní hosté ze světa fantasy seriálu, interaktivní rozhovory s herci, tematické rekvizity, fanzóny a především focení a autogramiády pro velké i malé fanoušky. Na své si tam přijdou jak fanoušci Harryho Pottera, Pána času nebo Pána prstenů, tak i seriálu jako Stranger Things nebo Hra o trůny. Základní škola Glovackého zase zve na rodinný sportovní den Operace Anthropoid. Tam si děti můžou vyzkoušet schopnosti a zručnosti parašutistů, kteří vykonali atentát na Reinharda Heydricha v roce 1942. Na místě bude i ukázka policejní a vojenské techniky. A kam za jídlem? Na Karlínském náměstí bude festival pro všechny milovníky piva a burgerů. Ochutnáte burgery nejen karlínských podniků, ale taky vyhlášených street food stánků. A víkendových tipů z Prahy najdete mnohem víc na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou.
0: Vracíme se na silnice, na dálnici D10 na výjezdu z metropole směrem na Turnov. Silničáři stále odklízejí dopravní značení po končícím omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Přetrvává kvůli tomu dnes extrémně dlouhé zdržení od sjezdu na Horní Poučernice z 3. kilometru. To zdržení na dálnici D10 bylo až hodinové, teď je to o něco kratší. A teď přímo do Prahy, Liberecká směrem do centra zůstává ucpaná od nájezdu z Letňan, je to kvůli víkendovému omezení.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: odpoledne, 3:45, stále posloucháte Rádio Praha a pokud jste nestihli páteční pořad k věci a nebo sobotního hosta Lenky Vahalové, který běžel ve 12 hodin, máte šanci mrknout na náš web praha.rozhlas.cz, tam najdete kompletní seznam našich pořadů. Vracíme se na silnice, na dálnici D10 na výjezdu z metropole směrem na Turnov. Silničáři odklízejí dopravní značení po končícím omezení mezi Své Myslicemi a Starou Boleslaví. Přetrvává kvůli tomu extrémní zdržení v koloně, po pojíždět budete z 3. kilometru. A teď přímo do Prahy, Liberecká směrem do centra zůstává ucpaná od nájezdu z Letňan, je to kvůli víkendovému omezení.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello dospívali na Rádiu Praha. Teď pro vás máme zprávy na 17. hodinu a ve studiu už je Václav. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Praha 12 vybuduje v Modřanech bytový dům za 92 milionů korun. Součástí budou i prostory pro obchody. Praha 5 chystá obnovu prostranství kolem Butovického rybníka, vybuduje nové dětské hřiště, sportoviště a park. Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, později zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dostupnost bydlení na svém území chce zajistit Praha 12. V Modřanech nechá postavit dům z 29 byty. Radnice je plánuje nabízet vybraným profesím, jako jsou lékaři, učitelé, policisté nebo hasiči. V přízemí budou i tři prostory pro obchody nebo služby. Městská část nově vybrala stavební firmu, která práce provede, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
3: Náklady na stavbu jsou necelý 92 milionů korun včetně DPH. A během několika dnů dojde k předání staveniště. Samotná stavba začne v polovině června a potrvá 15 měsíců.
1: Prostranství kolem Butovického rybníka v Praze 5 dostane novou podobu. Městská část plánuje obnovit park a vybudovat dětské hřiště i sportoviště. Budova z 19. století, která se u rybníka nachází, bude sloužit jako občasná kavárna. Radnice projekt veřejnosti představí ve středu 27. května. Práce mají začít v příštím roce, stát budova asi 10 milionů korun. Pokračuje radní Prahy 5 Lubomír Brož z Hnutí ANO.
4: Náves by se měla proměnit v příjemné pobytové místo pro trávení volného času i pro pořádání různorodých sousedských akcí.
1: Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Dobře třeba zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Szabolcse Bóny ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. Dovoz ukrajinského zboží zakázala i předchozí maďarská vláda. Zakotvila ho ale ve výjimečném stavu země, který nová vláda zrušila. Maďarský premiér Peter Maďar taky oznámil, že Maďarsko zastavuje proces vystoupení z Mezinárodního trestního soudu. Hokejová reprezentace bojuje na mistrovství světa ve Freiburgu se Slovenskem a po první třetině Češi vedou 1-0. Britský závodník George Russell vyhrál kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 na Velké ceně Kanady. Hned za ním skončil jeho spolujezdec z Mercedesu a lídr šampionátu 19-letý Kimi Antonelli. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu loňský mistr světa Lando Norris se stáje McLaren. Sprint odstartuje v Montrealu v 18 hodin našeho času. Praze bude zítra jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D10 z Prahy na Turnov zastavíte za sjezdem na Horní Počernice zhruba na 5. kilometru. Půl hodiny zabere trasa na úroveň Staré Boleslavy na 15. kilometr, kde zůstává dopravní omezení. A přímo v metropoli v Liberecké směrem do centra se sune fronta aut od nájezdu z Letňan. Příčinou je víkendové dopravní omezení. A stále připomínám dálnici D1. Směrem z Prahy do Brna trvá omezení před Osovou Bytýškou na kilometru 150,5 a kolona začíná u kilometru 148.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Teď máme 4 minuty po 17. a já mám pro vás další dobrou muziku. Nico Santos.

0: zpěvačka Daila. Nebo teď Poetika, blízko.
1: Rádio Praha
2: a Lenka Váhalová.
1: 107,1 FM a DAB+.
3: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Dnes stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a za chvíli nás čeká další reportáž a já vás vezmu na letiště. Zdvojené přístroje na monitoring počasí a především unikátní přístroj, který jinde než na letištní ploše nenajdeme. Jmenuje se transmizometr a v podstatě určuje, jestli jsou letadla při snížené viditelnosti ještě schopna přistávat. Podrobně už za pár minut. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích a já připomínám opět dálnici D1. Pokud vyrážíte z Prahy do Brna, tak tu trvá výrazné zdržení mezi 148. a 150. kilometrem. A další zdržení zůstává na dálnici D10 z Prahy na Turnov. Tady budete popojíždět mezi 5. a 15. kilometrem a dívám se, že to zdržení na dálnici D10 je až na půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Dejte si viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people.
4: R.E.M.
2: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Krásné odpoledne, zpěvačka Daila dospívala krátce před 17:30 na Rádiu Praha. Můžeme je vidět z letadla, ale většina z nás si jich na letišti vůbec nevšimne. Přitom nenapadné sloupy na začátku a na konci přistávací dráhy jsou zásadní pro zjištění dohlednosti. Speciálních přístrojů, které se používají jen na letištních plochách, mají na pražské Ruzini celkem 6. Bez jejich dat by například za snížené viditelnosti letadla vůbec nemohla přistávat. Dávají totiž pilotům informaci, jak daleko na dráze uvidí.
1: Vezmeme to tak, že bychom to vzali za den, že teď se obávám, že nás nepustěj, a vzala bych vás přímo na 30.
2: Vedoucí letecké meteorologické stanice Lenka Pačesová teď terénním autem zkušeně po vedlejších cestách jede až na práh dráhy 3.0 a tady už se musíme přihlásit řízení letového provozu.
3: Ruzině běž, Meteor 1, dobrý den. A výzku povolte od hangáru E z transmisu metru dráhy 3.0. 3.0 povoleno, Meteor 1.
2: Tady, abychom mohli vůbec vystoupit, jsme si museli obléknout vestu a musím říct, že tady pěkně fouká.
1: Ano, většinou na meteorologické zahrádce si myslíte, že nefouká, ale přijdete do toho otevřeného prostoru těch dráh a ten vítr je kvůli neovlivněnému proudění kolikrát silnější.
2: A tady je přístroj, který nikde jinde není, než jenom na letištní ploše.
4: Přesně tak, najdete jenom na letištích, protože to jsou přístroje, které jsou schopny určovat na základě přepočtu hodnotu dráhové dohlednosti.
2: Doplňuje Blanka Chalupníková, vedoucí letecké meteorologie Českého hydrometeorologického ústavu. Já tady musím říct, že ten transmisometr bych já úplně přehlídla. Jsou to vlastně dva sloupy od sebe zhruba 25 metrů a na jejich vrcholku je trubice, kdy evidentně ty dva sloupy dívají se jakoby na sebe. Proč jsou dva?
1: Protože jeden je přijímač a jeden je vysílač.
2: A co si mezi sebou posílají?
1: V podstatě paprsek z toho vysílače je vyslán do přijímače a po té cestě zjistí, jaká je prostupnost z toho ovzduší.
2: Ale dneska nepracuje, protože je krásně vidět vlastně až na konec této více než 3-kilometrové dráhy.
4: Když si všimnete, ten sloup číslo 1 má na hlavici ještě umístěný přístroj, kterému říkáme PVD, neboli detektor počasí. Pokud je dohlednost na 10 kilometrů, měří PVDčko, ale ve chvíli, kdy ty dohlednosti začnou padat pod 2 kilometry, automaticky začíná měřit transmisometr.
2: Tady máme takový vlastně bílý sloup z mého pohledu, který dokáže změřit výšku oblačnosti.
1: Dostaneme se do vnitřku toho ceilometru, kde je...
2: A tady vidím takové zrcátko.
1: Ano, mě to v podstatě sklíčko. Otevřu to, vidíme. Pod sklíčkem je umístěná čočka, která vysílá paprsek vzhůru přímo do nebe a vlastně měří 3 až 4 vrstvy oblačnosti.
2: Od meteorologických přístrojů na dráze 3.0 v pražské Ruzini Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov panuje o mnoho příznivější situace za sjezdem na Horní Počernice. Dneškem končí omezení mezi Svémyslicemi a Starou Boleslaví. Fronta z 5. kilometru je v tuhle chvíli na 20 minut. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna před omezením u Osové Bytýšky už se kolona výrazně zkrátila. Kamiony i osobní auta brzdí na 149. kilometru. Do zúžení na kilometr 150,5 pojedete 15 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, Ed Sheeran dospíval na rádiu Praha krátce před 6:45. Poslouchejte nás i dnes v 21 hodin, čeká vás Zóna 90, to nejlepší z muziky 90. let. A samozřejmě budeme rádi, pokud budete poslouchat i hit týdne, nedělní hit týdne, to znamená zítra v 9 večer. A pokud budete chtít ovlivnit náš playlist, tak můžete jednoduše během všedních dnů na našem webu praha.rozhlas.cz. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před omezením u Osové Bytýšky na kilometru 150,5 se rozjíždí poslední zbytky kolony, takže z dálnice D1 v tuhle chvíli mám lepší zprávy, tam už se dávají kolony do pohybu, ale na dálnici D10 z Prahy na Turnov panuje v tuhle chvíli stále komplikovaná situace za sjezdem na Horní Počernice. Tady začíná kolona, popojíždět budete až ke Staré Boleslavi a to zdržení sice už není hodinové, jako tomu bylo ještě před malou chvíli, ale stejně se zdržíte minimálně půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Krásný podvečer, Luis Capaldi dospíval na Rádiu Praha. Teď už pro vás máme zprávy na 18. hodinu a ve studiu je Václav Miller. Krásný podvečer.
1: Dobrý podvečer. Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá, chybí například vojáci z povolání. Soud zpochybnil rozhodnutí fotbalové asociace v případu exhráče Hladíka. A v srbské metropoli začíná demonstrace proti vládě prezidenta Vučiče. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, později zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavní problém jsou nedostatečné výdaje na obranu.
3: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
4: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
3: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
5: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy, zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 tisíc korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný, fotbalová asociace se proti němu odvolala. Případem se aktuálně zabývá Vrchní soud v Praze. Celou kauzu podrobně popisujeme na serveru irozhlas.cz. Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teploty ale podle meteorologů můžou dnes ještě stoupat. Na Plzeňsku stanice dnes zatím naměřili 29 stupňů. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dřív 3. května. Předloni dokonce na začátku dubna. V Bělehradu právě začíná protest organizovaný studenty proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče. Na demonstraci dorazili 10 000 lidí z mnoha koutů Srbska. Jde už o 4. protest od tragické události v listopadu 2024. Tehdy po zřícení střechy čekárny na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. V centru Bělehradu máme zvláštního zpravodaje Pavla Nováka.
6: Studenti žádají vyšetření zodpovědnosti za pád přístřešku a také potrestání viníků. Tím hlavním je ale podle nich všeobecně mající korupce. Ta se projevuje nejen v přidělování státních zakázek podle stranického klíče, ale také nedbalosti ve stavebnictví, zhoršeným stavem zdravotní péče a školství. Na demonstraci svolanou na náměstí Slavia, tedy velký kruhový objezd, který je zásadní pro bělehradskou tramvajovou i trolejbusovou dopravu, vyrazili její účastníci z několika shromaždišť, jednak od univerzitních fakult, ale také z náměstí před Národním divadlem. Starší generace vidí ve studentském hnutí studenty pobedžují, tedy studenti vítězí, naději na změnu, kterou se jim nepodařilo uskutečnit po pádu Slobodana Miloševiče v roce 2000. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Švýcarsku 5. zápas. Stav utkání po druhé třetině je 2-2. Fotbalisté Dukly Praha sestupují z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. V klíčovém souboji s Baníkem Ostrava si dali domácí na Julisce 3 vlastní branky a prohráli 0-3. Baník díky tomu míří do baráže o záchranu. Hrát bude proti Táborsku. První duely na programu v úterý. O den později bude na úvod baráže Artis Brno hostit Slovácko, které v posledním kole šance ligy prohrálo 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla v nejvyšší soutěži Teplicím 0-2 a Olomoucí vítězstvím 4-0 nad Karvinou zajistila konečně na 7. místo. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Slabý během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov přibrzdíte před Brandýsem na 6,5 kilometru. Dneškem končí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Silničáři odklízejí kužely a stále se zdržíte okolo 10 minut. Jinak v Praze v Liberecké směrem do centra naopak omezení stále trvá. Počítejte s ním i během zítřka. Za nájezdem od Veselské je zavřený levý pruh. V tuhle chvíli sice provoz slábne, ale zdržení zůstává okolo 5 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražský update.
8: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Praha. Pražský update.
0: Krásný podvečer, 5 minut po 18. začíná Pražský update. A jaké bude naše první téma? Knihovna Václava Havla čelí největší krizi za dobu své existence. Odcházejí zaměstnanci, sponzoři i členové správní rady. Proč? Řekneme za chvíli.
7: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
10: Pražský update.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
10: Pražský update.

해주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: Krásný podvečer, Emma Drobná dospívala na rádiu Praha 12 minut po 18. Stále posloucháte Pražský update.
1: Pražský update. Pražský update.
0: Běžně by v tuto dobu chystali oslavy nedožitých 90. Václava Havla. Teď ale musí řešit úplně jiné problémy. Knihovnu Václava Havla opouští téměř celý její tým. Výpověď podali dlouholetí zaměstnanci, včetně dramaturga Jáchyma Topola. A odešli také klíčoví dárci nebo členové správní rady. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ekonomem Tomášem Sedláčkem.
2: Tady Havel, slyšíte mě, čím si začneme tím líp. Mohl bych jen maličkost.
3: Debaty o společenském dění, křty knih nebo školní projekty. Budoucnost i těchto akcí v knihovně Václava Havla je nyní v ohrožení.
4: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
3: Říká pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z Hnutí Stan.
4: Peníze, ať už jsou od velkého strategického partnera či od kohokoliv jiného, je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen.
3: Ze správní rady knihovny rezignovali na posledním zasedání 4 z 5 členů. Ti řediteli instituce Tomáši Sedláčkovi vytkli porušování povinností nebo špatnou pracovní docházku. Proti stylu jeho vedení se vymezili i všichni zaměstnanci, kteří vydali společné prohlášení, shrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
5: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální a chaotický způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný. Silně a důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že knihovna Václava Havla konzervuje, mrtvuje nebo oprašuje odkaz Václava Havla.
3: Sedláček kritiku odmítá a tvrdí, že chtěl jenom knihovnu otevřít mladé generaci a moderním tématům. Kromě zaměstnanců ale odchod oznámil i největší sponzor instituce miliardář Zdeněk Bakala a podobný krok zvažuje také další velký donor Karel Komárek. Důvody Bakalova odchodu ale zástupce správní rady David Dušek nezná.
4: Já tomu nerozumím, myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. Oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci. Myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. Mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí, protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
3: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. To David Dušek ale komentovat nechce.
4: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor, a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit.
3: Stávající zaměstnanci instituce, která pečuje o odkaz ex-prezidenta Václava Havla, by měli podle dopisu, který směřovali Dagmar Havlové, ukončit svou práci k poslednímu srpnovému dni. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna před omezením u Osové Bytýšky na kilometru 150,5 se rozjíždí poslední zbytky kolony. Jen velmi krátké zdržení nabírají kamiony jedoucí v pravém pruhu z kilometru 150. Osobní auta v levém jedou o něco svižněji.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je opravdu slyšet, že rekonstrukce je v plném proudu. Všechny stěny jsou odkryté až na cihlu. Podlaha ještě není položená.
1: Budovou bývalého pivovaru v Libni mě provází Orin Rodriguez.
0: Ještě nás čeká docela dlouhá cesta, než tady ten prostor bude takovým tvaru, v jakým toužíme, aby byl, až to divadlo otevřem.
2: Ta budova vlastně byla především zvenku zrekonstruovaná po povodních. Plánujeme z té přední části udělat kavárnu a foyer, takže vlastně to by měl být prostor, který je přístupný i mimo program.
1: My jsme se společně přesunuli z toho vnitřního prostoru ven na vaší krásnou zahradu. Sedíme tady pod vzrostlým, možná už stoletým kaštanem, který tu tak jako hezky nad námi tvoří stín. Jak vám vlastně můžou lidé nebo všichni ti, kteří vám fandí a chodí sem do Alty, do Libně pomoct?
2: Úplně nejjednodušší a nejrychlejší k tomu, aby jsme do té rekonstrukce došli, je naše crowdfundingová kampaň. Pořád vlastně, jelikož samozřejmě každá rekonstrukce je vždycky delší a dražší, než člověk čeká. Jsme rádi za to, když nám lidi přispějí, nebo když se najde nějaký bohatý sponzor, kterých nevím, jestli je v téhle době hodně, ale třeba to někoho osloví. Jednou za čas pořádáme v Altě takové dny brigád, kdy vlastně ty prostory různě opečováváme, ať už tu zahradu, kterou se vlastně snažíme nějak zkrášlovat simultánně s tou rekonstrukcí, nebo naopak právě ty vnitřní prostory.
1: Studio Alta i přes aktuální rekonstrukci plánuje na léto řadu kulturních akcí. Vyrazit sem můžete třeba na Storytelling u ohně. Podrobnosti najdete na webových stránkách. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Pražský update.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: V Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Imagine Dragons, teď máme zprávy na 18.30, stále posloucháte Pražský update, takže Václav pro vás připravil souhrn pražských zpráv.
1: Dostupnost bydlení na svém území chce zlepšit Praha 12. V Modřanech nechá postavit dům z 29 byty. Radnice plánuje nabízet vybraným profesím, jako jsou lékaři, učitelé, policisté nebo hasiči. V přízemí budou i 3 prostory pro obchody nebo služby. Prostranství kolem Butovického rybníka v Praze 5 dostane novou podobu. Městská část plánuje obnovit park a vybudovat dětské hřiště i sportoviště. Budova z 19. století, která se u rybníka nachází, bude sloužit jako občasná kavárna. Praha 1 opravuje historické vodní prvky v centru města. Technici už vyčistili Vimrovu kašnu na Uhelném trhu a připravují výměnu čerpadla. Restaurátoři opraví také kašnu svatého Klementína a Krenerovu kašnu na Smetanově nábřeží, kde by práce měly přesáhnout 37 milionů korun. A obraz hráči šachu od Emila Fili se dnes na aukci v galerii European Arts v Praze prodal za 16,37 milionů korun. Vyvolávací cena díla z roku 1908 byla 9,5 milionu. Ze zátiší s květinami od Antonína Procházky, datované od roku 1915, jeho cena začínala na 7 milionech korun a kupec za ní zaplatí bezmála 10 milionů. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, později zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky, teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov přibrzdíte před Brandýsem na 6,5 kilometru. Dneškem končí dlouhodobé omezení mezi Své Myslicemi a Starou Boleslaví, přesto ještě zdržení 10 minut. A v Praze v Liberecké směrem do centra naopak omezení stále trvá. Počítejte s ním i během zítřka, za nájezdem od Veselské je zavřený levý pruh. V tuhle chvíli vás fronta aut zdrží 5 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
4: Ano, jsem to já.
3: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611. To je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Skotský pirát a bukanýr William Kidd byl popraven v roce 1701. Byl oběšen až na druhý pokus. Při prvním se lano přetrhlo. Od té doby mnoho hledačů hledá na některém z ostrovů u amerických břehů legendární poklad kapitána Kidda. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzínského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
5: 100 000 lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 stech kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
3: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie na horu Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.
6: Jako doma na Rádiu Praha.
0: Jako doma na Rádiu Praha.
6: Adel.
0: Na Praha.

0: Pražský update. Krásný podvečer, Rádio Praha, stále s vámi posloucháte Pražský update. Teď máme 6:45. Atmosféru víkendové rekreace si můžete připomenout i v Praze. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu představuje proměny nejen v českém chataření ve 20. století. Od honosných letních domů až po malé trampské sruby.
1: Návštěvník se ocitne v krajině, vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců a vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
2: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
1: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad chatařských a podobně, vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
2: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
1: Přesně tak.
2: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. No. Vidíme tady ukázky tady architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
1: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
2: Součástí výstavy je také typické vybavení chat v minulém století. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě. A o kus dál je i originální nábytek z některých chat a letních domů.
1: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pyšánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
2: Vidíte, že oba ty kousky už mají něco za sebou?
1: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
2: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
3: V metropoli v Liberecké směrem do centra máme omezení, které stále trvá. Počítejte proto s ním i do zítřka. Za nájezdem od Veselské je zavřený levý pruh a stále se tvoří kolony.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha, Pražský update. Já už se dívám, jaké bude zítra počasí. Má být jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne přeháňky, teploty zítra 28 až 30 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Krásný večer, Lost Frequencies, stále posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 19. hodinu a ve studiu už je Václav. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolné očkování, ukázal to průzkum pro Český rozhlas. Přibývá podvodných webů spojených s fotbalovým mistrovstvím světa. A filmový festival v Cannes dnes končí. Večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu. No a čeští hokejisté porazili v 5. utkání na mistrovství světa Slovensko 3-2. V Praze bude zítra jasno nebo skoro jasno, později zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém v polovině května odpovídala více než tisícovka lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejné 83%, říká za agenturu Median Vojtěch Dufek.
3: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
1: Pro podporu očkování jsou taky častěji lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním, než lidé se základní školou nebo středním vzděláním bez maturity. Kyberzločinci už teď využívají zájmu o blížící se mistrovství světa ve fotbalu. Zakládají nejrůznější webové stránky s falešnými obchody se suvenýry, podvodnými sázkovými platformami a podobně. Cílem je ukrást peníze i osobní údaje lidí, varuje předtím společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní je každá 41. registrovaná doména s tematikou mistrovství velmi podezřelá nebo přímo škodlivá, dodává za společnost Miloslav Lujka.
4: Checkpoint odhalil například podvodnou stránku, která byla vytvořena v březnu a napodobuje oficiální obchod FIFA se suvenýry. Láká na dresy, šály, merch, figurky a další zboží, na které nabízí slevu až 80% s dopravou zdarma. Profesionální design a použití oficiálního brandingu má vyvolat dojem legitimity a přimět uživatele k nákupu a sdílení osobních a finančních údajů.
1: Fotbalové mistrovství světa začne v Americe za necelé 3 týdny. Češi se v jeho základní skupině střetnou postupně s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a s jednou z pořadatelských zemí s Mexikem. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude znášet asi 2 kilometry nad zemí, obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už v únoru, březnu a dubnu. V minulosti už kvůli němu platila i smogová situace. Dnes ve francouzském Cannes končí jeden z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř 2týdenní přehlídku, na které letos své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy.
5: Festival v Cannes dnes uzavře svůj 79. ročník. O hlavní ceně Zlaté palmě rozhodne porota vedená korejským režisérem Parkem Chan-wookem. Domácí francouzská kritika výrazně favorizuje americký snímek Paper Tiger, papírový tygr, režiséra Jamesa Greye. Zatímco ostatní světoví kritici dávají přednost buď ruskému filmu Andreje Zvjaginceva Minotaur, anebo snímku polského režiséra Pavla Pavlikovského, který se jmenuje Fatherland, Otčina. Z Cannes Pavel Sladký, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Vítězný gól dal odrazem od Brusle ve 3. třetině kapitán Roman Červenka. Favorizovaný Dan Jonas Vingegaard ovládl horskou 14. etapu cyklistického Giro d'Italia a po 3. triumfu v letošním ročníku se dostal do čela závodu. Na prvním místě průběžného pořadí vystřídal Portugalce Alfonza Eulalia. Český jezdec Jan Hirt dokončil náročnou etapu s cílem v horském středisku Pela jako 9. a po nejlepším výsledku na tomto Giro se posunul na 16. příčku celkové klasifikace. Praze bude zítra jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Slabý, během nepřechodně mírný severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D10 za Prahou směrem na Turnov naberete zdržení z 6. kilometru, ke sjezdu na Brandýs pojedete 15 minut. Dnes skončí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Tolik D10, teď D1 z Prahy do Brna, trvá silnější provoz před omezením u Osové Bytýšky. Stále zavřený levý pruh, fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásný večer, 6 minut po 19. Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a za chvíli pozvánka na výlet. Zlatodůl Roudný na Benešovsku byl za Rakouska-Uherska jedním z nejvýnosnějších v Evropě. Připomíná to dokonce i naučná stezka a od dneška také geolokační hra. Podrobně za chvíli. A z muziky Callum Scott a Whitney Houston.

0: Petr Mouk a Stín katedrál, stále posloucháte Rádio Praha a teď už slíbená pozvánka. V bývalém Zlatém dole Roudný na Benešovsku můžete ode dneška hrát novou geolokační hru nazvanou Důl nad Zlato. Hra v mobilním telefonu je součástí projektu Skryté příběhy, kterých je v celém Česku kolem 400.
1: Teď stojíme v Roudném před budovou, kde je přímo uvnitř šachta Aleška.
2: Michal Nekl, geolog geoparku kraje Blanických Rytířů, nám jde tedy představit novou geolokační hru.
1: Je to hra, která patří mezi Skryté příběhy, to už je poměrně zavedená značka. A my jsme připravili nový skrytý příběh, který se váže k lokalitě Roudný u Vlašimi.
2: A my máme pro ty, kteří sem dorazí, i malou ochutnávku toho, co se jim bude ozývat při té hře na jednotlivých zastávkách. Hrou provází náš nejvýznamnější geolog František Pošepný, který žil v 19. století a byl prý známý svojí trochu nerudnou povahou.
3: Vedeme s kolegy spor, tedy spíše já, s celou geologickou obcí. Já totiž nesouhlasím s všeobecně uznávanou teorií, že zlato... Ale co zas budu ztrácet čas?
4: No toto profesor Pošepný netuší, že jsme zde proto, abychom mu pomohli.
2: Víc už prozrazovat nebudeme, ale pro ty, kteří neznají geolokační hry Skryté příběhy, bychom měli asi vysvětlit, jak přesně to funguje. A to nám řekne autorka hry Důl nad Zlato Lucie Palonciová.
5: Ta aplikace funguje celkem jednoduše, vy si ji zdarma stáhnete a ta se vám spustí až na tom místě, kam dojedete. Poslechnete si ten aktuální problém té postavy. Tady si myslím, že je velký rozdíl mezi třeba průvodci nebo jiným typem her, kdy vy vlastně prožíváte ten příběh s tou postavou teď a tady.
2: A my s Michalem Neklem se teď ještě vydáváme dál po stezce.
1: Nacházíme se u šachty Václav a také v blízkosti laboratoře. Přímo na místě byla testovaná zlatonosná ruda.
2: A tady jsou tak volně položené různé střepy.
1: Tady v okolí staré laboratoře se dají najít zbytky takových keramických kalíšku a ty sloužily právě při rozborech k těm analýzám, takže návštěvník si může tady zkusit nějaký vykopat.
2: Klasická naučná stezka v lokalitě Roudný má 4 kilometry, geolokační hra je o něco kratší. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Praha žije výlety.
7: Praha žije výlety.
6: Dejte si viny.
8: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
6: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people.
7: R.E.M.
6: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

Center dospívala na Rádiu Praha přesně o 7:30 a vy nás můžete poslouchat samozřejmě i dnes v 9 večer. Čeká vás Zóna 90, to nejlepší z muziky z 90. let. No a za chvíli tu bude Jirka Štefl, má pro vás pravidelné večerní tipy. Teď ještě počasí, zítra má být jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně oblačno, později odpoledne přehánky a zítřejší teploty 28 až 30.

0: Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme minutu před 7:45. Je tu Jirka Štefl a slíbené tipy.
1: Víkend plný fantazie a popkulturních zážitků. Přesně taková je akce For the Love of Fantasy na výstavišti v Letňanech. Čekají na vás hvězdní hosté ze světa fantasy seriálu, interaktivní rozhovory s herci, tematické rekvizity, fanzóny a především focení a autogramiády pro velké i malé fanoušky. Na své si tam přijdou jak fanoušci Harryho Pottera, Pána času nebo Pána prstenů, tak i seriálu jako Stranger Things nebo Hra o trůny. Základní škola Glovackého zase zve na rodinný sportovní den operace Anthropoid. Tam si děti můžou vyzkoušet schopnosti a zručnosti parašutistů, kteří vykonali atentát na Reinharda Heydricha v roce 1942. Na místě bude i ukázka policejní a vojenské techniky. A kam za jídlem? Na Karlínském náměstí bude festival pro všechny milovníky piva a burgerů. Ochutnáte burgery nejen karlínských podniků, ale taky vyhlášených street food stánků. A víkendových tipů z Prahy najdete mnohem víc na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
3: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se

0: Krásný večer, 20 hodin ve studiu už je Václav Miller, připravil další zprávy. Hezký večer, Václave.
1: Dobrý večer. Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá, chybí například vojáci z povolání. Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa díky gólu kapitána Červenky Slovensko 3-2. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, později zvětšená oblačnost odpoledne s možností přehánky. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Obraz Česka a České armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavní problém jsou nedostatečné výdaje na obranu.
3: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
4: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
3: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
5: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
6: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
1: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazena na pondělní zasedání vlády. Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy, zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 tisíc korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný, fotbalová asociace se proti němu odvolala. Případem se aktuálně zabývá soud v Praze. Celou kauzu podrobně popisujeme na serveru irozhlas.cz. Izraelský útok na policejní stanoviště v severní části pásma Gazy nepřežilo 5 policistů a 1 chlapec, další jsou zranění. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní policii. Podle Reuters podobné útoky sílí a zaměřují se na síly spojené s teroristickým hnutím Hamas. Jeho policejní sbory jsou hlavní překážkou v prosazení mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Gazu. Hamas chce, aby jejich příslušníci byli začleněni do nové policejní síly. Proti tomu má námitky Izrael. Izraelské útoky od uzavření příměří s pásmem Gazy zabily více než 880 Palestinců. Při odvetných útocích zemřeli nejméně 4 izraelští vojáci. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Fleck popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
7: Tak se nám to povedlo, zaplať pambu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli.
1: A házenkářky Slavie získaly po 3 letech ligový titul. Pražanky porazily v rozhodujícím finále v Chebu Kingsward 33-24 a sérii ovládly poměrem 2-1 na zápasy. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Slabý během dne přechodně, mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u osové Bytýšky. Tam stále zůstává zavřený levý pruh. Fronta je z obou stran a zdržení 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezký večer, Radio Praha stále s vámi a za chvíli se podíváme do muzea. Jaké byly osudy obyvatel Liberce za druhé světové války a jak se po ní změnilo město Odry na Novojičínsku? Tak to jsou příběhy, která nám vypráví Česká muzea. Za ty nejlepší výstavy a publikace získala tento týden v prostorách Ministerstva kultury ocenění Gloria Musealis.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme 8:45 a beru vás do muzea. Vytáhnout jména lidí ze zaprášených archivů a dát jim tvář. I to je úkol pracovníků českých muzeí. Ti nejlepší z nich dostali tento týden v prostorách Ministerstva kultury ocenění Gloria Musealis.
1: Je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
2: Sdílí první dojmy z vítězství v kategorii Výstava roku historik Ivan Rous. Získat ocenění se podle něj Severočeskému muzeu povedlo díky výtvarnici Toybox, která se do výstavy zapojila.
1: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda. Měli jsme tam třeba německého pilota, který měl obrovské úspěchy, ale zároveň to byl nepřítel a jinak to byl také kluk, syn, který zemřel ve 24 letech. Stejně tak tam byla židovská zpěvačka, byly tam osudy Romů, které se odehrály a byly děsivé za druhé světové války.
2: Cenu za publikaci získala monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo Muzeum Oderska. Pokračuje oceněný historik Zdeněk Orlita.
3: To město je samozřejmě zajímavý mimo jiné i tím, že do roku 1945 z velké části, skoro 95%, bylo teda tvořeno německým, sudeto německým obyvatelstvem. Takže vlastně i z toho důvodu jsem rád, že se nám podařilo zpracovat i dějiny 20. století, které vlastně vyšly česky nebo pro českého čtenáře poprvé od roku 1945.
2: Muzejním počinem je pak nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Slovo má jeho ředitel Jiří Junek.
4: Pardubický kraj je kolébku letectví, takže i jedna z těch expozicí právě věnovaná letectví, kde začínáme osudy Jana Kašpara, ale jdeme přes různé snílky a vynálezce až po slavnou firmu Orličan, která ve svých slavných letech vyráběla velice zajímavé letouny.
2: Další ročník muzejní soutěže Gloria Musealis se bude konat nejdříve za 2 roky. Asociace galerií a muzeí České republiky totiž chce, aby vláda změnila nařízení z roku 2003, které podle nich neodpovídá aktuálním potřebám soutěže, ať už z hlediska kapacity nebo financí. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Krásný večer, Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi a teď máme minutu po půl deváté. Co nás čeká už za chvíli? V Lužických horách má nově památník poslední agent Chodec. Kdo byl Bedřich Lorenz? Tak to vám řeknu už za pár minut. Sledujeme i, jaké bude zítra počasí. Zítra mají být tropy, naměříme až 30 stupňů, má být jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost a později odpoledne dokonce přehánky.

0: Rádio Praha, stále s vámi, teď už míříme do Lužických hor. Bedřich Lorenz byl jedním z posledních agentů chodců, tedy lidí, kteří na začátku studené války tajně přecházeli hranice, převáděli přes ně lidi a přenášeli informace. Dosud zapomenutý hrdina má nový památník v lesích Lužických hor na místě, kde ho v roce 1955 zastřelili pohraničníci.
1: Prosíme tě, chraň toto místo jako připomínku jeho oběti.
2: Za přítomnosti asi 30 lidí žehná cvikovský farář Rudolf Repka památníku. Má tvar stylizovaného padajícího kabátu, což má připomínat poslední okamžiky Bedřicha Lorence. Ten zemřel nedaleko hranice s Německem 24. dubna roku 1955.
3: Když už se otočil a směřoval zpátky do Německa, tak jejich hlídka zahlédla a na 80 metrů po něm spustila palbu a zasáhla ho do nohou a do boku. Na rotách se tradovalo, že poraněný agent jim nabízel peníze, když ho nechají jít, a ten jeden z pohraničníků, Teník se jmenoval, neunesl tíhu situace a dorazil ho spoutaného zblízka střelou.
2: Popisuje historik Martin Pulec. Bedřich, nebo chcete-li Friedrich Lorenz, pocházel z česko-německé rodiny ve Varnsdorfu. Po komunistickém převratu odešel i s rodinou do Bavorska. Jako agent zahraniční tajné služby překračoval hranici, převáděl lidi a sbíral informace. Cesta, která ho stála život, měla být tou poslední. Když zemřel, měl 32 let. Zanechal po sobě dceru a těhotnou manželku.
4: Jsem tady poprvé a je to zvláštní pocit. U nás v rodině se o téhle kapitole vůbec nemluvilo. Říkalo se jen, že Friedrich zahynul na hranicích, a to v té době nebylo nic neobvyklého.
2: Svěřuje se Martin Bruckner, Lorenzův prasynovec, který přijel i s rodinou z Bavorska. Na odhalení památníku dorazila i 102 roku stará paní Anna Langrová.
5: Jak já si ho pamatuju, jako klouček, ne klouček, ale takový rošťák, který chodil se mnou do jedné třídy.
6: Památník Bedřichu Lorencovi je na jednu stranu památník určité odvaze, protože ten člověk riskoval život. Byl to otec od rodiny a o život na jaře 1955 přišel. Zároveň se roztočilo velké kolo výslechů, a kdy vlastně STB i východoněmecká štázy se snažila odkrýt další spolupracovníky, což se jim během několika měsíců podařilo, a mnoho lidí ještě bylo v procesu v roce 1956 odsouzeno, třeba i k trestům odnětí svobody na 18 let.
2: Zhrnuje Michaela Pavlátová ze společnosti Postbellum. Památník možná posledního agenta chodce stojí v lese na břehu Hamerského potoka pod horou Luž, nedaleko místa, kterému se říká U svatého Jána. Z Lužických hor Jaromír Marek, Český rozhlas.
7: Rádio Praha. Co se děje?
8: Co se děje?
7: Chcete vědět, co se děje, a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
9: Sledujte náš Instagram a přidejte se.

0: Praha 12 vybuduje v Modřanech bytový dům za 92 milionů korun. Součástí budou i prostory pro obchody. Sněhová mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě ještě v květnu. Francie zakázala vstup na své území izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost, který zveřejnil video se spoutanými propalestinskými aktivisty. Na zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, později zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Teploty 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dostupnost bydlení na svém území chce zlepšit Praha 12. V Modřanech nechá postavit dům z 29 byty. Radnice je plánuje nabízet vybraným profesím, jako jsou lékaři, učitelé, policisté nebo hasiči. V přízemí budou i 3 prostory pro obchody nebo služby. Městská část nově vybrala stavební firmu, která práce provede, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
2: Náklady na stavbu jsou necelý 92 milionů korun včetně DPH. A během několika dnů dojde k předání staveniště, samotná stavba začne v polovině června a potrvá 15 měsíců.
0: Vedení Vinoře nechalo u tamního supermarketu vykopat takzvané svejly. Jde o travnaté příkopy navržené tak, aby zachytávaly dešťovou vodu z přilehlého parkoviště. Cílem je snížit zatížení kanalizace při silných deštích a zároveň udržet vodu v krajině. Radnice na místě nechala vysázet také několik stromů, říká místostarosta městské části Martin Mach ze sdružení pro Vinoř.
3: Svejly jsou příkladem takzvané modrozelené infrastruktury. Na rozdíl od klasického šedého řešení, jako jsou podzemní retenční nádrže nebo kanalizace, pracuje s přírodními procesy a zároveň přináší přidanou hodnotu pro okolní prostředí.
0: Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, roztaje letos rekordně brzy. Poslední zbytky sněhu by měly zmizet ještě v květnu. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Nejvíce sněhu na mapě republiky zaznamenala správa Krkonošského národního parku na přelomu let 1999 a 2000, a to téměř 16 metrů. Tehdy sněhová pole otálo už začátkem srpna. Francie zakázala vstup na své území izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Na sociální síti X to potvrdil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Paříž tak reaguje na chování izraelského ministra, který se podle ní hrubě choval k aktivistům mířícím do pásma Gazy.
4: Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir v týdnu zveřejnil na sociální síti X video, na kterém je vidět, jak v izraelském přístavu Ašdod prochází kolem spoutaných aktivistů, usmívá se a mává izraelskou vlajkou. K příspěvku napsal, že takto vítá podporovatele terorismu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na sociální síti X uvedl, že Francie neschvaluje postup flotily, která mířila s humanitární pomocí k pásmu Gazy. Podle něj ale Paříž nemůže tolerovat vyhrožování, zastrašování a hrubé zacházení s francouzskými občany. Barrot zároveň zdůraznil, že tohle chování odsoudili i další členové izraelské vlády. Itálie si kvůli tomuto incidentu předvolala izraelského velvyslance. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Vítězný gol dal odrazem od Brusle ve třetí třetině kapitán Roman Červenka. Fotbalisté pražské Dukly prohráli 0-3 s Baníkem Ostrava a sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. Baník se díky vítězství posouvá do baráže o udržení mezi elitou. Čeká ho souboj s Táborskem. V baráži bude hrát taky Slovácko proti Artisu Brno. Klub z Uherského Hradiště v posledním kole šance ligy prohrál ve Zlíně 0-1. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc přehrála Karvinou 4-0. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, přes den stoupnou na 28 až 30. Slabý během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Zóna 90.
5: Sobota 23. května. Svátek bude mít ještě necelé 3 hodiny. Vládce světa, Vladimír. Radši bych na žádného nezapomněl. Ještě máte čas aspoň SMSku poslat. Praha vám k tomu bude hrát 90 až do 10. Je tu pravidelná zóna 90 a váš večerní průvodce Petr Jungmann. Dneska to bude opravdu velmi hvězdná společnost a ta největší jména nejen té doby, ale co jména, jejich velké songy poslední dekády 20. století. Všechno odstartují Bon Jovi, přispěchá rocker, který se už v devadesátkách usadil na Vysočině. V Žirovnici Miloš Dodo Doležal bude s hitem Soudím s Američanem Guym N' Judem. A po nich troška diskošky začátku devadesátek, dvojice z Manchesteru Dee Reem a jejich největší hit z roku 1993 Things Can Only Get Better. Teď jen o pár měsíců starší album rockerů z New Jersey, Bon Jovi. Páté album jejich diskografie vyšlo 3. listopadu 1992. Dostalo název Keep the Faith a samozřejmě přineslo i několik vele úspěšných hitů. Ten první nové album ohlašoval, a to hodně hlasitě. Keep the Faith, Bon Jovi.

Zítra to budou přesně 3 roky, co zemřela rocková babička Tina Turner. Poslední album vydala v roce 1999. Jmenovalo se 24/7 a tohle byl pilotní single z něj When the Heartache is Over. Tehdy již 5 let žila ve Švýcarsku u Curišského jezera v honosném Chateau Algonquin v Küsnachtu. Zpátky do Prahy na 107.1 FM a do DAB Plus po celé republice. Tady je Zóna 90 a další legendy. Budou Depeche Mode a Walking in My Shoes, to je rok 1993 a LP Songs of Faith and Devotion. Před nimi bude jejich krajanka, soulová hvězda Lisa Stansfield. Nádherná ženská s výtečným hlasem v 90. okouzlila mnohé, třeba i fantastickým coverem hitu legendárního Barryho Whitea. Teď Sir Mick Jagger. Stouni budou mít na začátku července nové album s pořadovým číslem 25, Foreign Tongues. Pár dní po jeho vydání oslaví Jagger 83. Dneska si ho dáme solově z roku 1993, kdy vydával 3. solovku Wandering Spirit. Pořádně a falzetem se opře do hitu Sweet Thing.

0: Květka Robin se před pár týdny vrátila novým LPčkem. Hitem Show Me Love se prosadila jako 18-letá slečna v roce 1997. Ladíte Rádio Praha. Do 10. si hrajeme 90. A ještě 4 si zahrajeme australskou herečku, moderátorku a zpěvačku. Nejvíc si ji vybavíme, když řeknu Johnny English. V jedničce hrála hlavní ženskou roli po boku Rowena Atkinsona. Jmenuje se Natalie Imbruglia a největší hit kariéry vydala taky v roce 1997. Jmenoval se Torn. V Austrálii zůstaneme i s dalším hitem a hlavně dvojicí Savage Garden. A posledním songem bude nádherný rockový ploužák amerických rockerů Queensryche. Nemůžu si pomoct, ale když ho slyším, vybaví se mi High Hopes od Pink Floyd. Ale Silent Lucidity je o 3 roky starší a song byl nominován i na Grammy. První z posledních tu budou naši Robert Kodym a PBH, Vanastovky, Andělé a další 90 zase za týden. Pěkný zbytek sobotního večera.
1: Zóna 90. A Petr Jungmann.

0: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.

0: je 22 hodin.
1: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá, chybí například vojáci z povolání. Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa díky gólu kapitána Červenky Slovensko 3-2. A zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, později zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavní problém jsou nedostatečné výdaje na obranu.
3: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
4: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
3: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
5: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel. Doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
6: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
1: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela už je taky zařazena na pondělní zasedání vlády. Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy. Zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 tisíc korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný, fotbalová asociace se proti němu odvolala. Případem se aktuálně zabývá Vrchní soud v Praze. Celou kauzu podrobně popisujeme na serveru irozhlas.cz. Izraelský útok na policejní stanoviště v severní části pásma Gazy nepřežilo 5 policistů a 1 chlapec. Další lidé jsou zranění, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní policii. Podle Reuters podobné útoky sílí a zaměřují se na síly spojené s teroristickým hnutím Hamás. Jeho policejní sbory jsou hlavní překážkou v prosazení mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Gazu. Hamás chce, aby jejich příslušníci byli začleněni do nové policejní síly. Proti tomu má námitky Izrael. Izraelské útoky od uzavření příměří s pásmem Gazy zabily více než 880 Palestinců. Při odvetných útocích zemřeli nejméně 4 izraelští vojáci. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
7: Tak se nám to povedlo, zaplať pánbu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli.
1: A házenkářky Slavie získaly po 3 letech ligový titul. Pražanky porazily v rozhodujícím finále v Chebu Kingsvard 33-24 a sérii ovládly poměrem 2-1 na zápasy. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánky. Noční a ranní teploty 14 až 12 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Vejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století je totiž zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Praha je nej. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude herec Josef Trojan a prozradí třeba to, že se chystá do Londýna, kde bude natáčet.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: A začneme rovnou Londýnem, to bych řekla, že je velká novinka ve vašem životě. V lednu 2027 se tam chystáte odjet, tak jo. Co tam budete dělat?
2: Nevím. Plány jsou takový, ta možnost odjet do Londýna mě prostě velmi lákala. Už delší dobu je to evropský centrum herectví a myslím si, že stojí za to se s ním nějakým způsobem jako konfrontovat s tím centrem a uvidět, co to prostě hodí nebo nehodí, no. Takže
1: budete studovat nebo pracovat?
2: Ne, nebudu studovat, mám tam zastoupení herecký, což je úplně alfa omega v západním hereckém trhu, takže bez toho se jinak člověk jako neodrazí tam vůbec, takže mám tam poměrně fajn herecký zastoupení, agentku a pojedu tam a uvidím, co se stane.
1: Ale to nám vysvětlete, jak se schání agentka v zahraničí? Jak to funguje?
2: Měl jsem velký štěstí, že jsem pracoval na těch dvou filmech s Agněškou Holland a oba filmy v podstatě měly producenský nějakou koprodukci nebo produkci i v Anglii, Irsku a v dalších jiných zemích. A jeden z producentů hlavních, jak Šarlatána, tak France, byl Mike Downey, což je teď už pár týdnů bývalý prezident Evropské filmové akademie a zároveň prostě skvělý producent a můj kamarád, mentor. Tak ten mě vlastně jako trošku namotal na tenhle nápad vůbec jako zkusit Londýn a zahraničí a tak mi v tom začátku takhle pomohl.
1: A přemýšlel jste třeba i o Americe?
2: Ne.
1: Vůbec?
2: Ne. Mně vlastně není potřeba vůbec. Ten trh je srovnatelný. Londýn, Amerika. Londýn je hezčí město, evropská mentalita mi přece jenom je blížší než ta americká, takže Amerika ne. Ale tak kdyby se ozval Hollywood, tak se bránit nebudu.
1: Jasně, vezmete to. A v rámci Londýna máte představu, kde tam budete žít, kde budete bydlet? Máte vybranou čtvrť?
2: Mám nějaký čtvrti, které by mě jako zajímaly, bavily, ale zatím to ještě vůbec neřeším, protože teď by vám někdo jako ještě úplně nepronajal byt asi. Je to přece jenom za dlouho a já tam nebudu zas tak dlouho, já tam budu v tom prvním turnusu asi 5-6 měsíců a pak se musím vrátit zpátky, protože tady točím nějaký věci. Tak pak až dotočím, tak uvidíme, jestli se vrátím zase dál.
1: Jak jste na tom s angličtinou?
2: Dobře.
1: Dobře, takže zvládnete natáčet v pohodě třeba i s akcentem, s různým přízvukem.
2: No, jasně, ale ne úplně s britským akcentem, že? To je prostě to... neznám v podstatě nikoho, kdo by tohle dokázal hrát jako opravdu rodilýho Brita. Pakliže to není jako člověk, který tam opravdu žije 20 let a ty svaly v puse se mu prostě přešaltujou úplně jako na britskou výslovnost. Takže já vůbec jako necílím na to, že bych tam měl hrát jako role, který jsou rodilí Britové. To vůbec, to ne. Ten trh je tak hrozně globalizovaný už, že v podstatě, když se člověk podívá na soudobou britskou televizní filmovou tvorbu, tak to, že tam je nějaký člověk ze zahraničí, je prostě úplně běžná praxe a hraje svůj akcent normálně, nebo hraje takový ten neutrální prostě akcent.
1: Díky čemu máte dobrou angličtinu?
2: Asi generace už jsme taková, že v podstatě nám to padlo do klína, tak to je jako jedna věc, že...
1: Takže pardon, sledujete seriály a filmy v angličtině?
2: Jasně, to jo. Jako většina obsahu vlastně v mém životě je tvořený vlastně asi anglický obsah prostě v mém životě přítomný už leta letoucí, no a nějaký seriály a tak tam jako byly největší zvraty, když se člověk jako zamotá do těch nekonečných seriálů anglických, který jsou hodně konverzační, tak člověk jede a tam jsou prostě ty fráze neustále opakujou v těch konverzačních seriálech a jsou to takový ty fráze z toho běžného života, tak když člověk v tom jede už 8 sérií, tak se to udělá posun nějaký tam, no.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan. A já jsem na Instagram vyhodila takovéto otázkové okno, že přijdete a že se mohou ptát. A přišlo tady pár otázek a jedna mě zaujala, jestli bude Josef Trojan hrát také v Davidském divadle jako jeho táta. A tak ten posluchač nebo divák vlastně neví, že tam teď máte novinku. 31. března byla premiéra inscenace Služebnictvo. A mimochodem malá vsuvka i pro naše diváky a posluchače, byla tady herečka Anička Prášilová-Fialová, která tam taky hraje a ta už vás naprášila, že tam hrajete pána. Nehrajete Služebnictvo, ale jste pánem. Tak můžete nám říct něco víc o téhle hře?
2: Velmi rád. Služebnictvo je inscenace, která je autorskou inscenací Wayna Jordana, což je irský režisér a dramatik, který takhle už nějaký delší čas má poměrně úzký kontakt s Prahou, protože se tady rozhodl ve druhé části svého života se vrátit studovat tady. Takový zajímavý krok, protože on opravdu jako režisér, který režíruje v Irském národním divadle. Velký režisér.
1: A jak mluví česky, anglicky?
2: Anglicky.
1: Takže režíroval
2: v angličtině. Režíroval v angličtině a tak.
1: Příprava na Londýn.
2: Příprava na Londýn. Ano, přišlo to vhod docela. Napsal tuhle hru, která se jmenuje Služebnictvo, která vychází z textu nebo je inspirovaná komedií dell'arte od Piera Marivose, toto dramatika slavného, který se zabýval komedií dell'arte. A Wayne Jordan vychází z těchto jako textů, který se velmi často odehrávají na nějakém pozadí vztahu služebnictva a vrchnosti a spodnosti a tak dále a tak dále. Takže udělal takovouhle jako inscenaci, která je tímhle inspirovaná a je tam postava pana Procházky, majitele panství, a tahle role připadla mně. Byl jsem do té inscenace oslovený takhle a pro mě se tak jako uzavřela symbolicky jeden takový malý kroužek nebo taková jako kapitola, nebo uzavřela. No vlastně jo, tím, že člověk, já jsem prostě vyrůstal na Davidském divadle, já jsem se tam narodil v podstatě do toho divadla, takže já jsem na těch lidech jako vyrůstal a v podstatě jsou to jako mý kamarádi a říkám prostě s oblibou, že Klára Milíčková s Lenkou Krobotovou jsou moje tetky takový, takže
1: jako náhradní tety.
2: Občas jo. Když jsou moc zvědaví, tak jo.
1: A kdo vás oslovil? Jirka Havelka?
2: Jirka Havelka mě oslovil, no.
1: A vy jste vlastně, teď to rychle nespočítám, ale zažil jste všechny ty tři umělecké šéfy?
2: Mm-hmm.
1: Zažil jste je všechny?
2: Mm. Mirka Krobota, Vajdíčku a no vlastně ne, takže vlastně jsem zažil ne. Čtyři.
1: Čtyři?
2: Já jsem zažil čtyři. No, Mirek Krobot pak byl na, nevím jak dlouho, byl Michal Vajdíčka.
1: Na dva roky, myslím. Mm.
2: A pak byl Martin Mišička, Vajdíčka Mišička. A teď máme Jirku Havelku.
1: A jak to bude s tou inscenací Služebnictvo, když budete v Londýně?
2: Naskočí do toho Vašek Neužil, se kterým se budeme alternovat, takže po dobu, co budu v Londýně, tak to bude hrát Vašek a pak se vrátím a pak se budeme alternovat, takže jednou já, jednou Vašek, nebo prostě budeme se v té roli střídat, na což se velmi těším, protože to prostě dostane úplně nějaký nový, jiný náboj. Myslím si, že to bude super, no.
0: Dejte si viny. Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people.
3: R.E.M.
0: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové. Stále posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan. A ještě malinko probujeme tu vaši práci a Londýn, protože když tam odjedete v lednu 2027, tak vlastně už teď musíte si tak jako manažovat tu přicházející práci. Takže když vám zavolá nějaká castingová režisérka nebo režisér, tak řeknete, bohužel nemůžu točit, v téhle době jsem v Londýně, nebo jak si teď manažujete ten čas?
2: Takhle.
1: Přesně takhle, teď nemůžu.
2: Člověk to musí udělat, protože musí být fakt jako důsledný v tomhle.
1: Protože zase nemůžete lítat sem a tam, to by nedávalo smysl.
2: Nedávalo. Kdybych tam jel na 2 roky, nebo věděl, že tam jdu na 2, na 3 roky, tak klidně budu lítat tam a zpátky, protože ta příležitost prostě, nebo ta zkušenost by byla intenzivní, jako tím, že tam budu 3 roky. V tomhle případě, kdy tam jedu na ten první, tomu říkám první turnus, protože uvidíme, kam mě to hodí, jestli pak budu chtít vrátit ještě, ale v téhle fázi tam jedu fakt na 5 měsíců jenom, takže chci být tam, jenom tam, být koncentrovaný absolutně. S tím, že na tom budu prostě finančně strašně krvácet, protože Londýn je úplně, oni dělají všechno podle mě v Londýně proto, aby tam nikdo nežil, jako no, takže Londýn je fakt opravdu neúprosný město, absolutně, no. Takže chci být tam, chci se koncentrovat a v moment, kdy mi teď někdo jako zavolá, jestli bych něco dělal v tomhle období konkrétně, tak to musím odmítnout, protože to je takový, že člověk se proto rozhodne a když si to neustojí, tak pak přijdou ale opravdu jako věci do toho života, který vám znemožní pak už takovýhle výlet na 5 měsíců, rodina, nějaký jiný závazky. Jako. Takže tomu, když to neudělám teď, tak už to neudělám nikdy.
1: Ale když jsme u výběru a případném odmítání práce, tak zatím to, co máte za sebou i v rámci toho filmu a divadla, tak mám pocit, že jste si vybral takové to nejšťavnatější ovoce. Bylo tam něco, co jste třeba odmítl?
2: Jo.
1: Odmítl?
2: Spoustu věcí. A hlavně já jsem ještě ve fázi, kdy tak jako můžu odmítat ještě. Tím myslím jako, že opravdu nemám zatím ty děti doma, takže, nebo no, rodinu.
1: Ale zase šetříte na Londýn.
2: To je pravda, ale ne, tak víte co, to je prostě, já si myslím, že dokud člověk opravdu nemá jako velkou potřebu nějakou jako finanční prostě a má zodpovědnost primárně jenom sám za sebe, tak je vlastně fajn si dopřát ten luxus toho, že dobře, třeba nebudete mít tolik peněz, ale zároveň budete dělat jako věci opravdu, které vám dávají smysl, bude se vám tak hezky jako tříbit ten váš vkus a no, jako nepřijde mi vlastně úplně nosný jako chodit do všeho, když člověk nemá tu potřebu. No.
1: A kdy řeknete ne?
2: No, když vůbec nevím, proč bych tam měl být, jako co vlastně tam dělám. Jako,
1: takže to souhra více okolností, třeba režisér, scénář, nebo když je to třeba komerční?
2: Režisér ani ne, protože i režiséři třeba, který jako v minulosti dělali věci, které mě třeba jako nebaví, nebo nejsou můj šálek kávy, tak prostě pak ale udělají něco, že v tomhle já jako nejsem, jako takhle, takhle to pak udělají něco, co mi vlastně úplně vybočuje a mě to přijde úplně skvostný třeba, jo. Takže to ne, je to scénář, no, to je ve výsledku to jediný prostě, co tam je, takže scénář.
1: A stalo se někdy, že jste odmítl nějaký scénář, protože vás prostě neoslovil, to se může stát, ale pak jste to viděl třeba na filmovém plátně? Ne.
2: Já jsem fakt v tom pečlivý a vím přesně, proč to nedělám. Ale
1: takže zpětně nelitujete?
2: Ne. Ne, nelituju a musím jako opravdu říct, že mám poměrně cit na to, že když mám pocit, že to nefunguje z toho scénáře, tak jsem si skoro jistý, že to nebude fungovat ani pak na tom plátně.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan a teď film Nepela. Premiéra už je za námi, ale kdo je Ondrej Nepela? Protože já se přiznám a stydím se za to, ale já jsem to nevěděla.
2: Mám udělat takové jakože tak jako wikipedický jako úvod, protože...
1: Šla bych víc do hloubky.
2: Tak já nevím Wikipedia vlastně, kde je Ondrej Nepela, že jo? To je takový, že my o tom Ondrovi za stolik věcí nevíme, my víme jako, nebo takhle víme.
1: Krasobruslař?
2: Tak to,
1: fenomenální.
2: Tak to je ten wikipedický úvod, ale že jo?
1: Jasně.
2: Jestli jste se ptala na to, jako, co to bylo za člověka jako vnitru, tak to jsou domněnky jenom. Máme takový domněnky a ty jsme se snažili tu esenci jako nacítit a dát jí na to plátno, ale ano, byl to krasobruslař, mimořádný, několikanásobný mistr světa Evropy, zlatý olympionik, no, takže sportovec století vlastně slovenský vyhlášený a no, sportovní ikona Slovenska a krasobruslařského sportu.
1: Ale strana ho trošičku potlačila.
2: Strana ho potlačila, ona na něj upletla takovou boudu, v podstatě, já nechci úplně prozrazovat, co přesně
1: jasně.
2: udělala, aby divák nepřišel o jednu z takových jako menších, ale důležitých zápletek toho filmu, ale tak, jak to tak bývá s lidmi, kteří jsou prostě úspěšní, tak ano, ta strana určitě prostě byla zapojená v jeho životě.
1: A jenom pro kontext, on zemřel v roce 1989.
2: Mm-hmm.
1: A když jste se bavil o tom jeho, nebo mluvil jste o tom jeho nějakém vnitřním životě, tak pro tu roli jste si vybral jakou cestu? Jaký byl? Jak jste si ho představoval?
2: Já jsem si ho představoval tak, že to byl člověk, který v podstatě kdyby mu ta strana nezamezila v tom jediném, co on vlastně po ní chtěl za celý svůj život, jako za celou svou kariéru, což bylo vlastně odejít do západního Německa, do jeho oblíbený show krasobruslařský, kde on chtěl pak jako být v druhé části své kariéry. Tak v podstatě on by úplně zůstal takhle étericky takový hodný, poslušný kluk, obyčejný, v podstatě pracovitý neuvěřitelně, no. A pak se stal takový moment, jako kdy se tohohle éterického hodného kluka stál na nějaký čas jako velmi zraněný člověk, no, protože prostě mu někdo ublížil a zase bych se nechtěl dostávat do detailu, kdo, proč, co a jak, ať to diváci se na to podívají, ale je to zajímavý tohle to sledovat, no, když se jako z lidí, kteří opravdu jsou takový nekonfliktní a dělají si tu svoji věc a jsou prostě hodný a jsou no, taky éterický prostě, tak je to zajímavý sledovat tohle, co se s tím lidem dokáže stát v moment, kdy opravdu někde jako píchne na nějaký velmi citlivý místo.
1: A jak pracoval ve své době s tím, že byl homosexuál?
2: Nepracoval,
1: takže to potlačoval.
2: Jasně. To se muselo taky. Ono už to nebylo trestný, netrestný čin už to nebylo v tu dobu, ale bylo to samozřejmě absolutně jako nepochopený, nepřípustný, jako no, takže to neexistovalo vůbec. Nikdo tak kdy nemohl být otevřeně jako homosexuál.
1: A on měl venezuelskou ženu. A dokonce její dítě, řekněte, jak to je, protože...
2: Do toho bych se hrozně
1: nerad pouštěl, dobře.
2: Já vlastně nevím.
1: Jasně. A dokážete si ho představit, kdyby žil v současné době?
2: Jo.
1: Všemu by dal průchod, protože byl neskutečně talentovaný a vlastně v současné době by to mohl všechno projevit.
2: Tak jste to vlastně teď řekla, že to vlastně to by byla největší změna. To bych hrozně chtěla, aby se jako stalo. Takže já si myslím, že by byl furt stejný. Akorát by mohl být jako úplně otevřeně tím, kým on je. Takže bych řekl, že by byl o pár coulů šťastnějším člověkem a plnějším člověkem. Tak no.
0: Rádio Praha. Retro.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Se mnou je stále Josef Trojan a já se chci ještě malinko vrátit do minulosti a zmínit Šarlatána, protože pro mě třeba jste na tomhle filmu vyrostl, nebo tam jste se pro mě objevil. Nevím, jak to třeba vnímáte vy, jak to vnímají ostatní média a tak dále, ale tam prostě tenhle film udělal Josefa Trojana tím hercem svébytným. A pamatuju si, že v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ale když jste to sdělil doma tátovi, tak ta reakce nebyla úplně, jo, super, skvělý. Protože vy tam hrajete vlastně Jana Mikuláška, když byl mladý a váš otec ho hraje, když potom byl dospělý nebo starší.
2: Jo.
1: Tak co je na tom pravdy?
2: No pravda to je, no, tak táta jako...
1: Jak to, že nejásal?
2: Jak to, že nejásal, to jsem si taky říkal v ten moment, no, to jsem si taky říkal, trošku jsem s tím počítal, tak mě to zarazilo. Ne, tak to se dělám srandu, jako táta byl šťastný z toho. To byla jen taková situační jako věc, kdy jsem mu to vlastně oznámil, protože já jsem mu neřekl tehdy, že jdu na ten casting, jako na tuhle roli, takže táta se to tak nějak jako vlastně dozvěděl, asi když jsem byl v posledním kole, nebo možná když jsem tu roli dostal, nebo nevím vlastně. No, takže byl z toho překvapený a jo, je fakt, že asi možná byl nervózní trošku, no, protože to je velký jako, to je velký kus tohle práce byl před náma, jako to jako jo, no, takže táta už v tu dobu věděl, protože on v tom projektu už byl jako zakomponovaný několik let, takže táta věděl, co to je za kládu, ta role, že to je prostě náročná role, velmi. Ten příběh je prostě náročný strašně, takže možná byl jako jenom vyplašený z toho. Ne, ale abych já byl v pohodě, jo, tak. No.
1: No ale když potom tu práci viděl, když to viděl už hotové?
2: Jo, v pohodě, prošel jsem.
1: Tak už
2: v
1: pohodě, to už bylo v pořádku.
2: Jo, byl jsem pochválen.
1: A teď doplníme ten trojlístek, protože já chci zmínit i France. Franz Kafka, ale vy nehrajete France, co tam hrajete?
2: Jeho alter ego a pak ještě jednu takovou roli takového židovského herce, Izáka Lévyho, což byl jako skutečný herec tehdy. Takže já hraju takhle dvě postavy. Je to taková jako zajímavý tah Agněšky zase.
1: A toho France hraje německý herec.
2: Idan Weiss, ano. Idan Weiss, německý herec. A tam vlastně Agněška s Markem Epsteinem se scénaristou se chtěli vydat nějakou cestou. Těžký jako navnímat vlastně Kafku nějakým způsobem. Takže pro ně byla ta cesta taková, pojďme udělat jednu linku, která je, se pohybuje jako v realitě, pojďme takhle si držet toho Kafku jako na blízko, ale pak potřebujeme nějakým způsobem se dostat ještě jako z jiného pohledu k němu, úplně jako odinut vlastně. A jak se dostat nejblíž ke Kafkovi? No tak, že prostě půjdeme do těch, do té práce jeho, do těch děl. Jinak člověk nemá šanci jako navnímat vlastně nějakou osobnost Kafky a stejně bude tápat vždycky. Takže udělali tuhle tu druhou linku, kdy v podstatě se jako vydávali na takový výlety, exkurze, obrazový, surreální výjevy do jeho, do jeho románů a tak.
1: A je pravda, že jste ho četl už v 15.
2: Jo.
1: Kafku. A rozuměl jste tomu tehdy?
2: Ne. Vůbec, já jsem ho četl, abych se zalíbil. A pak jsem se k tomu jako s postupem let třeba jako znovu vracel.
1: A zalíbil jste se? Zafungovalo
2: jo, pak
1: to?
2: Jo, pak vlastně jo, mě to vlastně... Jo, takhle jsem se zalíbil.
1: No, jestli to zafungovalo.
2: Už to ani nevím. Já nevím, jestli mi vůbec vlastně šlo o to, abych se jako... jestli jsem se nechtěl zalíbit hlavně sám sobě, jako... Jestli vlastně nešlo o tohle. To nevím, to si nepamatuju. Nebylo to zase tak jako nějak jako zásadní, že bych se potřeboval tehdy někomu zalíbit, to ne, ale pamatuju si, že jsem ho četl a myslím si, že to úplně jako nebylo z toho, že bych fakt chtěl číst Kafku.
1: A řekla vám Agněška Holland, proč se rozhodla pro tuhle osobnost? Neřekla.
2: Jo, vlastně řekla.
1: Čím jí imponuje?
2: Jo, vlastně řekla. Těch důvodů bylo hodně. Zrovna teď vlastně jsme spolu byli v Londýně s Agněškou, takže ona to teď vlastně říkala a ještě k důvodu bylo mnoho, ale jeden z nich byl, že ona taky četla Kafku v mladém věku, ale ona ho opravdu pochopila. Agněška je prostě Agněška. Takže to je nějaký vztah prostě z minulosti hluboký. Zároveň to, že tady studovala, taky vlastně jako tahle Praha, kterou Kafka popisoval, taky velmi imponovala. A ona o něm mluvila, jako že jí byl hrozně blízký, jako kdyby to byl její kamarád vlastně. Jakože jí opravdu byl jako tak na blízku skrze ty knihy.

0: nás Josef Trojan a teď se budeme zdánlivě bavit na takové obecnější rovině, ale mě to zajímá a vezmu si klidně příklad, protože vy máte na bundě koně, takový ano. Obrázek dvou koní.
1: Ano.
0: A když srovnáte přístup k herectví třeba v Americe a v Česku, tak v Americe je známé, že pokud herec dostane hlavní roli, tak má prostor a finance se na to dlouhodobě připravovat. Že mu řeknou prostě přibereš, zhubneš, cokoliv a on se do toho úplně ponoří. Tady v Česku na to úplně podmínky nejsou. A ten kůň třeba, kdyby vám řekli, potřebujeme, abyste zahrál žokej, to znamená, musíte ještě víc zhubnout, musíte teďka jezdit 2 roky na koni a tak dále a tak dále a tak dále, dostat se do toho. Jak to v Česku zařídit tak, abyste dosáhl toho výkonu maximálního bez té přípravy, která je třeba v Americe? Víte, jak to myslím?
1: Já si myslím, že dokážem dosáhnout jako maximálních výkonů i tady, že když prostě srovnám nějaký... to záleží asi. Tohle je hrozně komplexní otázka a vlastně vůbec nevím, jako, kde jako s ní začít. Jako, ale vlastně... To je jeden styl přípravy na roli, ten metodický, že opravdu člověk má nějakou ustálenou metodu a potřebuje na ní poměrně velké množství času a hlavně koncentrace. A tu koncentraci mu zajistí to, že nemusí dělat třeba jinou hereckou práci, což mu zajistí to, že dostane zaplaceno tak, aby nemusel dělat jinou hereckou práci. To se tady nestane. Nebo možná někomu, jo, nevím o to, o těch případech. Ale... Pak je druhej styl přípravy na roli a to je, že na to člověk jde prostě jinýma cestama, nepotřebuje se takzvaně stát tou postavou, ale potřebuje ji nacítit skrze nějaký prostě velmi jako jemný niance, jakým způsobem si jako navazbit na sebe tu postavu, ale ne se stát tou postavou a v ten moment pak jako, ale myslím si, že oba ty přístupy jsou velmi jako opravdový, když jsou pravdivě vlastně dělaný, tak jsou velmi opravdový a ryzí. A že to není jako vlastně vůbec rozdíl na tom plátně. Ať každý dělá úplně, co chce, jenom ať to prostě jako prospěchu věci. Takže tohle se v Česku nedá udělat, podle mě dokovat ta věc, to umění, to filmový a divadelní řemeslo bude prostě financovaný tak, jak je. A to bych si jako nechtěl ani nějak jako stěžovat zásadně.
0: Prostě tak to je. A úplně poslední otázka musím položit, ale napadlo mě, proč jste šel na konzervatoř? Nebo potom na DAMU?
1: Já jsem pracoval už hodně, tak jsem byl v praxi. Kdysi, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl jít na DAMU a pak se nějak stalo, že jsem začal pracovat hodně. A pracoval jsem fakt hodně už tehdy, tak nebo hodně. Na ten věk jsem pracoval už jako hodně, takže už jsem nešel. Já jsem vždycky jako si myslím, že ta praxe je to nejlepší, co vás může potkat úplně a vy se tam naučíte.
0: Takže pro vás škola skončila v 15?
1: Ne, v 18. Já jsem šel na gympl. Já jsem šel na gympl a ve třeťáku jsem odešel z gymplu před maturitou. Jo, tak to je jako známá historka tohle, už to už je věc, to bych se k tomu znova vracel a vracel. Prostě jsem odešel, protože, no to ať se to dohledají lidi. to člověk opakuje už to leta letoucí, ale no, pracoval jsem a byl jsem šťastný, tak jak a dodnes jsem vlastně, že jsem to
0: Ne, je to v pořádku, já jsem se jenom chtěla zeptat a tím pádem tou cestou, kterou jste se vydal, není úplně standardní, tak zpětně jste spokojený, tak jak jste to udělal, tak jak jste to zvolil. Bylo to dobré rozhodnutí.
1: Nejsem ani spokojený, ani nespokojený. Nebyla to pro mě vůbec nějaká taková... To pro mě nebylo zásadní rozhodnutí vlastně vůbec. Já jsem přesně... Pro mě bylo velmi racionální v ten moment. Já jsem věděl, že... proč jsem šel na gympl? Já jsem šel na gympl proto, že jsem chtěl se dotknout vlastně nějakých témat a nějakých odvětví, který bych se normálně nedotknul, abych si trošku obrousil ten mozek ještě, abych si trošku dopomohl do budoucna k nějakým jako jiným zájmům v podstatě, abych nebyl tak strašně jako jednolitý člověk, což to herectví k tomu trošku svádí, že to je tak specifická profese, no. A takže jsem dodělal třeťák a pak vlastně se člověk dozví, že ve čtvrťáku by opakoval první 3 roky kvůli vysvědčení maturitnímu, aby udělal maturitu. No a v ten moment já jsem si řekl, tak počkej, ale proto jsem sem nešel, ale už to jako, to už ne, to už jde jako mimo teďkon trošku. A když jsem jako pracoval už, tak fakt nebyl důvod se trvávat.
0: Ale i když jste vyzkoušel různé práce, tak to herectví bylo vždycky na prvním místě.
1: Mhm, tam já jsem srdcem.
0: Se mnou byl Josef Trojan, moc děkuju.
1: Taky děkuju.

0: Je červen roku 2006 a na policejní oddělení tehdejší východočeské kriminálky přichází zdrcený otec. Má prý obavy o svého syna Jiřího a jeho přítelkyni Ivanu. Naposledy s nimi mluvil 13. června odpoledne po telefonu, kdy mu Jiří řekl, že jsou s Ivanou v autě na cestě do Dvora Králové a za pár minut už budou doma. Jenže nedorazili a telefon nikdo nebral. Druhý den začal po synovi pátrat mezi jeho přáteli a známými. A i když mu někteří říkali, že s přítelkyní plánovali výlet do zahraničí, pochybnosti ho neopouštěly. Zpětně si totiž začal uvědomovat, že hlas syna v posledním telefonátu zněl napjatě a tak po týdnu přišel na policii.
1: Případ vlastně začal 21. června roce 2006, kdy oznámil jeden muž, že pohřešuje svého tehdy 26-letého syna Jiřího i s jeho přítelkyní Ivanou. Zkoušel mu znova volat, telefon ale už jenom vyzváněl a když nedorazil ani po delší době, opětovně zkoušel volat a telefon už byl bohužel nedostupný. Na základě vlastně tohohle oznámení začalo šetření k pohřešování obou, jak toho Jirky, tak ty Ivany. A samozřejmě začaly takové ty prvotní prověrky, jestli nejsou někde v nemocnici a v podobných zařízeních.
0: Zkušený vyšetřovatel Milan Šimek obavy zoufalého otce pozorně vyslechl. Mnoho nahlášených pohřešování se brzy vyřeší jako nedorozumění nebo útěk z domu, ale tady zmizení páru nešlo brát na lehkou váhu. Psal se rok 2006 a úvahy, že by snad mohlo jít o únos nebo dokonce vraždu, byly na místě. Jako na jeden z posledních typických případů, takzvaných devadesátek, vzpomíná na vyšetřování i tehdejší operativec, který si kvůli utajení přál zůstat v anonymitě.
2: V těch 90. letech tam přicházela ta brutalita, vydírání, mocenský boje nějakých zájmových skupin, které se tam podílely. V současné době se to už většinou ta trestná činnost odehrává v kyberprostoru. Já teda registru pár případů, které se podobaly tomuhle, ale tenhle ten případ byl jeden z těch poslednějších.
0: Právě operativa měla v prvních okamžicích pátrání po nezvěstných milencích plné ruce práce. Snažili se zjistit, jak oba žili, s kým se stýkali a také všechny vyslechnout. Podezření, že zmizení by v případě Jiřího mohlo souviset s vyřizováním nějakých účtů osobních nebo finančních, se po několika dnech zdálo být mnohem reálnější.
1: V rámci toho šetření vlastně bylo zjištěno, že nejvýznamnějším zdrojem těch příjmů toho Jirky byly aktivity ve firmě nebo respektive ve společnosti osob, které se zabývaly vymáháním pohledávek. Jinak Jirka měl s tou Ivanou několikaletou známost a společně v době svého zmizení užívali vozidlo Škodu Octavii kombi, kterou měl údajně zapůjčenou od nějakého svého kamaráda.
0: Právě v tomto autě je podle svědectví získaného operativci někdo naposledy viděl, ale i po něm jakoby se slehla zem. Uplynuly 2 měsíce náročného pátrání s minimem informací, které by policii mohly posunout ke konkrétnímu podezření a obvinění, když přišla zásadní zpráva od pražských kolegů. Nedaleko supermarketu v Praze 10 našli zaparkovanou oktávku s registrační značkou v policejním pátrání.
1: Tam bylo odstavený a v zavazadlovém prostoru toho vozidla bylo nalezeno velké množství biologických stop. Bylo to po velkém úniku krve a po expertíze bylo zjištěno, že se výhradně jednalo o krev právě přítelkyně od toho Jirky, té Ivany. V zavazadlovém prostoru chyběla část čalounění. Na sedadle řidiče jsme ještě identifikovali látku pipedrin, která je obsažená v pepři. A v tom vozidle zůstaly taky některé osobní věci, jak toho Jirky, tak ty Ivany. A celý to působilo tak, že vlastně dvojice opustila to auto ve spěchu.
0: Nejhorší obavy zoufalých rodin obou mladých lidí se začaly naplňovat. A naděje, že se někde ukrývají a jsou naživu, se začala vytrácet. Celé auto prošlo centimetr po centimetru kriminalistickou expertízou a vyšetřovatel Milan Šimek konzultoval výskyt Ivaniny krve v kufru auta se soudním lékařem. Ten mu potvrdil, že šlo o manipulaci s lidským tělem, které krvácelo z vážných zranění, pravděpodobně hlavy nebo krku. Zároveň nevyloučil, že mohlo jít o již mrtvé tělo.
1: Na základě vlastně těch všech zjištění jsme si samozřejmě věc převzali na krajskou kriminálku. Současně jsme si vytvořili několik verzí toho případu. Samozřejmě ta první byla asi, že pachatelem je někdo z řad těch dlužníků toho Jirky, který ho teda nějakým způsobem napad a zřejmě usmrtil i tu Ivanu současně. Pachatelem mohla být i osoba z toho okruhu osob, se kterými prováděl ty vymáčky nějakým způsobem a právě mohl usmrtit taky jak Jirku, tak tu Ivanu. A samozřejmě jedna z verzí byla i, že Ivana byla zavražděná svým přítelem, tím Jirkou, který se samozřejmě skrývá před dopadením.
0: Tuto verzi podporovalo zjištění kriminalistů, že dívka se v minulosti s Jiřím načas rozešla kvůli jeho drsným praktikám při vymáhání dluhů. Zajímavé ale byly i další kontakty pohřešovaného Jiřího. Se svým jmenovcem, kamarádem Jirkou, si dohromady na leasing pořídili luxusní motorku. Užíval ji ale hlavně zmizelý Jiří. Jeho kamaráda splátky téměř ruinovali. Když tento Jirka v začátcích pohřešování vypovídal na policii, působil nejistě a červenal se, ale jinak proti němu policie nic neměla. Znovu se vyslýchal i další známý Jiřího a Jirky, Tibor. Právě od něj měli zmizelí milenci půjčenou oktávku.
1: Ten byl takový docela z jiného těsta, ten podnikal v zahradní architektuře. Byl to takový člověk velmi sebejistý, podbízivý, vypočítavý, to prostě v rámci těch setkání to z něj vyloženě čišelo. A byl hrozně iniciativní ohledně věcí, které by svědčily právě o tom, že Jirka s tou Ivanou zmizeli někde do zahraničí a podobně. Úplně zcela bez problému dokázal v té době komunikovat i s rodiči právě zmizelého Jirky.
0: Podezření týmu kriminálky, že tito dva muži neříkají úplnou pravdu, ale ještě zesílilo, když se operativci díky svým kontaktům dostali k jejich společnému známému recidivistovi Pavlovi F. Ten byl v pátrání, protože nenastoupil do výkonu trestu za násilnou trestnou činnost. Policejní pátrači zachytili komunikaci tohoto Pavla s Tiborem a Jirkou, při níž se domlouvali na předání zbraně z nějaké akce.
1: Z obavy, aby nedošlo ke spáchání nějakého dalšího závažného skutku, tak jsme přistoupili k rychlé realizaci. Trošku komplikace byla právě u toho Pavla, který se skrýval před tím nástupem výkonu trestu, ale nakonec i toho se nám podařilo vypátrat, kde se ukrývá.
2: Na základě shromáždění všech informací byl dán podnět státnímu zástupci k vyhotovení předběžného souhlasu se zadržením osoby a potom, co byl tento souhlas vyřčen státním zastupitelstvím, proběhl v Jaroměři zákrok, kdy došlo k vylákání té osoby pod určitou záminkou na místo, kde by nedošlo k ohrožení veřejnosti a na základě toho předběžného souhlasu byl vůči této osobě proveden policií zákrok.
0: Byl 1. listopad roku 2006 a bezprostředně po Pavlovi F. skončili v policejních poutech i další dva podezřelí kumpáni, Jirka S. a Tibor Z. Všechny tři kriminalisté okamžitě podrobili odděleným výslechům. Recidivista Pavel dlouho zapírat nevydržel. Když pochopil, co všechno na ně kriminalisté už mají, začal vypovídat jako první.
1: Začal doznávat tu účast na zavraždění a úkrytu těl, jak Jirky, tak ty Ivany. Označil místa úkrytu těch těl na Šumpersku, a musím říct, že se jednalo o velmi důmyslný, docela ukrytý, kdy ty těla byly zakopané asi 130 metrů od sebe, a to úmyslně, aby nedošlo náhodou při objevení jednoho těla, objevení současně i toho druhého.
0: Uprostřed mrazivé listopadové noci se tým kriminálky rozjel s Pavlem F. z východních Čech na Šumbersko. V lese, kousek od Sobotína, policie skutečně nalezla těla ženy a muže na místech, která Pavel F. označil. Zatímco v průběhu noci a dalšího dne tým kriminálky zajistil okolí nálezu a probíhalo ohledání soudním lékařem, v Hradci Králové pokračovaly výslechy obou kumpánů. Když se dozvěděli, že Pavel F. vypovídá, začal nejprve mluvit Jiří S. a jako poslední nakonec i Tibor Z.
2: V této situaci je někdy výhoda, když je zadrženo víc osob najednou, protože v tu chvíli každý z těch pachatelů hraje o to, kdo začne mluvit jako první. Má svým způsobem výhodu, protože pak se na něj kouká jako na osobu, která doznává svoji činnost, má tendenci spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, což se pak zohledňuje třeba při stanovení výšky trestu.
1: Tibor, ten stále tvrdil, že se zmizením té mladé dvojice nemá nic společného. Zaštiťoval se předchozí spoluprací s policií, kdy se nám podbízel s těma informacema, chodil za těma rodičema. Ale poté, co se dozvěděl teda, že jeden z těch spolupachatelů, vlastně oba komplicové potom, že už o té věci hovořej, tak pro něj začal boj s časem a snažil se získat i nějaký plusový body pro sebe, takže začal spolupracovat. Přiznal svoji účast na těch vraždách, samozřejmě ji trošku upravoval podle svýho, ale hlavně nám ukázal místo, kde mělo dojít k zastřelení i té Ivany.
0: Každý ze tří zadržených mužů tedy odvyprávěl svoji verzi toho, jak Jiřího a Ivanu zavraždili, a kriminalisté teď jejich výpovědi museli porovnat, podpořit důkazy a nebo je díky důkazům naopak vyvrátit. Pro operativu to byly dny a týdny práce v terénu.
2: Jednoznačně v době, kdy to zjistí ta policie, tak má velkou šanci relativně těch prvních 48 hodin na tom případu pracuje co největší počet policistů, aby zajistilo místo trestného činu prvotní informace, protože to jsou informace, které jsou neovlivněné ještě prostředím informací zpráva, novinářem a kýmkoliv.
0: Ukázalo se, že dluhy a jejich drsné vymáhání až šikana byly důvodem, proč se Jiří S. a Tibor Z. odhodlali Jiřího zavraždit. Domluvili se, že seženou 40 tisíc a Tibor osloví nájemného vraha. Tím se stal Pavel F.
1: Ten Tibor se s tím Pavlem znal vlastně od mládí, měl k němu absolutní důvěru a na druhou stranu asi sám neměl odvahu se postavit tomu Jirkovi takhle tváří v tvář, aby ho zastřelil. Na tu Ivanu už k tomu odvahu měl, ale stejně to udělal ze zadu.
0: Kumpáni Jiřího podle výpovědí vylákali na polní cestu u Litiče na Králové dvorsku s tím, že pro něj mají splátku, kterou vymáhal. Tam ho podle plánu chtěli zastřelit.
1: Tibor zaparkoval své vozidlo nedaleko té restaurace na takový opuštěný silnici, kde měli teda předem vybraný to místo pro provedení té akce. Pavel sundal přední kolo z toho vozu, aby to nebylo nápadné, proč zrovna stojí tam. A Tibor se šel schovat do křoví. Kolem těch 4:45 na místo dorazil Jirka i s tou svojí přítelkyní, která seděla na sedadle spolujezdce. Jiří vystoupil z vozu, nechal dveře otevřený a jak bylo trošku jeho zvykem, nastoupil na Jirku, chtěl ho udeřit, protože ho prý špatně navigoval na to místo. V tu chvíli mu ale zazvonil telefon, to byl právě telefonát od toho otce, tak právě mu sdělil, že se jenom chvilinku zdrží, ale za chvilku, že domů dorazej. V té době vlastně, kdy hovořil s tím otcem, tak Jirka, ten od toho motocyklu, ponoukal Pavla, který stál poblíž, aby už to prostě udělal. Jakmile Jiří dohovořil s otcem, to byl jeho poslední hovor s někým, tak v tu chvíli k němu přistoupil Pavel a jedním výstřelem mu prostřelil hrudník i to srdce. Ten se skácel na zem. V tu chvíli podle domluvy vyběhl z křoví Tibor, který sebral okamžitě telefony Ivaně, která seděla na sedadle spolujezdce autem, kterým přijeli spolu. Přikázali, jestli sedne dozadu. Potom vlastně naložili to tělo už zastřeleného Jirky do kufru.
3: Takže vy jste udělal co?
4: Já to si vzal pistolku.
3: Já jsem si vzal pistolku a šel jsem asi sem.
4: A tady teda je svom byl asi tady.
3: Takže
4: jak byl
3: ať se postaví asi sem. Co ty dveře auta? Zůstaly stále otevřený?
4: Budu otevřený. Ještě. Tak.
3: Vy jste se teda přiblížil k ním?
4: No, sem, tadyhle jsem byl.
3: Takže to takhle...
4: A pak jsem odstřelil.
3: Takže já jsem se přiblížil k ním. V které ruce jste držel pistoli?
4: Pravá.
3: Jste pravá nebo levá?
4: Pravá.
0: Ivana zemřela o několik desítek kilometrů dál, v lese kousek za Vambergem. Technici na místě, kde ji měl údajně zastřelit Pavel F. nebo Tibor Z., našli několik vystřelených nábojnic a dokonce i plášť střely.
1: Zásadním rozporem v těch výpovědích toho Tibora a Pavla, který byli na místě, to zastřelení ty Ivany bylo, že se nemohli ve finále dohodnout, kdo vlastně tu Ivanu střelil. Ten Pavel uváděl, že první ranou jí zasáhl právě ten Tibor, potom ještě další ranou další a když jí zasáhl do té hlavy a ta střela jí vylítla vlastně okem, tak se smál, že jí vystřelil v oko. Všechny ty okolnosti, které jsme k tomu měli, tak samozřejmě víc směřovaly k tomu, že pachatelem zastřelení té Ivany je právě ten Tibor.
3: Odkud byla střelná zbraň na tu akci?
4: To nevím. Jsem ji viděl vlastně tady až poprvé.
3: To nevím, tady jsem ji viděl poprvé. To jaký měl f***, ale za pasem, jo?
4: No, za zádem.
3: Víte, kde po akci ta zbraň skončila a mohla by být v současné době?
4: Po celou dobu ji měl vlastně f***er u sebe, jo? Ani ji nikde neodkládá.
3: A v současné době by mohla být kde?
4: To nevím, to vám nedokážu odpovědět, že jsem se o to nestaral.
3: O to jste se nestaral?
4: Ne.
3: Měl jste tedy někdy tuto zbraň vůbec v ruce?
4: Ne. Nikdy jsem žádnou zbraň nedržel v ruce.
3: Nikdy jsem žádnou zbraň nedržel v ruce?
4: Ano.
1: V době, kdy nám vlastně i v rámci prověrky výpovědi tvrdil, že tu zbraň nikdy neměl v ruce, že ji vlastně viděl poprvé u toho Pavla při tom zastřelení Jirky, tak my jsme v tu chvíli vlastně věděli, že předtím s tou pistolí si tu střelbu cvičil do toho starého vraku. Potom zastřelení, ale v době, kdy ještě chroptěla, jak si dýchala, tak ji naložili k tomu tělu toho Jirky, který už tam v kufru byl. S oběma tělama takhle odjeli směr Šumperk, tu cestu vybíral vlastně Tibor, Pavel ten vůbec neměl ani řidičský průkaz, vozidlo řídit neuměl. Cestou se zastavili v městě Šumperk, kde Tibor odběh do supermarketu a nakoupil tam gumové rukavice, čistící prostředky a pepř.
0: Za Sobotínem vjeli do lesa, vybrali dvě místa, vzdálená od sebe asi 130 metrů a střídali se v kopání. Pak Ivanu a Jiřího pohřbili a hroby zamaskovali.
1: Cestou zpátky do Prahy na tu dohodnutou schůzku s tím Jirkou na Černém mostě vyhazovali osobní věci těch zavražděných, nějaký si samozřejmě ponechali. Když dorazili do Prahy, tak vyřízli část toho čalounění v zadní části kufru, to vyhodili, zakoupili ještě nějaký časopisy společně s dalšími osobními věcmi a doklady to ponechali v tom vozidle, aby to působilo tak, že dvojice Jirka s tou Ivanou ve spěchu a ze svý vůle zmizela někam pravděpodobně do zahraničí.
0: Tým Milana Šimka musel řešit mnoho nesrovnalostí. A jednou z nich bylo i tvrzení Jiřího S., který měl se zavražděným Jiřím motorku. Trval totiž na tom, že se smrtí Ivany nemá nic společného a ani o ní nevěděl, když Jiří 13.6. přijel na smluvené místo pro peníze.
3: Rozmístěný máme, takže co bylo dál teda?
4: Vylezl Jiří z auta.
3: No, tak nám to nejdřív popište a pak to tak uděláme s figurantem.
4: Vlastně otevřel dveře a
5: přišel sem, co mě říkal, že jsem ho špatně navigoval, ale jako nebyl nějak rozčilený, říkal to, dá se říct, normálně.
3: Že jsem ho špatně navigoval, jo?
5: Že to tady hledal.
3: Že to hledal, ale nebyl rozčilený, jo? Co jste říkal?
5: No, jako neříkal to klidně, ale ani ne nějak rozzuhřenej nebo něco takového, to ne.
1: Moc jsme mu to nevěřili, tak jsme přistoupili vlastně k vyšetřovacímu pokusu. Zda je možný za těch povětrnostních podmínek, které v té době panovaly, si všimnout, jestli je v tom voze spolujezdec. Takže jsme spolupracovali s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci. Samozřejmě nedělali jsme to v té době, kdy k události došlo, ale v podzimních měsících, ale dokázali jsme nasimulovat obdobné podmínky, zejména ty světelné, s ohledem na výšku slunce a podobně, jako bylo v době, kdy k tomu činu došlo. A musím říct, že ten vyšetřovací pokus prokázal, že na to sedadlo spolujezdce bylo jednoznačně vidět, že tam nějaká osoba sedí.
0: V průběhu shromažďování usvědčujících důkazů všichni tři obvinění postupně měnili svou výpověď a upravovali ji tak, aby z vyšetřování vyšli co nejvýhodněji.
2: Mají společnou trestnou činnost, tak v tu chvíli, když policie jako dává najevo, že už ty důkazy o nich jsou pořízeny, tak každý pachatel si umí dobře spočítat, co je pro něj výhodnější. Je to otázka kalkulu.
1: Musím říct, že se nám podařilo i vypátrat mladíky, se kterými už v průběhu května v tom roce 2006 ten Tibor Zeman cvičil střelbu tou pistolí toho starého vraku. Po usmrcení vlastně ty Ivany a Jiřího tu pistoli předal Tibor jednomu z těch mladíků a snažil se jí zbavit, který nakonec hodil do řeky Labe v Jaroměři, odkud jsme ji teda pomocí potápěčů vytáhli. A balistická expertíza jednoznačně prokázala, že ty nábojnice nalezené na místě zastřelení Ivany pocházejí z této zbraně.
0: Tibor byl tedy organizátorem, který vymyslel, jak se společně zbaví známého, který je šikanoval při vymáhání dluhů. Najali vraha Pavla F. a slíbili mu 42 tisíce korun. Úkladnou vraždu potvrdila i znalecká zkoumání.
1: Znalci, kteří zkoumali ten jejich duševní stav, se shodli, že ani u jednoho není a nebyla ani v minulosti žádná duševní porocha či choroba. A to jejich jednání vykazovalo znaky promyšleného, cíleného jednání, účelového, a schopnosti jejich rozpoznávací byly zachovány úplně zcela v plném rozsahu. Ve finále ty tresty, nevím, jestli byly odpovídající, protože vlastně za jejich jednáním zůstali dva mladí zemřelí.
0: Soudní řízení se třemi organizátory vražd probíhalo v letech 2007 a 2008 a konečný verdikt stanovil pro dva pachatele nakonec mírnější trest než prvoinstanční krajský soud. Důvodem byl zřejmě fakt, že obžalovaní se činem zbavili tyrana, který je dlouhodobě šikanoval a vydíral. Recidivista Pavel F. odešel s výjimečným trestem 20 let. Jiřímu S. se podle soudu spoluúčast na vraždě Ivany nepodařilo prokázat a jeho trest zněl 12 let.
1: Tibor, ten mozek celý té akce a vlastně pachatel té vraždy Ivany byl odsouzen k 19 letům. Při ukládání toho trestu podle mě ten soud asi zohlednil, že ty pachatelé jsou vlastně částečně oběti vydírání ze strany toho poškozeného. Musím říct, že vlastně tím, jak to začalo, že to bylo původně pohřešování po dvojici mladých osob, což není zas tak neobvyklá věc, lidi se prostě ztrácejí, končí v zahraničí, ale sami ze svý vůle. Ale nakonec, když jsme začali mít to podezření, že se jim skutečně něco stalo, tak nakonec se nám to podařilo i prokázat a skutečně ten způsob toho provedení, zbavení se obou těch mladých lidí byl docela jako dramatický.
2: Každý případ, který je dlouhodobý, jehož realizace se uskuteční během třeba 24 až 40 hodin, nezapadne. Pokud ty případy od neznámého ke známému trvají třeba týden, 14 dní, 2 měsíce, 3 měsíce, čím delší dobu, tím víc práce je na tom uděláno, tím víc se tyhle ty případy dostanou pod kůži policistům, co na nich pracují.
0: Pro vyšetřovatele Milana Šimka je tento případ připomínkou toho, jak mylně se někteří pachatelé domnívají, že když svou oběť zakopou, nikdy nebudou odhaleni. Vražda mileneckého páru je tak smutnou připomínkou především zbytečné smrti nevinné Ivany, která doplatila na drsné praktiky vymahače Jiřího.
1: Používal bohužel často dost takový ty drsné metody vůči těm dlužníkům a ta Ivana právě někdy tomu byla

0: Rabování švédských vojsk během 30leté války v 17. století postihlo řadu českých a moravských měst a obcí. Obraz vojáků loupících cennosti, umělecká díla a knihy následně připomínaly ve svých pracích historikové, jazykovědci, hudebníci nebo malíři. K čemu ale švédským vojákům byly ukořistěné knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o katolických tématech? Co se s těmito knihami dělo po převozu do Švédska? A proč není přesné mluvit o uloupených knihách? Za jakých podmínek švédská armáda zabavovala cennosti a artefakty zcela v souladu s tehdejším právem? O tom budeme mluvit v následujících minutách s Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd České republiky. Vítejte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Leonardo Plus.
0: Základem pro dnešní rozhovor bude vaše kniha Švédská knižní kořist z českých zemí, která vám v loni vyšla v nakladatelství Skriptorium a kterou jste letos v březnu představila veřejnosti na švédské ambasádě v Praze. Nebránili se tomu tématu?
1: Naopak, jak na švédské ambasádě, tak vlastně i při mých výzkumech ve Švédsku se setkávám s otevřenou náručí, takže to byla krásná možnost, jak ukázat a propojit vlastně to české kulturní dědictví s tím švédským, protože ty knihy vlastně už delší život prožili ve Švédsku i v jiných zemích, takže my vlastně je dnes vyzdvihujeme z těch depozitářů a je to vlastně naše společné jakoby badatelské a kulturní téma, takže naprosto jako otevřená náruč.
0: Na té přednášce bylo plno a švédský velvyslanec Håkon Jevrell mi potom říkal, že vždy, když Česko prohraje se Švédskem v hokeji, tak do pošty velvyslanectví přicházejí dotazy, co ty knihy ukořistěné v 17. století, jestli Švédsko nehodlá vracet. To směřuje asi hlavně na ta nejznámější díla, tedy Codex Gigas, tu takzvanou Ďáblovu Bibli a Stříbrnou Bibli. Čím vy si vysvětlujete, že to téma je dodnes tak živé a Češi se zajímají o knihy ukradené v 17. století?
1: Já se obávám, že se nedá úplně říct, že by se Češi jako intenzivně zajímali opravdu o celé ty ukradené nebo ukořistěné, zkonfiskované knihovny. Ale je to prostě pořád takové jako citlivé téma, protože přeci jen knihy a knihovny na rozdíl třeba od ukradených cenností, možná i obrazů, jako mají takový symbolický ráz. Je to vlastně část nějaké kulturní paměti. A z českých zemí, na rozdíl třeba od jiných zemí, jako z Polska a z Německé říše, byly odvezeny spíše tedy shodou jako náhod a okolností, než nějakým záměrem ty nejvýznamnější české knihovny. Takže v té české paměti zhruba od toho 19. století to téma jako začíná být takové lehce traumatické, protože se očekávalo, že ty ukradené knihovny budou obsahovat nebo obsahovaly cenné nějaké historické prameny, ať už k dějinám nebo k dějinám českého jazyka a podobně. Takže ta očekávání byla taková jako velmi nerealistická, nadhodnocená a já vlastně, když jsem se tím tématem začala zabývat, tak mě samotnou překvapilo na to, jak to téma je pořád živé a bylo živé už od konce 18. století v tom českém prostředí, tak se vlastně dosud nikdo ani nepokusil zmapovat ty dochované knihy a vůbec celý ten kulturně historický fenomén nějakým způsobem vyhodnotit, analyzovat a podobně. Takže myslím, že i v tom širším českém jako prostředí ten odvoz těch knihoven je tak trošku zúžen a minimalizován právě na ty známé zajímavé knihy, jako je Codex Gigas, ale úplně o celek těch knihoven se vlastně dosud nikdo jako nezajímal.
0: A proto je tady dnešní Leonardo Plus, ve kterém bude prostor snad něco více vysvětlit, přiblížit ten váš výzkum. Jak jste se vlastně k tomu tématu dostala vy? Co je na něm pro vás to nejzajímavější?
1: Já jsem se k tomu tématu dostala už vlastně poměrně záhy. Jako student oboru historie a archivnictví, tak jsem začala už asi ve 20 letech pracovat v knihovně Akademie věd, která má také svůj vlastní, sice menší, ale zajímavý historický fond. A v tom fondu byly i takové 4 jako objemné svazky a pak se ukázalo, že v těch svazcích jsou fotografické kopie Rožmberského katalogu, který také byl odvezen do Švédska spolu s Rožmberskou knihovnou jako válečná kořist. A někdy v 60. letech, kdy bylo takové úzké okénko, kdy do Švédska také vyjeli 2 čeští vědci jenom na krátkou dobu a pátrali tam hlavně po humanistické literatuře a básních, tak nechali v tom okénku okénku právě udělat tyto fotografie. Ty byly černobílé, hodně nekvalitní a špatně čitelné, ale mě už tenkrát fascinovalo, že někdo tady v 16. století byl vlastně schopen tak dobře skatalogizovat knihy. Ten katalog je naprosto jako výjimečný v celé střední, řekla bych i západní Evropě. Takže jsem se tak jako po chvílích tím katalogem jako probírala a když jsem pak po několika letech hledala téma na disertační práci, tak ta volba byla celkem jasná, byla to Rožmberská knihovna. A protože ta tedy patří k těm knižním celkům, které doputovaly do Švédska v roce 1648, tak začaly i moje cesty vlastně za dochovanými knihami. Ty moje první pokusy byly ještě hodně jako naivní a neměla jsem vlastně příliš mnoho zdrojů, ze kterých vycházet, kde hledat a jakým způsobem hledat ty knihy, ale přeci jen několik desítek knih se mi podařilo tenkrát najít. A při tom výzkumu jsem zase v Rožmberském archivu objevila nějaký soupis nějaké pro mě tehdy úplně neznámé knihovny a po několika letech, kdy jsem se k tomu pramenu vrátila, tak se ukázalo, že vlastně jde o knihovnu sice rakouskou, která ale skončila zase v 17. století v Ditrištinské knihovně a spolu s ní tedy zase znovu jako se stala válečnou kořistí a moje cesty do Švédska se opakovaly.
0: Takže všechny vaše cesty skončily vždycky ano. Ve Švédsku bez ohledu na to, jakému tématu jste se začala věnovat. Ostatně ta kniha vaše švédská knižní kořist z českých zemí, která tady leží přede mnou, tak má takovou velice elegantní obálku. Tam je mapa Evropy a jenom vlastně taková červená linie vedoucí od Mikulova jakožto nejjižnějšího bodu do Stockholmu vlastně ukazuje tu dlouhou cestu, kterou ty knihy urazily. Ještě než si tady budeme více povídat o tom vašem výzkumu, bychom asi měli připomenout tehdejší situaci v Evropě. Jsme tedy v letech 1618 až 1648.

0: Tohle je píseň švédské heavy metalové kapely Sabaton právě o bitvě o Karlův most v závěru té války v roce 1648. Celé to album je vlastně o tažení švédských vojsk Evropou. Můžeme si tady v hlavních obrysech připomenout tehdejší situaci v Evropě?
1: To 17. století je velmi jako složitým obdobím. Jednak na jedné straně vznikají ty moderní evropské státy, ale vznikají vlastně v prostoru jakoby mocenských bojů dynastického soupeření, kdy po relativně klidném 16. století dochází k celoevropskému konfliktu. Na jedné straně ta Evropa je v určitém jako rozvratu a rodí se Evropa jako úplně nová, ale zároveň je to i období, které nebylo úplně jenom jako negativní, protože zároveň některé knihovny například sice zanikají, ale nové vlastně vznikají. Kardinál Mazarin v době 30leté války vybudoval tu obrovskou knihovnu, která je v Paříži dodnes. Stejně tak i v českých zemích v té době vlastně teprve vzniká ta Dittrichštinská knihovna v té podobě sálové obrovské knihovny, kterou pak Švédové odvezli z Mikulovského zámku. Takže nelze mluvit o tom 17. století jenom jakoby negativně a dávat to do souvislosti jenom s tím válečným tažením. My máme spojenou tu 30letou válku především s tím rokem 1618 až 1648, ale Švédsko bylo v bojích vlastně už s těmi severskými státy mnoho let předtím a ještě asi 10 let potom. Takže pro ně to české období, kdy relativně dlouho v některých městech pobývala švédská vojska, tak pro ně je to jen jedna z epizod toho válečného běsnění. Švédsko v té době se snažilo získat na evropském mocenském poli vlastně své místo. Ono vlastně už předtím, než vstoupilo do 30leté války, tak bylo na obrovském vzestupu ekonomickém a politickém, takže samozřejmě pak do toho vstupovala i ta vojenská část. Ale zároveň se ve Švédsku vlastně v 17. století budují školy, je obnovena univerzita v Uppsale, jsou zakládány další univerzity, takže to byl takový jako komplexní proces pro Švédsko, kde vlastně i to kořistění knih, které se odehrávalo nejenom v českých zemích, ale i v Německu, v Polsku a v pobaltských státech, tak byla vlastně součást takové jakoby kulturní politiky švédských panovníků.
0: Jinak řečeno, švédská vojska nešla jenom po těch cennostech a knihách z českých zemí. Bylo to prostě svým způsobem běžný způsob kořistění nebo válečné praktiky a možná to leckoho překvapí, ale už i během 30leté války platilo válečné právo, které upravovalo podmínky konfiskace a kořistění protivníkova majetku. Co vlastně říkalo?
1: To právo na válečnou kořist je vlastně součástí už římského práva, ale je pravda, že právě 17. století a 30letá válka bylo prvním historickým obdobím, kdy docházelo k relativně masivním a systematickým přesunům těch kulturních památek, nejenom knih, ale také hodně archivů, kunstkomor a obrazových sbírek. Ale je vlastně paradoxní, že právě knihy a knihovny, které myslím, že v té době pro ty ukořistěné strany s výjimkou tedy Švédska byly spíše na prvním místě, vždycky byly ty cennosti a vlastně peníze a pro ty vojáky vlastně dost často oni kořistili i z důvodu, aby se vůbec obživili, takže měli vždycky po dobytí města 2-3 dny na to volné rabování. A to ale bylo opravdu součástí toho válečného práva a na začátku 30leté války došlo i k takové určité kodifikaci a k rozpracování tady toho tématu, které bylo v těch právních pramenech starších jako velmi stručné. Humanista a právník, také diplomat Hugo Grotius vydal několik knih o právu válečném. Nejznámější je jeho kniha z roku 1625, Tři knihy o právu válečném, kde je právě celá kapitola věnovaná válečnému kořistění. On vytvořil celý takový velmi podrobný systém, který říkal, že právo na válečnou kořist vzniká v okamžiku, kdy jde o majetek, který nemá majitele. To znamenalo, že majetek ten majitel opustil, utekl vlastně třeba při dobytí města, nebo tam prostě nebyl přítomen v tu chvíli, anebo se pokusil ten majetek ukrýt. Tak v ten okamžik vznikalo právo tento majetek převzít jako válečnou kořist. On tam pracuje ještě s dalšími pojmy, rozpracovává, kdy je opravdu ta válečná kořist definitivně právoplatnou kořistí, třeba při odvozu těch knih z toho města za hranice. A stejně tak tam kodifikoval, že vlastně restituovat tyto majetky lze pouze v případě, že to tak zakotví mírová smlouva, která ukončuje ten konkrétní válečný konflikt. Nebo v případě, že město je dobyto a je sepsána předtím nějaká smlouva o dobytí toho města, kdy se to město vzdává, tak pokud té smlouvě je přímo napsáno, že majetek bude chráněn, tak tak mělo být a nemohlo se stát právoplatnou válečnou kořistí. A Švédové skutečně, a potvrdilo se to i při výzkumu těch knihoven z českých a moravských zemí, tak Švédové skutečně tento právní status celkem důsledně dodržovali, zvláště když šlo o kořist pro švédskou korunu, pro švédského panovníka.
0: Takže vlastně to slovo loupit nebo krást tím pádem není úplně přesné, ne, je to ne, tak? Ne. Máme spíše říkat kořistit nebo zabavovat, nebo co je tedy ten přesnější termín?
1: Já asi nejčastěji používám slovo konfiskace, protože v okamžiku, když šlo opravdu o ten legální způsob, tak si myslím, že konfiskace, i když to jako v českém prostředí je nerado slyšeno, tak podle mě ten termín konfiskace to vyjadřuje asi jako nejlépe, i když samozřejmě někdy ty násilné okolnosti a někdy je to tak jako na hraně, kdy jako považovat třeba ten klášter za opuštěný, neopuštěný, když tam ponechali třeba jednoho mnicha a podobně, tak je to jakoby na hraně, ale určitě jako konfiskace nebo kořistění prostě je asi v pořádku.
0: Říká Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvíme dnes o knihách odvezených švédskými vojsky z českých zemí během 30leté války.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ještě bychom měli dodat vlastně, jak rozšířené byly tehdy knihy a jaký společenský status svým vlastníkům dávali, protože v případě některých těch skonfiskovaných knihoven se tady bavíme o stovkách titulů. V té knize píšete, že někdy vlastně konfiskacím neušly ani měšťanské domácnosti, kde také bylo třeba 100 a více knih. To znamená, jak rozšířená byla kniha tehdy v rukou obyčejných lidí anebo právě aristokraci, klášterů a podobně.
1: Pokud se budeme bavit o celé Evropě, tak v tom 16. 17. století je tam poměrně silná disproporce třeba mezi jižní Evropou, kde knihtisk, knižní obchod fungoval velmi dobře už od 15. století. Už vlastně i před vynálezem knihtisku, tam byl velký třeba obchod s rukopisy a podobně. Čím jdeme víc jakoby na sever, tak tím později se tam ten knižní obchod a knihy dostávají. Nicméně střední Evropa, české země, Německo vlastně patřili, zvlášť třeba u nás v době Rudolfa II., opravdu k místům, kde už knihy byly úplně běžnou součástí života českých obyvatel, samozřejmě s výjimkou venkovského obyvatelstva, kde ani čtení nebylo běžnou záležitostí, tam spíše se pořád učili lidé nasloucháním, ale třeba máme dobré výzkumy pro Prahu, kde i v měšťanských domácnostech řemeslníků typu řezník, pekař, tak v každé vlastně domácnosti už byly třeba 4, 6, někdy 10 knih. Byly to jazykově české knihy, hlavně z produkce veleslavínské nebo melantrišské tiskárny. Na Moravě zase ta situace byla trošku jiná, tam bylo víc jako toho třeba německého obyvatelstva v Olomouci, takže ta produkce zase byla třeba německá, ale ten knižní obchod byl opravdu u nás už tak velice rozvinutý, že máme doklady o tom, že knihy například vydané nebo kniha Bible vydaná v Anglii, mluvím o 80. letech 16. století, tak už rok poté ta kniha byla vlastně na regále jedné rakouské knihovny. A takových dokladů je bezpočet. Vždycky záleželo, nakolik ten majitel věnoval téhle oblasti jako svůj zájem. Samozřejmě to nebyla úplně levná záležitost, ale už ani ne drahá. Opravdu tu knihu už si mohl dovolit středně bohatý měšťan úplně bez problému, ale většinou spíše šlo o ten zájem. A čím vlastně víc bychom šli ještě na sever té Evropy, tak mizí jak ten knižní obchod, tak i ty střediska knihtisku. Takže právě Švédsko a ty severské země v podstatě ještě v 17. století, v polovině 17. století, neměly téměř žádné knihovny. Knižní obchod tam nefungoval vůbec. Místní knihtisk byl takový opravdu na jako hodně nízké úrovni. Takže opravdu to Švédsko, které se dostalo jako hodně do popředí z hlediska té politické a vojenské moci, tak potřebovalo velice jako rychle a nějakým jednoduchým způsobem dohnat i tu kulturní stránku, aby se mohlo rovnat těm evropským státům typu Habsburská říše nebo Francie. Takže odvést ty knihy z těch okupovaných území vlastně pro ně byla velmi snadná cesta, jak zaplnit prázdné regály těch knihoven, ať už ve školách, v církevních institucích a později vlastně i na Královském dvoře.
0: To je jedna věc, vlastně mít plné regály, a druhá věc je rozumět tomu obsahu těch knih. Tak k čemu byly ve Švédsku tedy knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o domácích nějakých záležitostech nebo o katolických tématech? Švédsko tehdy nebylo katolické.
1: Tam musíme rozlišovat ve Švédsku několik fází vztahu k té válečné kořisti. Ještě předtím, než Švédové začali odvážet knihovny z českých zemí, tak ukořistili řadu knihoven v jednotlivých německých městech, pak také v Polsku a v Pobaltí, což Polsko bylo tenkrát jako součástí Polsko-Litevské unie, takže to byl jakoby jeden stát, se kterým Švédsko válčilo od začátku 17. století až do roku 1760. Takže oni odvezli už předtím řadu knihoven, ty byly ale téměř výlučně jako církevní, katolické knihovny. Gustav II. Adolf, otec královny Kristýny, se kterou máme spojenou tu českou kořist, tak jeho plán byl naprosto jako jasný a dodržel ho až do konce svého života. On tyto knihy směřoval bez výhrad do univerzitní knihovny v Uppsale. Tato univerzita sice měla středověký původ, ale vlastně v 16. století byla v velmi špatném stavu a on se snažil jako ji podporovat finančně a dalšími způsoby a založil také vlastně v roce 1621 a 22 univerzitní knihovnu a tam směřovaly všechny tyto knihy. Nikdo jako nepřemýšlel nad tím obsahem, tam prostě směřovaly všechny ty sbírky a bylo už na univerzitě, co s těmi knihami udělá. Zároveň se objevovaly už takové hlasy i těch gymnázií, které vlastně Gustav II. Adolf ve velkém zakládal, že také potřebují knihy, ale za jeho života vlastně na nic takového nedošlo, opravdu všechny knihy končily v té Uppsale. V Uppsale samozřejmě měli velmi těžkou hlavu z toho, že 70-80% těch knih jednak je teologie, což jako je v pořádku, protože to bylo ve všech i šlechtických knihovnách, víc jak polovina knih byla náboženská literatura, ale tady šlo vlastně dost často o knihy, tedy ty katolické, někdy často už i z toho potridentského katolického období, které byly hodně jako bojovné, hodně proti luteránství naměřené. Takže oni vlastně trvalo to tam ale desítky let, než se vytvořili systém, kdy oni ty knihy rozdělili na ty méně užitečné a ty jako pro ně praktické a užitečné. Takže to rozdělili do dvou vlastně poschodí. V dalších desetiletích některé knihy zase, jak se změnil diskurs třeba i v teologii a ve vývoji té švédské společnosti, tak některé knihy zase přemístili do těch užitečných a naopak, ale i řada rukopisů v té době vlastně byla zničena, protože je považovali za neužitečné a prostě také bojovali s místem. Neměli prostory, což je problém knihoven vlastně do dneška, tak už tenkrát to tak bylo. Když ale tam přišly knihy z těch českých zemí, tak situace už byla jako úplně jiná, hlavně se změnil panovník a královna Kristýna trochu v rozporu s tím, co si přál vlastně kancléř Axel Oxenstierna, který dál sledoval tu linii jejího otce, že ty knihy by měly tedy jít buď do Uppsaly nebo do těch nově založených gymnázií, tak královna Kristýna, která sama byla velmi jako vzdělaná, byla to taková velice zajímavá osobnost, která my si ji někdy trošku idealizujeme jako sběratelku knih a člověka, který se zajímal o filozofii a o umění, tak určitě ano, ale konkrétně s těmi knihami z českých zemí, ona si je tedy jako nechala vlastně na Královském dvoře a budovala z nich tu knihovnu dvorskou, šlechtickou, tak, aby se vyrovnala vlastně evropským panovníkům. Ale zároveň ty knihy velice utilitárně používala například jako náhradu za nevyplacenou mzdu svým knihovníkům. Samozřejmě rozdávala také jako dary. Vyměnila třeba s Uppsalou více jak 100-150 tisků z oboru historie za staré rukopisy, které tam byly z těch předchozích válečných kořistí. Takže nemůžeme si představovat, že královna Kristýna si celé dny a týdny probírala knihami z české kořisti. Určitě tam byly knihy, které ji zajímaly. Pro mě třeba bylo zajímavé zjištění, že protože vznikaly nějaké jakoby v té době už katalogy, takže víme, jak ty knihy třeba stály, jak se knihovníci museli vypořádat s tím, že se tam dostaly různorodé celky. Tam hrála velkou roli právě Ditrištinská knihovna, jejíž systém se stal vlastně tím vzorem pro nové uspořádání Královské knihovny ve Stockholmu hned po tom příjezdu. Ale vlastně ty české knihy velice brzy ztratily tenhle svůj jakoby zásadní význam i pro tu královnu, protože ona nejen ty knihy ukořistila v té střední Evropě, ale zároveň a krátce poté nakupovala ještě větší knižní celky významných humanistů, hlavně ve Francii a na severu Evropy, a ty už pro ně byly ještě jako zajímavější. Ale je zajímavé, že možná ty české knihy v těch prvních letech mohly mít i trochu vliv na skutečnost, že královna Kristýna v těch letech vlastně přecházela z té luteránské víry na katolictví. Tam vlastně hodně historiků jako hledá nějaké zdroje, jak se dostávala k těm informacím, že ji navštivovali tajně jezuité a René Descartes, jestli na ní měl vliv v tomto smyslu. Ale nikdo se vůbec nezamyslel nad tím, že ona měla k dispozici v té dvorské knihovně stovky tisíce jako katolických knih. Takže tam si myslím, že nějakou roli právě i ta česká kořist mohla tak záškodnicky jako mít na další vývoj Švédska.
0: Připomíná Lenka Veselá z knihovny Akademie věd. V rozhovoru s ní budeme pokračovat i po zprávách, které se teď blíží. Budeme mluvit třeba o tom, jak švédská vojska knihy transportovala nebo v čem pátrání po odvezených knihách připomíná detektivní případ. Tak zůstaňte s námi.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Švédsko zažilo v 17. století nebývalý mocenský a vojenský vzestup a stalo se významným hráčem na mapě Evropy. Úspěchy v bojích na území dnešního Polska a Litvy, v Německé říši a následně v českých zemích korunovali švédští vojáci válečným kořistěním, ať už zlata a cenností nebo uměleckých děl a knih. Ty následně rychle doplňovaly prázdné regály ve švédských knihovnách. Kvůli razantnímu přijetí reformace v 16. století totiž ve Švédsku došlo k rušení klášterů, k útlumu katedrálních škol a Uppsalské univerzity, což zpomalilo tamní vzdělávací systém a literární produkci.
1: Leonardo Plus.
0: České země nebyly jediným územím, odkud během 30leté války odvezla švédská vojska na královský rozkaz celé knihovny, ale zdejší kořist patřila v tomto období k těm nejvýznamnějším. A právě okolnostmi konfiskování knih a jejich dalším životem v rukách švédských majitelů se zabývá náš dnešní host, kterým je Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Během 30leté války v 17. století Švédové v Praze naskládali knihy do sudů a po Vltavě a Labi poslali na přezimování do pevnosti Démic v Německu. Po zimě sudy naložili na loď ve Vízmaru a poslali do Stockholmu královně Kristýně. Švédové měli naspěch, protože se blížilo uzavření Vestfálského míru. Po jeho podpisu by nebylo možné válečnou kořist odvést.
0: Tohle je ukázka z krátkého filmu, který přibližuje vaše pátrání po knihách. Je dostupný na stránkách knižni-kořist.cz, což je vlastně taková databáze i přeložení do laického jazyka toho vašeho výzkumu a pátrání po knihách. A připomínám také tu vaši knihu Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou v loni vydalo nakladatelství Skriptorium. Když člověk čte, tak je to skutečně taková detektivka. Byla to detektivka i pro vás, kde jste si říkala, že začnete při tom svém pátrání.
3: Určitě a každá ta cesta i v současné době je pro mě vždycky jako výzvou, protože vždycky v tom souboru knih, které se tam snažím zpracovat jako co nejrychleji a nejintenzivněji, tak se objeví něco jako zajímavého a překvapivého. Takže úplně ty moje první cesty za tou Rožumberskou knihovnou byly takové jako opravdu naivní, řekla bych, jako kdy jsem jen věděla, v jakých městech se ty knihy asi jako ty větší soubory knih nacházejí, ale vlastně to byl rok 2000-2001, kdy kromě snad Královské knihovny ještě ani knihovny neměly prostě webové stránky, takže se nedalo ani nikomu napsat e-mail a zjistit si třeba, kdy mají otevřeno. Takže já jsem tak jako opravdu, když řeknu na blind, jezdila do těch měst a snažila jsem se zjistit, kde ty české knihy jsou. Takže třeba jsem takhle přijela do krásného města Strängnäs, kde se vlastně nachází největší soubor českých knih, je jich tam více jak 1600.
0: A kde to je přesně?
3: Strängnäs leží asi 60 kilometrů od Stockholmu, je to kolem toho krásného jezera Malaren, vlakem krásná cesta a právě v 16. 17. století to bylo velmi jako významné město, je tam krásná katedrála už od středověku, bylo to biskupství a působil tam velmi významný biskup Johann Mathesius, který se přátelil s Komenským. Komenský tam byl ale tady ještě před kořistí. A já, když jsem do toho města prostě přijela, tak jsem šla do tam městské knihovny, taková malinkatá, jako jinak je to malé město. A pátrala jsem, tedy ptala jsem se knihovnic, jako že bych chtěla vidět jako staré české knihy a paní byla z toho taková jako zmatená, řekla, tady máme jen jako věci, prostě moderní knížky, tady jako staré věci nemáme, ale možná bude vidět Ranghilda. A zrovna tam na návštěvě byla jejich bývalá kolegyně už v důchodu, která tam jako přišla tehdy už vlastně 60-70 letá paní a ona mi řekla, tak pojedeme domů pro klíč, já vám ukážu, asi to budou ty knihy, co hledáte. A my jsme pak přijeli ke katedrále, ona opravdu velkým klíčem otevřela jednu část té katedrály a tam opravdu těch téměř 400 let ty knihy stojí vlastně na stejném místě. Oni trošku putovali po té katedrále, ale jsou na stejném místě, jako je tam kdysi tedy umístil tady ten biskup, který je dostal darem právě od královny Kristýny. Takže to byly takové opravdu moje jakoby naivní začátky. Šla jsem vlastně jenom po těch rožumberských knihách, nezajímaly mě ty ostatní knihovny, ale

0: Jak už jsem zmínila na začátku, tak vlastně jenom pár let poté jsem tam zase putovala za jednou částí té Dittrichštejnské knihovny, to byla knihovna Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu, a tehdy už jsem byla jednak poučená, jednak už jsem tam měla ty kontakty, knihovníci mi dávali, protože už mě znali trošku, už jsem vydala i nějakou knihu o té Rožmberské knihovně, takže mi začali poskytovat i třeba nějaké interní pomůcky, lístkové katalogy proveniencí, ve Westeros je mají krásně zpracované interně, takže jsem se dostávala jako hloubš a hloubš. A v té době jsem také narazila v Uppsale na lístkový katalog z pozůstalosti jednoho švédského historika, který žil na začátku 20. století, a ten se zabýval švédskou kořistí jako celek, nejenom z českých zemí, ale ze všech těch evropských zemí, a vydal ve švédštině takovou dvousvazkovou velkou publikaci, ale zanechal v pozůstalosti i několik takových boxů s lístky, a jeden ten box byl věnován jenom českým zemím. Bylo tam 500 prostě knih zaznamenaných po celém Švédsku a částečně i v Německu, které on i po vydání té své práce dál objevoval. Takže jsem už tenkrát tak nějak do budoucna, mi to nedalo jako správnému historikovi a badateli, tak jsem všechno si nafotila s tím, že člověk nikdy neví, co bude v budoucnu, vše se vždycky hodí. A z toho jsem vlastně těžila jako ještě dalších mnoho let, protože sice ty knihy, které tam viděl ten pán před 100 lety, bylo potřeba vždycky všechno jako ověřit, a ukázalo se, že třeba v Německu ty knihy, které on ještě viděl, tak dneska už dost často nejsou. Bych řekla už tak ze 70% nejsou, protože zanikly, schořely hlavně při bombardování za druhé světové války. Některé knihy zase se třeba dostaly zase do Ruska, jakoby právě po druhé světové válce a podobně. Takže to opravdu je detektivní pátrání a úplně někdy takové jako wow efekty člověk zažívá, když čím déle se tím zabývá a zná ty jednotlivé knihovny, jednotlivé lidi, kteří je vlastnili, tak mně se stalo třeba před pár lety ve Vatikánské knihovně. Objednala jsem si rukopis, který nebyl označen jako by kniha z válečné kořisti, ale patřil do té sbírky královny Kristýny, a vztahoval se ten obsah ke střední Evropě. Tlustá kniha plná jako erbů, šlechty z Rakouska hodně, z Čech, ale také z Německa. No a já jsem prohlížela si tedy ten korpus, k tomu byla ještě nějaká rukopisná kronika, a v té knize mezi stránkou asi 320 a 321 byl vložený lísteček, kde si ten majitel poznamenal, kolik zaplatil malíři za namalování těch erbů, kterých tam bylo několik set. A já vlastně podle toho rukopisu a pak ještě teda podle dalších ještě drobných znaků jsem dokázala určit, že je to kniha právě toho Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu, kterým jsem se nedlouho předtím zabývala. Takže
1: to
0: jsme
1: muselo
0: jako,
1: být radostná to mezi stránkou 320 a 321.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: S Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd dnes mluvíme o knihách, které z Prahy, Olomouce a Mikulova odvezla během 30leté války švédská vojska do Stockholmu. Co jsou vlastně začty, značky a stopy v těch vítězcích knih, které vám pomáhají posouvat se dál a stotožňovat ty ukořistěné knihy?
0: No právě ty značky jsou to zásadní při celém výzkumu, protože jako archivních pramenů přímo ke konfiskacím, ale i k dějinám těch českých a moravských knihoven se dochovalo naprosto minimálně. Takže ty knihy, i pro mě to bylo obrovské překvapení, jak ty knihy jsou silným výpovědním pramenem. Člověk musí velmi jako dobře znát celou tu historii těch knihoven i vlastně jejich osudů ve Švédsku, protože opravdu na těch knihách se nacházejí různé staré signatury. Když už je člověk zná, tak zjistí, že ta určitá signatura znamená, že ta knihovna v určitých letech byla třeba součástí královské knihovny ve Stockholmu. Další značka, červená, prostě tuškou, takové jako neohrabaně napsaná i někdy na vazbu, někdy na předsádku, znamená, že ta kniha prošla aukcí knih ve Strängnäs v roce 1765. Samozřejmě mnohem jednoznačnější jsou pak ty výpovědní typy proveniencí, jako jsou exlibris a supralibros. Samozřejmě samozřejmě
1: to
0: také...
1: To znamená ty značky, které si tam dávali sami majitele, ano, na sami ty majitele, knihy, ano. Buď dovnitř, anebo na
0: anebo
1: vazbu.
0: Na vazbu. Někdy jsou to jako jenom rukopisné exlibris, jakoby, že si to podepsali, že ta kniha mi patřila. Pak je někdy, pokud nejde o známou osobnost, tak je potřeba jako dohledávat a dost často se to jako i podaří, že to byl třeba olomoucký měšťan, který tu knihu daroval třeba jezuitské koleji. Takže se dá jako dopátrávat někdy dost často hodně do hloubky, komu ta kniha patřila, jaké měla osudy a někdy je to opravdu jako hodně, hodně barvité. Ale pak tam máme vlastně vrstvu knih, které ty značky jako nemají. Buď je ztratili v průběhu dalších staletí, to je případ právě bohužel těch vatikánských rukopisů, které byly v baroku převázány do nových vazeb, takže ty provenience se jako z většiny úplně ztrácí a my musíme právě vycházet z nějakých vedlejších údajů, ale pak jsem vlastně došla k závěru, že i některé knihy už v těch českých knihovnách, a platí to třeba i pro tu Dittrichštejnskou knihovnu, část knih prostě nebyla označena tím klasickým jakoby ex libris, jako všechny knihy třeba z Dittrichštejnské knihovny. A tyhle knihy se trošku ztrácí jako z toho výzkumu, protože prostě můžeme mít i podezření, že je to kniha z českých zemí, ale někdy vůbec ne, protože jen malé procento těch knih bylo vydáno v českých zemích nebo jsou jazykově české, jak jste se ještě předtím ptala na ten jazyk, tak většina knih byla vlastně i u nás, i v zahraničí v těch knihovnách latinsky. Malá část německy a ještě menší část třeba česky, nebo ještě v jiných třeba orientálních jazycích, ale jako ta latina byla univerzálním jazykem vlastně knih, takže to jazyk nebyl ten problém ve Švédsku úplně.
1: A kdybychom to měli říct nějak početně, tak po kolika zhruba knihách se pátrá? Kolik knih se tak odhaduje, že švédská vojska odvezla tedy z českých zemí a kolik jste jich zatím našla a ztotožnila vy?
0: Tak dohromady asi ten můj odhad je, že se jednalo o tak přibližně 25 tisíc knih. Paradoxně ty knihovny z Prahy, z Olomouce a z Mikulova se na tom podílí tak zhruba vždy třetinou. Je to spíš jako shoda náhod, ale vychází to tak. My vlastně máme detailní informace především o knihách z Mikulova, kde vznikl...
1: Teta Dittrichštejnská knihovna,
0: ano. A ten katalog vznikl vlastně v okamžiku té konfiskace. Ta knihovna byla uspořádaná velmi sofistikovaně, ale chyběl katalog. A švédský komisař, který to měl na starosti, Johannes Busso, byl neuvěřitelně asi jako pilný a vzdělaný člověk. My o něm víme velmi málo. Pouze to, že byl třeba nobilitován potom za ty své zásluhy o moravskou kořist královnou Kristýnou. Ale on během několika týdnů dokázal, zřejmě měl teda pomocníky, o nich nevíme už vůbec nic, ale během několika týdnů celou tu 8000 knihovnu jako skatalogizoval a to velmi jako kvalitně. A navíc ten katalog byl i takovým předávacím protokolem, protože on tam i zapsal, které knihy se nacházejí v jakých sudech, které vlastně pak ty knihy balily do obrovských sudů, protože do jednoho sudu se vešlo třeba i 150 jako knih, záleželo vždycky na rozměru. Ty knihy v té době byly, některé byly obrovské, foliové, prostě asi jako polovina kodexu Gigas i víc, ale byly tam i malinkaté knihy osmerkového rozměru, takže to vždycky záleželo. Takže tam opravdu došlo k velmi přesnému jako vymezení toho, co tady Švédové odvezli. Ale v těch jiných městech už ta situace byla jiná. V Olomouci, kde tady ten Johannes Busso pokračoval, vlastně jako ty knihy byly z Mikulova nejdříve odvezeny do Olomouce, kde čekali ještě několik let na odvoz. A došlo ke konfiskaci tady těch knihoven v Olomouci, tak tam sice víme, že soupis minimálně jezuitské knihovny, která jako jediná byla ukořistěna v Olomouci jako celek, soupis vznikl, ale nedochoval se. A nedochovaly se ani žádné starší katalogy tamních knihoven, ačkoliv víme, že ty katalogy existovaly. Takže nevíme, jestli už zmizely už před příchodem Švédů nebo prostě během transportu nebo ve Švédsku. Já si osobně myslím, že vůbec nešly s těmi knihami, protože brzy poté, co ty knihy se ocitly ve Švédsku, v roce 1651 vznikl ve Švédsku soupis rukopisů a tam ty ostatní české katalogy jsou, ale ty olomoucké nejsou, takže zmizeli někde ve víru dějin mezi tím. No a v Praze byla situace ještě jako chaotičtější, tam šlo o čas, Švédové potřebovali odvést včas jak knihovny z Pražského hradu, tak Kunstkomoru a obrazárnu, Takže tam soupis žádný nevznikl. Mohli bychom říct, že podstatnou část té knižní kořisti zachycuje rožumberský katalog, ale tomu tak není, protože rožumberská knihovna, než přišla v roce 1647 do Prahy už jako majetek císaře Ferdinanda III., tak už několik tisíc knih bylo z té knihovny vyřazeno a vráceno vlastně k tým klášterům na jihu Čech a byly tam i velké ztráty, jakoby takové ty výpůjčky, které se už nikdy nevrátily.
1: To známe i do dneška, no.
0: Ano, ano. Takže vlastně o té pražské kořisti toho víme jakoby relativně málo. A k jedním z těch asi pro mě nejzajímavějších objevů z toho výzkumu byl právě objev katalogu Pražské hradní knihovny z roku 1636, o kterém se vědělo, že existoval, že ho odvezl jeden švédský velitel tady do Německa. A už pak po něm nebylo vyduslechu a vlastně badatelé, hlavně kunzistorici, kteří se zabývají Rudolfem II., tak si všichni mysleli, že jde o knihovnu jako Rudolfa II. A tak jako jsme všichni štkali, že až se objeví ten katalog, tak budeme vědět, jaké knihy měl Rudolf II. A vlastně mně se podařilo vlastně najít ne ten originál, ale vlastně pozdější edici. Ten příběh byl nakonec úplně jiný, ten originál zůstal v Praze a byl prodán až v 18. století. Ale byl vydán jako edičně v té době a ukázalo se, že jde o soukromou knihovnu císaře Ferdinanda III., což je pro nás úplně nová a zajímavá věc, že právě tento císař budoval právě na Pražském hradě sbírky, přestěhoval tam rožumberskou knihovnu a měl tam i osobní knihovnu, která obsahovala řadu jeho takových osobních memorábilí a knih, ze kterých se učil jakoby jako mladý student.
1: Teď jste tady popsala, že švédská vojska kořistila ty knihy hlavně v Mikulově, v Olomouci a v Praze, ale od různých vlastníků. Snažili se je tedy po uzavření Vestfálského míru nebo v těch následujících letech ti jejich vlastníci získat zpátky ze Švédska? Jak jste o tom mluvila v souvislosti s tím válečným právem?
0: Tak všechny knihovny z českých zemí byly odvezeny před uzavřením Vestfálského míru, takže na ně se restituční nároky nevztahovaly. V těch mírových smlouvách bylo ukotveno, že tedy císař Ferdinand III. Může restituovat archiválie a hmotné předměty, které byly odvezeny vlastně po uzavření toho míru, což opravdu byla ta kunstkomora, obrazárna a archiválie. Probíhala pak taková jakoby jednání, která trvala vlastně několik let a byla velmi jako složitá a asi vypjatá. Jednalo se tam ještě jako další, možná i důležitější věci z hlediska habsburského panovníka, ale tohle bylo také předmětem těch jednání. Ale vlastně sám císař a ti vyslanci vlastně ani nevěděli, co mají nárokovat, jako jaké archiválie byly odvezeny a podobně. Takže ta jednání nikam příliš nevedla a hlavně královna Kristýna odmítla v určité fázi už o těchto věcech dál jednat. A vyhrožovala dokonce, že tedy švédská vojska, která tady ještě pobývala, protože jim měl císař vyplatit jako docela velké reparace, v Olomouci byly třeba až do roku 1650, tak dokonce pohrozila, že ta švédská vojska tady mohou zůstat i navždy, pokud bude naléhat na vrácení těch věcí. Takže císař vlastně ta jednání vzdal a vlastně opravdu podpisem těch ještě dodatečných nějakých mírových jako ujednání vlastně s tím stavem souhlasil. Takže ten opravdu právní nárok tímto okamžikem úplně zanikl, i pokud jde o kunstkomoru a obrazovou sbírku z Pražského hradu. Sice se pak objevovaly na začátku 18. století takové jako dotazy z české strany, jestli by tedy archiv, ani šlo především o ty archiválie, jestli by je nebylo možné nějak vrátit nebo nějaké jakoby zajímavé rukopisy, ale tam švédští panovníci vždy odpověděli, že opravdu je to válečná kořist jejich předchůdců a že je mohou zapůjčit k opisu a podobně, to, že tomu se nebrání, ale jako vrátit nikoli. Přesto tedy v 19. století k určitému návratu, nebo nedá se říct návratu, ale jako dár, jako projev vlastně osobního dáru sympatií král Oskar II. Věnoval vlastně 21 českých rukopisů habsburskému panovníkovi.
1: Co to bylo za knihy? Byly nějak důležité pro historii českých zemí? Nebo?
0: Určitě, jako každý rukopis, který je vždycky unikát, tak tohoto období, ať už ze středověku nebo i z toho raného novověku, je vždycky jako důležitý, ať už pro dějiny nebo pro vývoj českého jazyka. A tam vlastně měl obrovskou zásluhu moravský historik Béda Dudík, který v polovině 19. století pobýval ve Švédsku více jak 4 měsíce a zmapoval právě jako ty rukopisy. Pak i později v knihovně královny Kristýny ve Vatikánu pokračoval v tomhle výzkumu a on opravdu byl schopen popsat všechny ty jazykově české rukopisy, jich je asi 21. A asi 3 desetiletí poté, co tam pobýval, tak on navázal velmi úzké vztahy se švédským královským knihovníkem Gustavem Klemingem a spolu dojednávali dlouhé roky jako tady tu možnost. Paradoxně zas to byla spíše česká strana, která jakoby české nebo moravské gubernium, které zdržovalo tady ta jednání, protože samozřejmě jako protiváhou toho daru, který byl nevyčíslitelné hodnoty, chtělo Švédsko symbolicky také nějaké jakoby aspoň dobové tisky a podobně a i na to to moravské gubernium příliš jako nechtělo slyšet, až se do toho vložil sám panovník na podnět toho Bédy Dudíka, takže se to v roce 1978 podařilo a ty knihy, ty rukopisy se vrátily zpět a jsou dneska v Moravském zemském archívu.
1: Ještě musíme asi připomenout, že část těch knih už se nikdy nevrátí, protože královská knihovna ve Stockholmu schořela, postihl jí velký požár, kde také skončilo tedy mnoho českých knih. Ale co byste tady vzkázala lidem, kteří dodnes píší na švédskou ambasádu po prohraném hokejovém zápase, kdy se vrátí ty knihy ze Švédska? Má smysl o ně usilovat nebo vlastně ten právní nárok je jasný a říká, že teď už jsou součástí švédských knihoven?
0: Myslím, že v současné době i v době, kdy těch pokročilých metod a digitalizace a vlastně i takových projektů, jako je ten můj, kdy vlastně všechny ty knihy jsou dneska jakoby přístupné i široké veřejnosti právě prostřednictvím jako databází, fotodokumentace. Mně se vlastně podařilo, to jsem zapomněla v té minulé otázce zodpovědět, tak se mi podařilo do dnešních dnů zachytit více jak 4300 dochovaných knih, které se nacházejí v 60 institucích po celé Evropě, v 16 zemích, tak vlastně dneska ten materiál je už vlastně k dispozici pro to bádání nebo i zájem a prohlížení. Takže jako dnes bavit se o tom, jestli kde ty knihy jsou uloženy, vlastně není důležité. Dneska jsou ty knihovny zase virtuálně spojeny v tom databázovém prostředí, kde jedním dotazem si můžete prohlídnout všechny knihy Petra Voka z Rožumberka, na další dotaz knihy Rudolfa II. A podobně a můžete s nimi i jako odborně vědecky pracovat, tak vlastně opravdu už vůbec jakoby nehraje roli, kde ty knihy jsou a spíš naším úkolem je ty knihovny zkoumat a zařadit je, a to byl můj velký cíl, vrátit je vlastně zpátky do těch českých kulturních dějin a to doufám, že jak současným, tak ještě budoucím výzkumem se právě bude dít.
3: Staré knihy zrcadlí minulost a kulturu, na které stojí naše společnost. Knihověda zpřítomňuje příběhy a poselství knih. A knihovědec je historik, badatel, trochu lingvista, restaurátor, psycholog, kartograf, heraldik, genealog, cestovatel, knižní detektiv.
1: Tak to byla ještě jedna ukázka z krátkého filmu o švédské knižní kořisti, v níž jsme slyšeli shrnutí a cíle vaší práce. Co vlastně plánujete v tomto tématu dál? Zaměříte se třeba i na ukořistěná umělecká díla z této doby?
0: To bych nechala spíš kolegům kunzhistorikům, protože to je úplně jako jiná disciplína. Oni mají situaci horší v tom, že právě ty předměty a obrazy nemají ty značky vlastnické, které jako nám vypovídají o tom, kde ty knihy putovaly a odkud pocházejí. Takže oni mají tu práci mnohem složitější, ale právě kolegové z Ústavu dějin umění Akademie věd před několika lety takový projekt měli. Byl to projekt zaměřený na obrazárnu Rudolfa II. A součástí toho jejich výzkumu mělo být i zmapovat ty dochované obrazy. Ty výstupy ještě nejsou na světě, ale očekáváme je každou chvíli, takže to je určitě spíš záležitost pro ně.
1: No a váš směr bádání?
0: Já určitě chci pokračovat dál to mapování, protože asi zhruba 1000 knih ještě čeká. Jsou v té databázi už jako zaznamenány bibliograficky, základně i komu patřily, ale ještě neprošly mýma jako rukama, takže mě ještě 1000 knih čeká. Ráda bych pronikla ještě, protože teď už nové knihy se objevují pouze vlastně přímým výzkumem na regálech těch knihoven, což se mi ve Švédsku daří hodně v Uppsale, kde je skvělý kolega Petr Hjekvist, který i sám hledá pro mě knihy, nebo spolu pak hledáme knihy, když tam jsem. Ale třeba ještě v Královské knihovně ve Stockholmu, byť tam tedy většina té knihovny schořela na konci 17. století, jak jste zmínila, tak si myslím, že ještě tam budou nějaké menší nálezy, ale už ne nějaké, jakoby nebudou to tisíce jako nových knih. Takže já se chci věnovat hlavně tomu výzkumu těch knihoven, tak aby opravdu jsme je dobře zařadili jakoby do těch českých kulturních dějin. A my vlastně jsme minulý rok v knihovně vytvořili nové centrum výzkumné pro dějiny knižní kultury právě rudolfinské doby, takže i tady ten výzkum švédské kořesti do toho krásně zapadá a určitě by tam chyběl, kdyby jsme se tomu nevěnovali.
1: Ano, a v této souvislosti musíme také dodat, že jste 11. května za své bádání a aktivity na tomto poli dostala čestnou oborovou medaili Františka Palackého, kterou uděluje Akademie věd České republiky, a to za zásluhy v historických vědách. Tak ať se vám daří ve vašem dalším knihovědném detektivním bátrání.
0: Děkuji moc.
1: Naším hostem byla Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvili jsme především o vaší knize Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Skriptorium, ale připomínám i ty stránky knižni-kořist.cz. Děkuji, že jste přišla do Leonarda Plus.
0: Také děkuji.
1: A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
4: na Rádiu Praha.
3: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.